0: prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli ve čtvrtek odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky modernější technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
1: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitu odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku, a i na tyto limity se musíme připravit.
0: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivě si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují, posilují kontroly přímo v terénu, budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty, nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
2: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostredia ako reakciu na časté prípady kúpania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočíchov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Tatry.
0: Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vaktang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

chtěla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj temperami.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
1: Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Letní vedra v Česku přepisovala historii. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze 2 vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Ve čtvrtek přitom padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Ve všech případech šlo o východ Česka. K neštěstí došlo v italských Alpách. U hory Cima di Valbona zemřela ve čtvrtek dívka z České republiky narozená v roce 2013. Na dotaz ČTK to uvedla místní záchranná služba. Úmrtí následně potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi 90 metrů. Navzdory vynaloženému úsilí záchranářů dívka svým vážným zraněním podlehla. Případ dál vyšetřuje místní policie. Rodičům dívky byla nabídnutá pomoc psychologů. Podkrušnohorský most trápí noví podvodníci. Vydávají se za pracovníky provádějící odečty elektroměrů.
3: Podomní prodej v přestrojení za kontrolu elektroměru, případně jeho odečet, to je nový trend, který se pod Krušnohorským městem šíří. Vyhláška sice zakazuje nabízet zboží, služby nebo dodávku energií přímo v domech a bytech bez předchozí objednávky, těmto podvodníkům to ale nevadí. Od místních se snaží získat faktury a zlákat je na svou stranu. Energetici proto upozorňují, nenechte se podvést, odečty už většinou děláme na dálku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka tento měsíc nabídne parní vlaky, kino, výstavu i koncert. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu můžou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezli vlaky na úzkorozchodných tratích přes 60 tisíc cestujících. Podle mluvčí provozovatele Gepard Express Markéty Bočkové bude příští sobotu připravené speciální letní kino.
4: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli se může podívat do několika dep úzkokolejky.
2: Tuto neděli pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Fotbalisté Hradce Králové jsou zklamaní. Východočeši v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému tureckému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kılıçsoy. Odveta je na programu příští čtvrtek v Istanbulu. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.
1: Radio Impuls. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: až napsal krátkou svou zprávu úředníku.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli ve čtvrtek odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky modernější technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
4: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitu odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku, a i na tyto limity se musíme připravit.
3: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivě si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují. Posilují kontroly přímo v terénu. Budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty. Nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
5: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostredia ako reakciu na časté prípady kúpania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočíchov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 tisíc korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Tatry.
3: Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vaktang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Letní vedra v Česku přepisovala historii. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Ve čtvrtek přitom padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Ve všech případech šlo o východ Česka. K neštěstí došlo v italských Alpách. U hory Cima di Valbona zemřela ve čtvrtek dívka z České republiky narozená v roce 2013. Na dotaz ČTK to uvedla místní záchranná služba. Úmrtí následně potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi 90 metrů. Navzdory vynaloženému úsilí záchranářů dívka svým vážným zraněním podlehla. Případ dál vyšetřuje místní policie. Rodičům dívky byla nabídnutá pomoc psychologů. Podkrušnohorský most trápí noví podvodníci. Vydávají se za pracovníky provádějící odečty elektroměrů.
3: Podomní prodej v přestrojení za kontrolu elektroměru, případně jeho odečet, to je nový trend, který se pod Krušnohorským městem šíří. Vyhláška sice zakazuje nabízet zboží, služby nebo dodávku energií přímo v domech a bytech bez předchozí objednávky, těmto podvodníkům to ale nevadí. Od místních se snaží získat faktury a zlákat je na svou stranu. Energetici proto upozorňují, nenechte se podvést, odečty už většinou děláme na dálku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka tento měsíc nabídne parní vlaky, kino, výstavu i koncert. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu můžou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezli vlaky na úzkorozchodných tratích přes 60 tisíc cestujících. Podle mluvčí provozovatele Gepard Express Markéty Bočkové bude příští sobotu připravené speciální letní kino.
4: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli se může podívat do několika dep úzkokolejky.
2: Tuto neděli pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Fotbalisté Hradce Králové jsou zklamaní. Východočeši v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému tureckému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kılıçsoy. Odveta je na programu příští čtvrtek v Istanbulu. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
5: Halo, tady Impulzovi vysílají v týdnu většinou Klárka Šedová
6: a Honza Daněk.
5: A přejeme vám hezký start do nového dne, je pátek 7. srpna. Dneska se jde na koncert Marka Ztraceného. Vidím les rukou, který se hlásí o slovo. Těšíme se na vás, rodino.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: co, jaké jsou prázdniny? Letní prázdniny s Impulsem jsou ryze české.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls. Během nich navštěvujeme i místa se zajímavou gastronomií. Reportér Tomáš Kabát zamíří do Klentnice na Břeclavsku. Před 18 lety tam vznikl podnik s názvem Café Fara. Z původně malé kavárny je teď restaurace, kde se na usazení tvoří fronty.
3: My stojíme pod velkým slunečníkem a vedle mě je Romana Remutová, která se tu o to od začátku stará. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Název je Café Fara, je to skutečně vytvořené z fary. Procházeli jsme vedle kostela.
4: Náš pan majitel si původně myslel, že z malé kavárničky, kterou rekonstruovali na té staré faře, udělá něco pro svého tatínka. Před faru mu postaví lavičku a tatínek si prostě sedne a turistům, kteří půjdou náhodou okolo, tak prostě sem tam udělá kávu.
3: A dneska je z toho restaurace, muzeum kávy, penzion, wellness. Jak k tomu došlo?
4: Pan majitel má přehršel nápadu, takže samozřejmě po poptávce a návalu těch turistů a bylo škoda nevyužít to, co tady všechno je, takže jsme postupně rozšiřovali, rekonstruoval se první část penzionu, kde se udělalo i malé zázemí s tím, aby jsme mohli otevřít venkovní terasu. Potom přibyla další část ubytování a vlastně jsme se tak rozšiřovali s tím, že z malých jídel jsme se pomaličku přesouvali na ty klasické větší, držíme tu tradiční českou kuchyni v moderním pojetí a uspokojujeme samozřejmě čím dál víc těch turistů.
3: Romana Remutová je se mnou teďka ve vysílání. Když se podívám na ta jídla tady kolem sebe, co lidé konzumují, ona to jsou trošku i umělecká díla, tak byl tam i nějaký cíl té vyšší gastronomie?
4: A to se tak asi všechno vyvinulo postupem času. Samozřejmě zaměřovali jsme se na to, aby ty jídla vypadaly krásně, aby ti hosti odcházeli spokojení. Pan šéfkuchař je velice kreativní, má v sobě něco, co prostě člověk s tím se musí už narodit, aby zkombinoval jídla, suroviny. Má plně volnou ruku k tomu, aby si vymýšlel, co tady všechno může hostům nabídnout. Samozřejmě nejvíc se soustředí na to, aby jsme měli na našich polích a statcích tu svou vlastní zeleninu vypěstovanou, kterou on potom v té kuchyni používá a zpracovává tak, aby to na tom talíři vypadalo luxusně.
3: S Romanou Remutovou jsme si procházeli zákulisí Café Fara v Klentnici. Díky za rozhovor, nashledanou.
4: Nashledanou.
3: A z Klentnice se loučí i Tomáš Kabát.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Jestli jedete právě teďka do práce, nebo třeba přes Evropu, nebo na letiště, nebo jste prostě v bagru, klidně nám napište jedu na náš radio WhatsApp 605 222 007. Nemůže být nic jednoduššího, než že vás vezmeme do vysílání a budeme moderovat spolu.
1: Jo, tak vás necháme něco říct, jako třeba a teď zahraje. Můžete si to vyzkoušet. To bude prča.
0: To nejde. Samozřejmě nám chceme udělat radost, takže pokud chcete zahrát písničku na cestu, stačí nám napsat jedu na náš radio WhatsApp. Má číslo 605 222 007. Je to jedno slovo, my vám voláme zpátky, ale pozor, když voláme zpátky, je to skrytý číslo, nelekejte se, berte to. Takže ještě jednou, Klárko, připomeň.
1: 605 222 007 a napište jedu.
0: Přesně, není nic jednoduššího, než si s impulzovými pokecat za malou chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Dobré ráno, 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opatrnosti je potřeba na cestě z Brna do Prahy. Na 24. kilometru D1 zpomaluje provoz, důvodem je zúžení na mostě Šmejkalka. Jinak máme klid a vy si ten klid můžete užít s náma. S parádní muzikou Elání zpívají Znova sama dotkni. A pokud teďka právě řídíte a posloucháte nás za volantem, nebo jste spolujezdec, stačí napsat jedu na náš radio WhatsApp a my vás vezmeme do vysílání a pustíme taky písničku na cestu.
2: Pokým krásně svítá,

0: Rodina Implozových se teď propojí s rodinou Parkanových, tedy Martiny na telefonu. Táta od rodiny, teda předpokládám podle profilovky. Dobré ráno.
1: Ráno.
2: Martine, krásné ráno, kam jedete?
1: Já jezdím z lesa na skládky. Já pracuji v lese.
2: Z lesa na skládky.
1: Ano.
2: Jaké skládky?
1: Vozím dřevo.
2: Jo, dřevo, takže tam to je skládka dřeva.
1: Pracovní, ano.
2: Jo. Martine, máte tam ty tři děti, taky jste nám nedávno psal, že máte výročí svatby s manželkou.
1: Ano,
2: tak my gratulujeme za prvé. A za druhé, my máme dneska velmi zajímavé téma, ptáme se, protože dneska je večer koncert Marka Ztraceného, kam s dětmi, když jdete na nějakou akci, tak kam je dáváte vy?
1: Děti jsou už soběstačný.
2: Už jsou velký, jo?
1: No.
2: Kolik jim je?
1: 18, 15 a 10.
2: Jo, tak ještě to desetiletý, jakž takže, že? A už to taky zvládne samo?
1: Už to zvládnou sami.
2: To je krásný život, pak už.
0: To jste parádně zvládl, to už si můžete užívat s paní manželkou. A mimochodem, užíváte si takhle třeba přes léto teďka? Chodíte na nějaký akce?
1: Nějaký akce se snažím, ale moc časově to nestíhám.
0: Tomu rozumím, no ono je to starotona, už rodina sama o sobě zabere spoustu času, že jo, celá ta logistika a tak dál. Byli jste na dovolený aspoň?
1: Jenom takovou krátkou jsme měli.
0: Kde jste byli? Máte český prázdniny nebo zahraničí?
1: Český, ano, česká.
0: A kde jste byli, pochlubte se?
1: Žďárské vrchy.
0: A líbilo se vám tam?
1: Bylo tam pěkně.
0: Jo, dobrý služby.
1: Vyšlap na Sněžku.
0: A ještě taky byl letos. Ten taky proběhl. No a byli jste poprvý? Nebo odkud jste? Z kterého regionu?
1: Vysočina.
0: Z Vysočiny. Jaký byl Vyšlap na Sněžku?
1: Příjemný.
0: Jo? Všecko logisticky zajištěný, občerstveníčko, dobrý jídlo, povedlo
1: dobrý,
0: se to.
1: Bylo to super.
0: Žádný výjimečný zážitek, prostě to proběhlo úplně na 100%.
1: Bylo to moc pěkný.
0: Co vám zahrajeme?
1: Jakoukoliv českou písničku.
0: Mám tady Michala Hrůzu.
1: Může být.
0: Jo, dobře, bude jenom... Ano?
1: Můžu ji jmenovat manželce a rodině?
0: Samozřejmě, jmenujte klidně.
1: Manželce a dětem.
0: Dobře, mějte se moc hezky.
2: A šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Pro Martina je tady Michal Hrůza a Sariálová. Budu ti vyprávět.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči. Budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Posloucháte Klárko s Honzou v Halo tady Impulzovi. Můžete samozřejmě i dneska vyhrát poměrně slušnou finanční částku. 10 000 korun vám nikdo nedá, jen tak za jednu vteřinu. Posluchač Kamil měl včera trefu.
1: Halo tady Impulzovi.
0: Dobrý den vám přijím, tady jsem Klárka s Honzou, kdo jste?
1: Zdravím, tady Kamil Juček.
0: Ahoj. Je to výhra,
1: ahoj.
0: Je to výhra, pane Kamile.
1: Ano, slyším zrovna.
0: Jo, blahopřejeme k 10 tisícům.
1: Ano.
2: Kamile, krásné ráno, kam jsme se dovolali?
1: Teď momentálně tady jedu starý Maletín, Zábře, na Moravě.
2: Jo.
0: Moravskoslezský kraj, říkám to dobře?
1: Ano.
0: Posíláme 10 tisíc, můžete zavěsit a spojíme se s vámi později. Naslyšeno.
1: Dobře, naslyšeno.
2: Naslyšeno.
0: Ahoj.
2: Dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne. Na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť a nejvyšší teploty 24 až 28 a na té Moravě místy až 30. Aktuálně lázně Bohdaneč 20 stupňů napsal Radek a v Litoměřicích 21 víme od Petra. Děkujeme a pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Jak už naznačila Klárinka, kam dáváte děti, když potřebujete chvilku pro sebe, třeba jdete na nějakou akci? Kdo vám hlídá, nám můžete klidně nahrát nebo napsat přes radio WhatsApp 605 222 007.
3: Vtip Vlasty Korce. Dnes jsem šel kolem domu, kde jsem vyrůstal. Tak jsem se zastavil, zaklepal jsem a zeptal jsem se, jestli bych se tam mohl jít podívat, abych zavzpomínal, abych se porozhlédnul. Zabouchly mi dveře před nosem. No, rodiče někdy umí být hodně nepříjemní.
4: Je 5:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. V Jaroměři zemřel člověk, který skočil nebo spadl z mostu do Labe. Nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% měřících míst v Česku. Soud nařídil firmě Meta zaplatit 567 milionů dolarů kvůli újmě způsobené

0: Mistrovství ligy RFS Rigu doma 2-0, Hradec Králové v předkole Evropské ligy podlehl doma Bešiktaši 0-1.
1: Dneska večer potřebujeme pohlídat děti, protože jdeme na koncert Marka Ztraceného. To si asi říká spousta rodičů třeba. No a kdo vám hlídá, když vyrážíte na koncerty, různý akce, nebo chcete jen tak s kamarády zapařit? Tady se Klára s Honzou.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi a Kráska a Zvíře pro vás vysílají i dneska hraní vysílání. Kráska je samozřejmě Klára, Zvíře jsem já.
1: No, tak můžeme to někdy otočit, viď? Protože já, když dělám tasmánskýho čerta nebo štěkám jako pejsek, tak zase řádko jsem zase já.
0: 8 minut po půl deváté se vás ptáme, když jdete na nějakou akci, kdo vám pohlídá děcka a kdo hlídal vás, když jste byli malí, třeba u nás to byly vždycky babičky. Jo, vždycky šup k babičce a bylo jen, že ne každý má to štěstí, že má hlídací babičky. Jak to bylo nebo je u šedu?
1: No tak, já když jsem byla malinká, tak jsem trávila svůj čas u babičky a u dědy. Oni nebydleli daleko 20 kilometrů, ale oba dva chodili do práce, ale tu práci měli přes silnici. Takže buď se u mě střídali, anebo jsem vydržela chvilku sama doma a pak už jsme byli společně. Takže takhle jsem to trávila já. No a můj syn to má vlastně teďka velmi obdobně, i přestože rodiče bydlí 130 kilometrů od Prahy, tak táta už je v důchodu a kdykoliv vlastně je schopný si pro vidíka přijet a vzít si ho sebou, takže tam na prázdninách různě tak jako se 14, pohybuje no. S nima. No jo, řekněme, že 14 dnů.
0: Klidně se to dá zkrátit a protáhnout, pochopil jsem to správně.
1: Tak nějak. No a když jdeme večer ven a Vilík byl třeba ještě mladší, tak jsem byla strašně vděčná za to, že kamarádky třeba přišly a pohlídali. A ty kamarádky ještě nemají děti, takže to nechtějí recipročně zpátky, takže čekám, kdy to přijde.
0: Jak to máte vy? Můžete nám klidně napsat nebo nahrát zkaz přes radio WhatsApp 605 222 007. A klidně se přihlaste i vy, kteří dneska jdete na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou a připište tam, kdo vám třeba hlídá děti nebo jestli jdou děti s váma. Je pátek 7. srpna. Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Halo, tady Impulzovi.

0: letním prázdninám patří cykloturistika a mnozí z vás to milujou. Často potkávám, když třeba jedu mezi Plzní a Prahou nebo někam, auta obalená, koly, a jestli pak jste někdy projeli Hlednicko-Valdický areál a viděli všechna ta ikonická místa. Budete mít jednu malou jihomoravskou hádanku od pana profesora za malou chvíli v našem vysílání. Tak nezapomeňte dávat pozor i o prázdninách. Tady jsou Klárka, Honza, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já jsem si teďka oblíbil, teda, když jsme začali mluvit o kolech, bike sharing, je to v Plzni a já kdykoliv tam přijedu vlakem, sednu na kolo a jedu až k domu na kole, nebo potřebuji si něco vyřídit, potřebuji někam zajet, bum, rentnu si kolo, tady půjčím, že jo, a jedu.
1: To budou stehínka, to bude prdelka.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Zdá se, že paní Šedová má dneska extrémně dobrou náladu. Posloucháte Halo, tady Impulzovi a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Buďte opatrní na příjezdu do Jindřichova Hradce od Dačic na 43 mezi kruhovým objezdem a čerpací stanicí. Se srazilo nákladní auto s osobním. Profici z Global Assistance hlásí nebezpečnou situaci na dálnici D8 ve směru od Prahy na Ústí. Na 18. kilometru stojí na krajnici porouchaná dodávka. Z dopravy je to všechno. Kdybyste měli doplňující zprávy, jsem s nimi. Přes aplikaci Rádia Impuls můžete klidně varovat další řidiče.

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno z půvabné jižní Moravy. Těch míst, která tady stojí za vidění, bych určitě našel bezpočet, ale dnes vás zavedu k několika krásným památkám, které můžete vidět třeba ze sedla svého kola za jediný den. Apollonův chrám, Janův hrad a kolonádu na Rejstně najdete na místě, kterému se říká Zahrada Evropy. A já se ptám, jaký je zeměpisný název této oblasti. Lednicko-Valtický areál. To je ten proslulý kus jižní Moravy mezi Valticemi, Lednicí a Břeclaví, kde nám rod Lichtenštejnů zanechal úžasné dědictví v podobě parků a lužních lesů plných krásných staveb, které se právem zapsaly na seznam památek UNESCO. Je to vlastně nejrozsáhlejší koncepčně upravená krajina na světě. A je skvělé, že se něčím takovým můžeme světu pochlubit. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Klary, jak dneska bude?
1: Ale jo, hele, hezky bude.
0: Tak
1: 24, 28.
0: Jako předpověď to úplně stačí.
1: Vy?
0: Jo, tam není co řešit vůbec.
1: Akorát ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku bude ještě doznívat oblačnost a trošku deště, ale jinak, jak říkám, pak hezky.
0: Události dřív než ostatní monitorujeme také ve zprávách Rádia Impuls už za chvilku.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Z mostu v Jaroměři skočil do Labe člověk. Na koupališti na Slovensku unikla neznámá látka. Jablonec se v konferenční lize přiblížil postupu. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Záchranná služba vyjížděla včera v podvečer do Josefova u Jaroměři. Z mostu do Labe skočil nebo spadl člověk. Na místo přiletěl i vrtulník. Resuscitace trvala 20 minut, muž ale zemřel. Policisté předpokládají, že patřil k účastníkům festivalu extrémní hudby, který do sobotní noci pokračuje v barokní pevnosti Josefov. Na místo dorazili kriminalisté, kteří událost prověřují. Na termálním koupališti v Ďakovicích na Slovensku unikla neznámá látka. Zdravotní potíže kvůli tomu pociťovalo přibližně 100 návštěvníků, mezi nimi i děti. Areál museli provozovatelé evakuovat. Podle informací slovenské televize JOJ si návštěvníci stěžovali na pálení a štípání očí, nevolnost a další podráždění. Hasiči na místo vyslali speciální vozidlo určené k zásahům při úniku nebezpečných látek. K dispozici bylo i 6 sanitek rychlé zdravotnické pomoci. Po původu neznámé látky policie stále pátrá.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Pod Krušnohoří se dál drží žloutenka. Vysoký výskyt hygienici zaznamenávají především v Ústeckém kraji. Ten je teď na druhém místě hned za Prahou.
5: Nejčastěji jde o hepatitidu A, kterou způsobuje nedostatečná hygiena. Virus se šíří například v hromadné dopravě, na veřejných toaletách, v obchodních centrech nebo v kinech. Rizikem jsou také dětské kolektivy ve školách a školkách. Podle hygieniků se v Ústeckém kraji s hepatitidou léčilo na 2 500 pacientů. To je loňská bilance. Letošní číslo bude každopádně nižší. Ve vyloučených lokalitách se totiž preventivně očkuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Bezpilotní letouny jsou stále chytřejší, pomáhají k tomu i čeští vědci z Českého vysokého učení technického v Praze. Tamní katedra kybernetiky patří ke světové špičce ve vývoji takzvaných létajících robotů, které jsou schopné fungovat naprosto autonomně.
6: Co tady vidíme, co to je za dron, co to je za zařízení?
7: Quadrocoptera, je to náš zkonstruovaný dron, 4 vrtule, tady má anténu, která vlastně řeší GPS.
8: Vysvětluje Václav Rys, doktorant z fakulty elektrotechnické z pražské ČVUT.
7: Tady pod touhle kapotou, kterou tady máme, tak tam se skrývá počítač.
8: Právě počítač vypočítává všechny důležité algoritmy určující dráhu letu. Vedoucí skupiny multirobotických systémů Martin Saska dodává, že létající robot tak při použití v praxi ani nepotřebuje lidskou ruku.
9: Jsou to roboti, kteří se navzájem koordinují pomocí palubních senzorů, vidí ostatní roboty v hejnu, dokáží si i pomoct, dokáží společně řešit úlohy, které by jeden robot řešil mnohem déle, nebo by je dokonce ani některé nedokázal vyřešit vůbec.
8: Autonomní drony můžou pomáhat třeba při požárech, zemětřeseních, ale i obraně. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce úspěšně rozehráli předkolo konferenční ligy. V úvodním utkání porazili doma RFS Rigu 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole utká s horším z dvojice Jagiellonia Białystok Glasgow Rangers. Úvodní zápas třetího předkola evropské ligy se naopak nevydařil Hradci Králové, když doma favorizovanému Bešiktaši podlehl 0-1.
0: Tak, dokážeš si představit, že jednou budeš hlídací babička?
1: Ne.
0: Kdo vám hlídá děti, když chcete vyrazit? Ptáme se dneska v ranním tématu, rozeberem to za malou chviličku, je pátek 7. srpna.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
10: Haló, tady Impulzovi.
0: Ale ono se to jednou stane.
10: Mám prostě od

0: večerem. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dneska večer jdeme na koncert Marka Ztraceného jako rádiová rodina. Společně s partou našich posluchačů, kteří tento týden u nás vyhráli vstupenky. Společně na Letné si zaspíváme písničky Marka a moc na vás těšíme. Ale nejdřív ráno jedno praktické téma, které řeší skoro každý rodič o prázdninách. Kam s dětma?
1: Kam s ním, to je takový ten nerudovský, že? Klasický. No, Soňa píše, jelikož máme už děti dospělé, tak jsme si před několika lety pořídili nové dítko, pejska, a toho nám hlídají ty odrostlé děti. Geniální, Soni. Evička píše, na koncert Marka jedeme z Moravy, konkrétně část z Ostravy a část rodiny z Oder. Už se moc těšíme. A k hlídání dětí asi tolik. Naše děti už jsou ve věku, kdy hlídají oni nás.
0: Ano, napište nám i vy, odkud dnes jedete na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou.
2: Žijeme létem, žijeme muzikou na Rádio Impuls.
0: Když jsem dneska šel do rádia, tak jsem slyšel dívčí hlasy z okna, jak se společně baví, smějí se, mají jakou tu dobrou náladu a holkám tam hrálo tohle. Jo no, bylo 4:40 ráno, tak jsem si řekl, jo, děvčatům se protáhl večírek. Neviděl jsem teda věk, ale podle toho švitoření to byla nějaká děcka. Každopádně mě to inspirovalo, řekl jsem si, že si taky užijeme malou party ráno s Klárinkou a Makarenou.
1: Užijdu.
0: Pravda je, že švitoříme taky v podstatě, ale bez alkoholu.

0: vypadal alegría.
1: Ano, tohle je jediná taneční melodie, na kterou Klárka tančí v sedě, rukama, ale tančí.
2: I boky jsem rozhýbala.
1: To není vidět.
2: Šoupla ze strany na stranu.
1: Macarena. Za tím pultem to není vidět, miláčku. Takže mám radost, že aspoň něco tě roztančí. Když už nic, tak aspoň Macarena. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barrandov blokuje jeden pruh osobní auto s poruchou. Další dopravní informace přidám za 3 minutky. Máte chuť na

0: Kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Hawaii Twister nebo Hawaii Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsme v hlavním městě. Doprava zpomaluje k Belské ulici za sjezdem z Cínovecké ve směru na Hloubětín. Na 38. mezi Skuhrovem a Brodem od Čáslavy čekejte v obou směrech kolony kvůli zužování. A pomalu pojedete na D1 u Brna ve směru na Vyškov mezi kilometry 190 a 196. Připomínám ještě hlavní město v tunelu Mrázovka ve směru na Barrandov blokuje jeden pruh osobní auto s poruchou. Z dopravy je to všechno. Dobře dojďte, kdyby něco, nahrajte i váš vzkaz přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Mám tady několik filmů a schválně, jestli přijdete na to, co je spojuje. Princezna Fantagiro, Dračí prsten, Hodinářův učeň, Království potoků, Zázračný nos nebo třeba Zlatá panna. Napadá vás něco?
3: Vůbec.
2: No tak se za chvilku rozvíte víc.

0: Rádia Impuls.
1: Všechny ty pohádky a filmy, o kterých jsem mluvila, spojuje jediné. Je to zámek Lednice, který je na Jižní Moravě a tam se odehrávají české prázdniny Rádia Impuls. A je tam i Aleš, krásné ráno.
2: Ahoj. Takže Impulzovi, krásné dobré ráno z lednicko-valtického areálu. Já to mám dneska pro mě tak hezky nakonfigurované, spojil jsem krásné místo, moje milované kolo a víno. Takže jsem si teďka udělal takový pěkný okruh okolo státního zámku Lednice, byl jsem se podívat u té velmi zvláštní stavby tady, což je vyhlídková věž Minaret. Takže teďka už jsem ale u zámku, což je skvost původně středověká vodní tvrz, pak z toho byl renesanční zámek, také barokní sídlo a teď už je to tak, jak to všichni známe, tedy od 19. století novogotická stavba, vlastně novogotický skvost, který není široko daleko nic takového vidět. To vždycky stojí za to tady. Jenže tady všude okolo mě je spousta cyklostezek a to je fajn pro mě, takže já teď vyrážím na kole z Lednice na druhý krásný zámek nedaleko, a což je tedy tady v tom areálu lednicko-valtickém zámek Valtice. Mám to asi tak zhruba odhadem na 30 minut, nějakých 12 kilometrů s převýšením 150 metrů, takže nic extra, ale na zámku Valtice na mě čeká zajímavý program spojený s vínem, takže kruh se uzavírá. Když jsem na Jižní Moravě, tak víno se tady do toho vždycky musí trochu zapojit, takže jsem na to moc zvědavej, těším se, bude tam spousta ochutnávání v krásných prostorách zámku, jak už jsem říkal, takže se moc těším. Impulzovi teď z Lednice, ale za hodinu už se s vámi těším z Valtic, takže zatím ahoj!
0: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.

0: Byl to úplně parádní týden s vámi, protože jsme dávali do kopu partu lidí, kteří s náma půjdou na dnešní latenský koncert Marka Ztraceného. A v úterý byla 20. paní Iva.
1: Ivo! Ivo, ahoj, dobré ráno!
2: Dobré ráno!
1: Tak jdete s námi?

0: No super, moc děkuju.
1: Ve středu to byla Trefa do Brna, vyhrála Lucka.
2: Luci, jdete s náma na koncert. Představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší.
1: Takže si rezervujte, berte si v pátek volno, je to jasný. Ve 14:00 máme pozdní oběd a v 17:30 už budeme na Pražské Letné na koncertu Marka Ztraceného. A ve čtvrtek to byl Zdenda.
3: Dobré ráno, Zdeněk.
1: Zdendo, představte si to, že s Impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
3: To je úplně fantastický.
4: To je úplně boží.
1: Koho vezmete?
3: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
1: Tak je to úplně skvělý. A Marek se na všechny, kteří jedou na jeho koncert, těší.
5: Ahoj, tady Marek Ztracený. Gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
1: Tak začínáme, milá parto, dneska ve 14 hodin.
2: A jak nám tomu bude svítit? Hele,
1: nebo
2: krásně,
1: nesvítit?
2: Přiměřeně, bude úplně akorát. 24 až 28 stupňů Celsia. Tomu Markovi to vychází teda fakt neuvěřitelně. Bude totiž jasno až polojasno, žádný déšť, ten jenom z počátku dne na Moravě a ve Slezsku. No a to je vlastně jako, co se toho počasí a dneška týká všechno. Každopádně teď Morava, Odry, konečně po dešti 19 stupňů, píše Eva, a Libor nám hlásí z Běle pod Pradědem krásných 16. Děkujem za to. Pište dál, WhatsApp má číslo 605 222 007.
6: Právě vychází týdeník Téma. Bolest kloubů trápí po 50 většinu populace. Jaké jsou nové metody léčby? Navíc v čísle. Rozhovor s Matějem Homolou z kapely Vohnout. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy, různé druhy za 39,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Minutu po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. V italských Alpách včera zemřela po pádu z výšky zhruba 90 metrů dívka z České republiky. Odvolání případu psychiatra Jana Cimického, nepravomocně odsouzeného za sexuální útoky a vydírání, projedná soud v polovině září. Pražské letiště po incidentu s dronem v Lipsku prověřuje bezpečnostní opatření. Při střelbě ve škole Thajsku student zabil učitele a zranil 4 lidi. A fotbalisté Hradce Králové v boji o Evropskou ligu podlehli v úvodním zápase. Se Bešiktaši 0-1, Jablonec v předkole konferenční ligy naopak porazil lotyšský RFS 2-0 a přiblížil se postupu.
1: Co může být krásnější, než když vás cestovatel inspiruje svým vyprávěním? Dlouhá léta to na Impulzu dělá Jirka Kolbaba a za chvilku vám odhalí, alespoň trošku poodkryje, tajuplný turecký Kurdistán, o kterém bude dnes mluvit.
14: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: 5. Haló, tady Impulzovi. Cestovatel Rádia Impuls.
1: Dnes zavítáme do oblasti, kde se psaly samotné dějiny lidstva.
0: Jirka Kolbaba prozkoumal tajuplný turecký Kurdistán, krajinu drsných horských hřebenů a slavného jezera Van, kde žije ikonická vanská kočka.
2: Je to symbol města Van a ona je bílá, je krátkosrstá a pozor, má jedno oko modré a jedno oko jantarové.
1: Jaké to je objevovat místa daleko za klasickými turistickými trasami? To vám Jirka prozradí v poledním vysílání krátce po 10:30.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: I v létě jsme rádio plné peněz.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den vám všem, tady jsou Klárka s Honzou, kdo jste?
1: Zdravím, tady Kamil Juček.
2: Ahoj. Je to výhra,
1: ahoj.
2: Je to výhra, pane Kamile.
1: Ano, slyším zrovna.
2: Jo, blahopřejeme k 10 000.
1: Ano.
0: Kamile, krásné ráno, kam jsme se dovolali?
1: No, teď momentálně tady jedu starý Maletín, Zábře, na Moravě.
0: Jo.
2: Moravskoslezský kraj, říkám to dobře?
1: Ano.
2: Posíláme 10 000, můžete zavěsit a spojíme se s vámi později. Naslyšeno.
1: Dobře, naslyšeno.
0: Naslyšeno.
2: Ahoj. To byla včerejší hra, halo, tady Impulzovi. Máme štěstí, tento týden lidi nám zvedají. Co myslíš, Klárko, jak to dopadne dneska?
0: Vlastně od pondělí až do včerejška to padlo vždy. Tak já doufám, že se tenhle ten týden jako nepřeruší ta šťastná šňůra.
2: Výherně slyhalo tady Impulzovým. Co dál na Impulzu? Doprava 007, bouralo se ve Stodě, podrobnosti přidám za okamžik.
3: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Láska, láska. Čarovný obrus prestrý. Písničku za písničkou. Zbytečných řečí. Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
2: Už za chvilku vám zahrajeme písničku na cestu, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profici z Global Assistance hlásí silný provoz na D1 na příjezdu do Brna od Prahy za výjezdem 182. Provoz sílí na tahu Příbram Praha před Jílovištěm, kolona se průběžně prodlužuje. Bouralo se také ve Stodě, situaci na místě pozoruje i naše dopravní agentka. Já přeju dobré ráno, kdo je na druhém konci?
4: Dobré ráno, na silnici 26 od Plzně do Domažlic, přímo ve Stodě ve městě u školy je nehoda čerstvá, dvě osobní auta, špatně se to objíždí, dávejte pozor.
2: Přes aplikaci Rádia Impuls můžete i vy varovat ostatní řidiče a nahrát tam vzkaz. A kvůli zúžení vázne doprava na D7 se směrem od Chomutova na Prahu, a to za sjezdem na 3. kilometru u letiště. Zdržíte se zatím jen pár minut.
0: Stojíte někde právě v té zmiňované koloně, nebo se zdržujete, nebo jste v podstatě na cestě a nestíháte? Nevadí, dejte nám vědět, zavoláme vám, když nám napíšete jedu do studia na náš WhatsApp 605 222 007, a zahrajeme vám písničku na cestu a tu cestu vaši prostě zpříjemníme.
2: Jednoduše, jedu na 605 222 007, teď hned.

0: Právě dohrála Mandy od Kláry a Jendy a s námi ve vysílání je Zdenda. Krásné ráno.
1: Zdendy, Mandy a Zdendy. Zdendy, krásné ráno.
0: Zdendo,
2: ahoj.
0: Ahoj. Nějak nám hapruje signál. Předtím vám spadl mobil, jste říkal, teď nám hapruje signál. No. Slyšíme se, je to dobrý všecko?
2: Slyšíme, úplně bez problém.
0: Bezpa, kam jedete?
2: Jsme z Jižní Moravy, ze Strakeca, a teď valíme Ostrava a Zubřín.
1: A čím jedete?
2: Nákladňákem.
1: A co vezete?
2: Po uliční osvětlení, stožáry rozvážíme.
1: Já nevím, možná nuda.
0: Co?
1: Jestli to není nuda.
0: Není to nuda, tak jsou to technické věci. Představ si to, ty princezno, že by šla pod mě po ulicích. Díky takovýmhle lidem nechodíme pod mě. Že jo, Zdendo?
2: Ano, přesně tak.
0: Skvělý úplně. Jak jde léto, jak žijete?
2: A jo, na pohodu.
0: Jo, všecko klape. Nějaký zážitek parádní jste měl v poslední době?
2: Řekl bych, že ani ne.
1: A Zdeničko, vy jste motorkář?
2: Ne.
1: Že máte v profilovce takovou jako ohnivou motorku, tak jsme typovali, že na té motorce budete jezdit.
2: Zatím nevyšly finance ještě.
0: A to přijde všecko. Kolik je vám, Zdendo?
2: Hodně.
0: No tak a pořád, vždycky.
2: 154.
0: No to je pořád dobrý věk.
1: Říkal 154, 150. To je opravdu hodně, gratulujeme. Pak si ještě zeptáme, jak to děláte.
0: Zdendo, trošku nám zlobí signál. Zahrajeme vám Hráče od Turba. Bude se to líbit vám i ostatním členům posádky?
3: Ano!
1: Vida.
0: Kolik je vás tam?
2: No dva jenom dva.
0: A jak se jmenuje parťák?
2: Pavel.
0: Pavle, ahoj!
3: Ahoj!
1: Alampám zdar, šťastnou cestu.
0: Ahoj kluci, dobře dojďte.
2: Dobře, díky, mějte se, čau.
4: Písnička na cestu.
0: Mám takový pocit, že jsem se hlavně teda Pavlovi trefil do noty s tím turbem.
1: Ale jo, hele, turbo vypadalo, že to sedí.
0: Tak ať vám to, kluci, jede turbo. Písnička na cestu právě teďka pro Zdeňka a Pavla.

0: Jste na Impulzu, dnes večer jdeme na koncert Marka Ztraceného, jdeme jako rádiová rodina, taky občas určitě chodíte na akce a potřebujete, aby vám pohlídali děti, ale kdo? Babičky? Nebo známí? Nebo sousedi? Co uděláte jako první věc, když jsou děcka pryč? Ptáme se vás dneska v ranním tématu a jak jste letos s dětmi zvládli a zvládáte prázdniny? Odpovídat můžete do ranního tématu přes Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Jirka nám napsal, že je to bez problémů. Jedna babička v důchodu, druhá učitelka, manželka učitelka, sestra pracovnice ve školství a jelikož mají dvě roztomilé holčičky 9 a 6 let, tak ty chce prý hlídat každý.
0: Máte roztomilý příběh s hlídací babičkou? Dejte nám vědět. Nahrajte ho, jak už jsem říkala, přes Radio WhatsApp, ale klidně i aplikací Rádia Impuls. Krásné ráno.

0: Incident na německém letišti v Lipsku vyšetřuje policie. Dřív než ostatní se dozvíte podrobnosti ve zprávách Rádia Impuls. Krásné ráno do celého Česka přejí Honza a Klára.
1: Dneska bude hezky, jenom ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku zaprší, ale to se doprší a opravdu bude krásně. Teploty 24 až 28 a odpoledne na Moravě až 30.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: obývák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Příprava na pražský koncert Marka Ztraceného vrcholí. V Itálii zemřela při túře česká dívka. Fotbalisté Hradce Králové padli s Bešiktašem. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Prahou se rozezní hity Marka Ztraceného. Dnes večer proběhne megakoncert oblíbeného zpěváka na Letenské pláni. Na obří vystoupení se chystá i naše rádiová rodina a koncert Ztraceného vyhlíží také reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Pořadatelé očekávají, že na Letenskou pláň dorazí přes 70 tisíc lidí. Ztracen bude vůbec prvním českým hudebníkem, který na prostranství naproti stadionu fotbalové Sparty vystoupí. Na Letenské pláni vyrostl obří areál s velkou tribunou i zázemím. Techniku na místo dopravilo 114 kamionů. Na koncert se chystá také naše rádiová rodina. Impulzovi Honza s Klárou sebou na Marka Ztraceného berou vítěze vstupenek, které jsme rozdávali od úterý do čtvrtka v našem ranním vysílání. Ještě předtím si zajdou na společný oběd.
3: Iva! Ivo!
4: Jupi! No super!
5: Víte, že jste byla 20.
4: Super!
3: Luci, jdete s náma na koncert!
6: To je úplně fantastický.
5: Zaradujte se víc!
6: No, to je úplně boží.
2: Areál na Letenské pláni se otevírá v 16.30. Úvodní vystoupení obstará Martina Pártlová. Marek Ztracen začne hrát ve 20 hodin. Populární zpěvák slibuje velkolepou show nabitou známými hity. Událost sledujeme ve vysílání i na našich sociálních sítích. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: V italských Alpách včera zemřela dívka z Česka. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Byla s rodinou na túře. Při volání záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Na vyšetřování se podílí alpský oddíl italské finanční stráže, který je jedním z policejních sborů určených k vyšetřování incidentů ve vysokých horách. Rodičům dívky nabídl pomoc psychologů. Extrémní sucho mění přehradu České údolí v Plzni. Hladina už klesla téměř o metr a odhalila břehy. Vodohospodáři se chystají snížit množství vody, které z vodního díla odtéká.
7: Hladina vody je v nádrži mezi plzeňskými Bory a Liticemi téměř metr pod běžným stavem. Odhalené jsou desítky metrů břehů. Jedná se o nejnižší letní úroveň od uvedení nádrže do provozu před 53 lety. Místní kajakáři už do lodí nenasednou z nástupního plata a při najetí na Mělčinu hrozí poškození kormidel. Situace souvisí s tím, že na Radbuze jsou historická průtoková minima. Když hladina přehrady dál klesne, vodohospodáři nejspíš omezí odtok. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Vyšetřování incidentu na německém letišti v Lipsku převzalo spolkové státní zastupitelství. Existuje totiž podezření na pokus o detonaci výbušnin a na nebezpečné narušení letového provozu. V noci na středu se u letiště srazilo letadlo s neznámým objektem. Později se našel dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Premiér Andrej Babiš deníku ANO řekl, že Česko v reakci na událost posílí ochranu svých letišť. Podle policejního prezidia už nyní naše země funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové budou v boji o Evropskou ligu dotahovat. V úvodním domácím utkání třetího předkola podlehli doma tureckému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Otroci hrají evropské poháry po 30 letech. Pokud by přes turecký velkoklub postoupili, zajistili by si účast v hlavní fázi nejméně konferenční ligy. Dařilo se naopak Jablonci. Ten v úvodním utkání předkola konferenční ligy zdolal lotyšskou RFS Rigu 2-0. Výrazně se tak přiblížil k postupu.
5: Klárka s Honzou, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
5: Někdy se stane, že potřebujete pohlídat děti, tak na koho se jako prvního obrátíte? To je první věc, co nás zajímá. A druhá, co uděláte jako první věc, když jsou děti pryč, Klárko?
3: Otevřu láhev.
5: Sodovky samozřejmě.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
8: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: doma.
1: Impulzová rodina, s námi ráno začíná, krásný den, milá rádiová rodino. Dneska se ptáme, co uděláte jako první věc, když jsou děcka pryč a kdo vám je často hlídá. Máte hlídací babičky nebo kamarády, nebo jsou samohlídací, nebo když je úplně malinkatý, tak máte chůvičky a máte nějakou dobrou zkušenost, příběh, veselý příběh, nás baví hrozně moc. Klidně se můžete ozvat i všichni rodiče. Budeme rádi, zazdílejte to, nahrajte to přes náš Radio WhatsApp 605 222 007, kam jdou nahrávat hlasovky, anebo to stejně tak můžete nahrát přes aplikaci Radia Impuls.
2: Evička napsala, jsem hlídací babička, ale ne rozmazlovací. Pracuji ve školství, když mám ty prázdniny, tak mi nic jiného nezbývá, klukům je 5,5 a 1 na půl, ten je kojený, takže nebývá přes noc. Ale s Tondou je to pohoda, prostě parťák a nejlepší chlap na světě. Tak přeji krásný den a závidím koncert Marka. My závidíme vlastně jako sami sobě, viď?
1: Ne, těšíme se opravdu, milá rádiová rodino a ztraceného rodino. Dneska se propojíme a šest z vás, váš tedy šest, říkám to správně, s náma půjde na pozdní oběd a pak vyrazíme společný koncert. Na to se těšíme ještě víc.
0: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls.
1: Takže jsi říkala, že si otevřeš jako první láhev, teda když jsi bez dítěte, jo?
2: No tak počkej, nejdřív musím otevřít ledničku a z ní vyndat tu láhev.
1: Jasný, na to nikoho nemáš zrovna. No jsi sama doma, že jo,
2: no, pravda? No tak jsem sama doma.
1: Takže vlastně obě dvě děti jsou pryč, manžel i dítě.
2: Kocoura ještě, když si vezmu, tak to je ráj na zemi.
1: Co uděláte jako první věc vy, když jsou děti pryč? A jak jste letos prázdniny s dětmi zvládli nebo zvládáte? Ozvěte se taky, budeme rádi.

0: Normálně, Klárko, musím se ti přiznat, že mě nejde vytočit normálně dneska číslo volaného.
1: Aj.
0: Normálně se to tady zaseklo a já se snažím zmáčknout.
1: A mám to jít zmáčknout já?
0: Ne. Už normálně, už se to jako kdyby to zamrzlo prostě, jako kdyby to nechtělo ty peníze jít k tomu danému člověku. Co jinak, pomoz mi, ne, mačkám.
1: No k tomu poslouchaj, už to mačkáš?
0: No
1: to
0: jasně,
1: mačkáš?
0: Že to
1: no,
0: mačkám.
1: Proč se to nevytáčí?
0: To já nevím, miláčku, jo? To jsou věci mezi nebem
1: zpívat lambánu,
0: a
1: nebo
0: zemím.
1: Aj.
2: První, to bylo první.
1: Druhé.
3: Halo, tady Impulzový.
0: Je to možný? Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
3: Román, Olomouc.
1: Romane, krásné ráno, prosím vás, vypněte si rádio ideálně, ať se tam neslyšíme dvakrát, ne, tak...
0: Ne, on je nějaký prostor hala, akustika, nebo... že to dělá akustika, já si nemyslím, že má zaplý rádio.
3: Vyzvešte zkusit si to trochu stlumit, je to lepší?
0: No, je to super úplně. Romy, ahoj, vítejte, máte 10 tisíc, máte radost?
3: Určitě mám.
0: Super, jak dlouho hrajete?
3: Kdo by neměl.
0: Jak dlouho hrajete, halo, tady Impulzovi?
3: No, dlouho si myslím.
1: Romče, chcete otázku?
3: Určitě to bude nějaký pátek.
1: Chcete otázku a mít 20?
3: Asi ne.
1: Není těžká?
3: Asi určitě ne.
1: Dobře, tak já vám ji přečtu jen tak. 10 tisíc je vašich a teď. U Slavkova u Brna se v roce 1805 odehrála jedna z nejslavnějších bitev v dějinách. Říká se jí Bitva tří císařů. Jak se jmenuje oficiálně?
3: Ježišmanku, to nevím. Vím, že tam byl Napoleon, ale oficiálně nevím.
1: Tak když to bylo u Slavkova, tak to tak nechme. Je to bitva u Slavkova.
0: Bitva u Slavkova, přesně tak. To je prostě asi ta nejjednodušší otázka, jakou jsme kdy v životě dávali větě Kláry.
1: Hele, ale může být matoucí, slyšíš
0: jo,
1: to?
0: Protože řekneš u Slavkova u Brna a ty se za... No jo, tak jo? Když to bylo u Slavkova. Jo? Může to být matoucí, pravda. Jak se máte?
3: Dobře.
0: Potěšila vás výhra?
3: Určitě moc.
0: Na co ji použijete, Romane?
3: To teď asi z hlavy nevím rychle.
0: Určitě rychle. Tak 10 tisíc to je dneska, když plivne, ne, co?
3: Jasný.
0: To bych chtěl aspoň 100 tisíc, co?
3: Ne, stačí vravec vrsti.
0: To je dobře, že jste skromný muž. Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
3: Budu, moc krát děkuju. Hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Tak daří se nám, my jsme to vysílali do vesmíru.
1: My jsme udali celý týden.
0: Jasně.
1: Takže během týdne tady padlo 50 tisíc, mohlo to být 100, jo, ale báli jste se, většinou jste dobře udělali, protože jste netrefili, ale já čekám, že ten odvážlivec přijde, třeba příští týden.
0: Třeba příští týden, Klárko. Přihlášení do halo tady Impulzovi je zdarma, třeba přes stránky impuls.cz, přihlaste celou rodinu.

0: kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
10: Radio Impuls, doprava 007.
11: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda komplikuje provoz na trase Brno-Svitavy na 3 a 40 u Černé hory. Srazily se tam dvě osobní auta. Skoro 2 kilometry měří kolona Strakonické D4 u Jiloviště směrem od Příbramy na Prahu. Kvůli zúžení se ucpává i příjezd a současně výjezd z Prahy na Chomutov. V Praze na výjezdu z tunelu Mrázovka stále překáží auto po nehodě. Je to ve směru od Davids na Smíchova, tvoří se kolona. A kilometrová kolona je na D11 před sjezdem 25 směrem z Prahy na Hradec Králové. Z dopravy vše.
12: Znáte žabí sklep?
11: Ne.
12: Víte, že je v něm muzeum mučení? Kde? Dozvíte se za chvíli.
11: Holka.
12: Jojo.
11: Ty moje hororová
12: Jak
11: holka.
12: Se to jmenuje? Dám ti tu španělskou botu, zavřu tě do tý trnový pany a uvidíme.
11: Pomoc.
13: Želám ti dobré ráno, rád by som ale věděl, kde jsi. My zaspávali jsme spolu a já tu jsem.

0: zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Žabí sklep a muzeum tortury, neboli muzeum mučení, se nachází ve Valticích. A vzhledem k tomu, že máme české prázdniny a pohybujeme se na Jižní Moravě, je tam i Aleš. Krásné ráno.
2: Ahoj.
3: Jo, a tady máme vlastně nejlepší welcome drink v České republice pro letošek. A je to tady Dominik Blanc de Noir od Kamila Prokeše.
2: Tak, Miloši, jenom krátce. Impulzovi, krásné dobré ráno, zdravím vás teda Jižní Morava a vlastně s její veškerou vůní, chutí, ale i září, protože to, co tady teďka budeme dělat, tak to má i svůj jako vizuální věm zajímavý. Takže já vás zdravím z Valtic, ze zámku Valtice a tady je Salon vín České republiky. Ten, koho už jste slyšeli a kdo mě tady provází, je skvělý průvodce Miloš Dolák. Miloši, dobré ráno.
3: Dobré ráno a na vaše zdraví. Vítejte tak, v salonu.
2: Salon, pojďme jenom představit malinko, jo, aby jsme řekli lidem, že ne všichni musí znát Salon vín České republiky ve Valticích. Co tady je?
3: Jednak je to tady krásná degustační expozice v historických prostorách Valtického zámku, ale to, proč to tady je, vychází z výsledku národní soutěže vín,

0: neustále k dispozici a může si tady ochutnat více teda než těch 100 nejlepších vzorků, protože tady máme i vzorky z naší bonusové kolekce. A pokud třeba někdo nemá tolik času, tak může využít menší, užší degustaci 16 vzorků z našeho Enomatu.
1: Hlásím se celé ráno z Lednického Valtického areálu a právě teď je to salon 100 nejlepších vín v České republice. No a jsem tady s průvodcem Milošem Dolákem. Miloši, zatím děkuju a dobré ráno.
0: Já děkuji, dobré ráno.
2: Dobré ráno, těšíme se na další vyprávění.
3: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
2: A kde bude Aleš pondělí? Boží dar je od pradávna spojený s Ježíškovskou poštou, protože tam mají i Ježíškovskou cestu. Někdo se o to celý rok prostě musí starat. Za ženou, která Ježíška opečovává celoročně, se v pondělí ráno vypraví zuřivý reportér Aleš Růžička. Bude to hrdinka všedního dne. Za 5 minut, 7:30, Honza s Klárou. Halo, tady Impulzovi, dobré ráno.

0: Ještě nepadla otázka. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Mi neuvěříš, kam dneska jdu.
0: Na koncert Marka Ztraceného.
1: Tak uvěříš.
0: Na akupunkturu.
1: Tam jdu taky, pak jdu k doktorce ještě.
0: Tak jdeš ještě.
1: Na masáž ne, ale opravdu já jsem ti chtěla říct, že jdu na koncert Marka Ztraceného a já jsem na něm nikdy nebyla. Já jdu poprvé v životě na koncert Marka Ztraceného. Strašně se těším i na Martinu Pártlovou, která bude předskakovat. A těším se na naše hosty, kteří za námi přijedou, dáme si společně něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití. Já si myslím, že to bude den, já bych řekla, jak korálek.
0: Rozhodně, Klárko. A já se těším společně s tebou. A musím říct, že nám na to vyjde i počasí, protože bude jasno polojasno ráno a dopoledne na Moravě ve Slezsku ještě pár mraků a doznívající deštíky, ale jinak přes den teploty 24-28 na jihu Moravy to může vyšplhnout až na 30. Prostě ideální letní koncertní počasí.
1: Až i aktuálně 12 stupňů napsal Karel a 17 je u Chomutova v obcích Bany a je tam prý sucho jak na poušti. Děkujem za vaše zprávy.

0: Jsme rádi, že si s náma dopisujete a píšete nám, jak je třeba u vás, nebo kdo vám hlídá děti, když jdete na akcičku. Pište dál na radio WhatsApp 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce. Dnes jsem šel kolem domu, kde jsem vyrůstal. Tak jsem se zastavil, zaklepal jsem a zeptal jsem se, jestli bych se tam mohl jít podívat, abych zavzpomínal, abych se porozhlédnul. Zabouchly mi dveře před nosem. No, rodiče někdy umí být hodně nepříjemný.
2: Právě vychází týdeník Téma. Bolest kloubů trápí po 50 většinu populace. Jaké jsou nové metody léčby? Navíc v čísle. Rozhovor s Matějem Homolou z kapely Vohnout. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Později už tam budem.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
12: Minutu po půl osmé jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. V Jaroměři v Královéhradeckém kraji zemřel člověk, který skočil nebo spadl z mostu do Labe. Nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% měřících míst Česku. Veřejnost se dnes rozloučí s Milanem Knížákem při pohřbu se státními poctami. Americký prezident Trump chce znovu omezit nabývání amerického občanství narozením ve Spojených státech. A fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy Rigu do 2-0. Hradec Králové v předkole Evropské ligy podlehl Bešiktaši 0-1.
0: Klára Honza, dobré ráno.
13: Dobré ráno.
0: Milí rodiče, víme, že prázdniny s dětmi mohou být někdy velká řehole, ale je třeba je vyhnat občas, že jo? Co uděláte jako první věc, když jsou děti pryč? A jak jdou letos prázdniny s dětma?
14: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: To zjišťují Klára a Honza v ranním tématu. Už za chvilku, jak dospívá Petr Mok.

0: vždycky chuť křičet Klára tě spoutá, to zní divně, ale posloucháte Halo, tady impulzové nádherné ráno, vám přeje vaše rádiová rodina.
1: Nebudu tě poutat, prosím tě. Co jako bych s tou dělala?
0: To byste koukali, holka je přísná. Posloucháte impulzově, kde se vás ptáme, když děcka zmizí z domova, co uděláte? A voláte.
2: Ahoj, tak u nás je to jednoduchý, my když nemáme děti doma, tak první, co manželka udělá, je, že mě vyžene z bytu, protože říká, že si konečně v klidu a pořádně může uklidit. No a když náhodou zbyde časy na mě, tak vlastně jsme z toho tak překvapení, že nestihneme udělat vůbec nic, v klidu si uděláme kafe, koukneme se na nějaký film, no a už jsou haranti zase zpátky.
0: A jak je to u vás, milá rodina? Ozvěte se taky, zavolejte to přes aplikaci nebo přes náš radio WhatsApp, kam budu taky nahrávat hlasovky 605 222 007.
1: Já už mám děti velké, i když je mám pod jednou střechou, mám o nich přehled. Nejvíc mě potěší, když vnučka říká, jestli mám zítra volno. A když řeknu, že ano, tak se zeptá, jestli u nás může spát. Nedávno mě dostala, když říkala manželovi, dědo, víš o tom, že spíš dneska na gouči? Jak to? No, protože já budu spát v tvojí posteli. A věřte, že děda spí na gauči celkem často. Napsala Naďa.
0: Klárka, to čte z WhatsAppu, kam samozřejmě můžete dál psát. A my teďka vlastně posíláme pozdrav všem, kteří jsou bez ženy a bez dětí. Senza Una Dona, zpívají o tom i Cekoros.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzory, krásné ráno, milá ztraceného i rádiová rodino. Přesně tak, v úterý vyhrála paní Iva vstupenky na koncert, letenský koncert Marka.
1: Ivo!
2: Jupi!
1: Ivo, ahoj, dobré ráno!
3: Dobré ráno!
1: Ahoj!
0: Bylo to skvělé, ve středu vyhrála Lucka.
1: Luci, jdete s náma na koncert, představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší.
0: Takže si rezervujte, berte si v pátek volno, je to jasný, ve dvě odpoledne máme pozdní oběd a v 17.30 už budeme na Pražské Letné na koncertu Marka Ztraceného. A ve čtvrtek Zdenda.
4: Dobré ráno, Zdeněk.
0: Zdendo, představte si to, že s Impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
4: To je úplně fantastický.
3: To je úplně boží.
0: Koho vezmete?
4: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
0: Tak je to úplně skvělý. Moc se na vás těšíme. A Marek taky.
5: Ahoj, tady Marek Ztracený. Gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
1: Za chvilku už se vypravíme taky za dopravou. Vázne nám D11. Buďte opatrní před sjezdem u Sacké.
6: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Žijeme muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v kilometrové koloně na Strakonické, a to u jíloviště směrem od Příbramy na Prahu. Jezdí se tady v omezeném režimu. Ze stejného důvodu vázne doprava i na D11 před sjezdem 25 u Sadské směrem na Hradec. Proficis Global Assistance hlásí obousměrnou kolonu na výpadovce z Prahy na Chomutov u ruzinského letiště. A tečka za touto dopravou bude pozitivní kolona v Praze v tunelu Mrázovka směr Smíchov. Už se rozjela. Hurá, hurá, hurá. To jsou Roxeti. Po Roxetech pan profesor. Pan profesor vás edukuje. Co to znamená? No, mluví o krásných místech v Česku a celý týden jsme na jihu Moravy. Představte si, že jedete na kole Ledněcko-Baltickým areálem a spatříte ikonická místa, která to jsou. Uslyšíte hned po písničce.

0: Cyklisté všech zemí, spojte se, je tady pan profesor.
1: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z půvabné jižní Moravy. Těch míst, která tady stojí za vidění, bych určitě našel bezpočet, ale dnes vás zavedu k několika krásným památkám, které můžete vidět třeba ze sedla svého kola za jediný den. Apolonův chrám, Janův hrad a kolonádu na Rejstně najdete na místě, kterému se říká Zahrada Evropy. A já se ptám, jaký je zeměpisný název této oblasti. Lednicko-Valtický areál. To je ten proslulý kus jižní Moravy mezi Valticemi, Lednicí a Břeclaví, kde nám rod Lichtensteinů zanechal úžasné dědictví v podobě parků a lužních lesů plných krásných staveb, které se právem zapsaly na seznam památek UNESCO. Je to vlastně nejrozsáhlejší koncepčně upravená krajina na světě. A je skvělé, že se něčím takovým můžeme světu pochlubit. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Do několika vteřin, řekl bych do minuty, někdy do minutky a půl, se dozvíte o Česku víc než z hodinového dokumentu. Díky panu profesorovi. A víc dílů najdete právě teď na oblíbené stránce www.impuls.cz.

0: V Česku padají teplotní rekordy, dřív než ostatní se to dozvíte i ve zprávách. A co se týče počasí na dnešní koncert Marka Ztraceného?
1: Dneska rekordy padat naštěstí nebudou, bude jasno až polojasno. Ráno na Moravě a ve Slezsku ještě zaprší a teploty na maximum 28 a na jihu Moravy 30.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Když jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
6: Většina stanic letos přepsala teplotní rekordy, sucho trápí zemědělce i vodáky. Obloha brzy nabídne částečné zatmění slunce a Perseidy. Je 8 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Letošní léto láme rekordy. Absolutně nejvyšší teplotu zaznamenalo 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné ráno.
7: Hezké ráno. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne rekord z letoška má 132 stanic měřících aspoň 30 let. Informovali o tom meteorologové. Nejvíc vedro přepisovali rekordy tento týden v úterý, a to hned na 62 místech. Včera padlo 6 historicky nejvyšších hodnot pro 6. srpen, všechny na východě republiky. Z letoška máme také absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června desetinu pod 42 stupni. Přepsání do šlo po 14 letech. Z tohoto týdne má nejvyšší naměřenou teplotu Morava, ve středu Strážnici na Hodonínsku ohřálo rovných 41 stupňů. Vlna extrémních veder dneškem skončila, teploty většinou zůstanou pod 30. Jenže podle aktuální předpovědi zřejmě půjde o velmi krátkou epizodu. Už v neděli se znovu začne oteplovat až nad tropické hodnoty. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
6: Řeky v Česku vysychají na historická minima, sucho ochromuje krajinu a důsledky se stále výrazněji promítají do života obyvatel, zemědělství i přírody. Některé obce už omezují využívání pitné vody. Nejkritičtější situace panuje zejména v jižních Čechách, kde několik vodních toků dosáhlo historicky nejnižších hodnot. Výrazný úbytek vody hlásí také správci povodí na Moravě nebo v povodí Odry. Sucho se promítá i do rekreačního využití řek, vodácká sezóna je výrazně omezená. Hydrologové upozorňují, že ani několik deštivých dnů současný deficit neodstraní. Nebe nad Českem nabídne brzy vzrušující podívanou. Nejprve zažijeme velmi výrazné částečné zatmění slunce. Úkaz začne 12. srpna na většině našeho území kolem 19 hodin 19 minut. Maximum nastane jen několik minut před západem slunce. Měsíc zakryje až 87% plochy slunečního kotouče. Noc na to budou padat hvězdy. Podmínky pro pozorování Perseid budou v noci z 12. na 13. srpna mimořádně příznivé. Na tmavé obloze mimo města jich můžeme vidět přibližně 50 až 80 za hodinu. Řada českých hvězdáren připravila na 12. srpna mimořádné programy. Maroko nabídlo spolupráci Španělsku, chce pomoci s identifikací nezletilých migrantů v Seutě bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské enklávy v severní Africe 72 tisíc lidí, mezi nimiž byla i řada nezletilých. Nadále jich v Seutě zůstává nejméně 1100. Stávající pravidla neumožňují deportace nezletilých bez doprovodu zpět do země, ze které přišli.
0: Sport.
6: Fotbalisté Hradce Králové potrápili favorita. V úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy prohráli s tureckým Bešiktašem 0-1. Rozhodující branku dostali pár minut před koncem za stavu, kdy Turci dohrávali bez jednoho vyloučeného hráče. Trenér Hradce Králové David Horejš z inkasovaného gólu viní obránce Daniela Horáka.
8: Tam prostě my jsme toho hráče nedostoupili, že jo? Tam prostě stojí náš nový obránce bez hráče. To prostě jako nejde a pak ho nedohraje. Já musím v tomhle zápase udělat něco navíc, a ne že vypustím hráče. To prostě nejde, tato úroveň to neodpouští.
6: Naopak fotbalisté Jablonce dokázali v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazit Rigu 2-0. Odvety jsou na programu za týden.
9: Tým a držím tě město, my vám taky dneska na koncertě s Markem Ztraceným. Tady jsou Klárka Šedová.
10: Honza Daněk.
9: Krásné dobré ráno. Co uděláte jako první věc, když jsou děti pryč z domova, a jak letos prázdniny s dětma zvládáte? Kdo vám je hlídá, když potřebujete vypadnout?
0: Jsme vaše rádiová rodina.
9: Takže svoje rodinné příběhy můžete zazdílet dneska přes Radio WhatsApp 605 222 007. Teď hned to můžete napsat nebo nahrát jako hlasovku.

0: impulzově vám prostě drží místo třeba dneska na koncertě Marka Ztraceného na pražské Letné. A my už se těšíme na pondělí, teda ne, že bychom se netěšili na víkend, to je jasná páka, odpočinem si, ale v pondělí tady máme vždycky hrdinu všedního dne. Tentokrát to bude vedoucí infocentra paní Daniela z Božího daru, která prostě udržuje Ježíškovu cestu a stará se o to, aby Ježíškova pošta vždycky v prosinci fungovala. A tak mě napadá, za pár dnů jsou tady Vánoce, co si budem, i když teďka padají teplotní rekordy. Jak vlastně ten Ježíšek vypadá? Jak si ho děti od pradávna vybavují a představují? Schválně, Klárko, jak vypadá Ježíšek?
1: Mám říct, jak vypadá Ježíšek?
0: Podle tebe, jak vypadá?
1: No tak jako miminko, postýlce, vlásky ještě nemá, no hele, ten pytel s dárkama prostě jako těžký.
0: Schválně, jak to vidí děti na Božím daru?
2: Jak vypadá Ježíšek, ale vy jste mu dali takovou jasnou podobu tady.
3: Ano, je jasně daná u nás.
2: Je to blondáček.
3: Je to blondáček, je to malé dítě blondáček.
2: A kde jste to vzali vlastně?
3: Protože v počátcích byl dán návrh, aby každé dítě nakreslilo svoji představu Ježíška.
2: Jo.
3: Jak ten Ježíšek vypadá. A z toho se potom vybíral takovej ten asi nejlepší jako nápad. Jo. Představa dětí, jak Ježíšek vypadá.
0: Tak, teď si to slyšela. Je to malý blondiáček.
1: Je to blondiák, dobře, beru to.
0: Těšíme se na hrdinku všedního dne paní Danielu. A hrdina všedního dne je pro nás každý člověk a každá profese. Jste přeci naše rádiová rodina.
4: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.

0: Letní impulzovi za 2 minuty, 8:45.
1: O svoje zdraví se většinou staráme. Chodíme na preventivní prohlídky, hlídáme si tlak nebo cholesterol. Ale stejně důležité je i naše intimní zdraví, o kterém se pořád moc nemluví. Tak malé doporučení od nás. Nejlépe funguje prevence v kombinaci. Zodpovědné chování, ochrana, očkování, pravidelné testování i otevřený rozhovor s partnerem. To vše a mnohem více připomíná projekt kooperativy Bezpečnost má zelenou. Víc si můžete přečíst na stránkách koop.cz.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: Máte chuť na ledový hit?

0: 10,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Radio Impuls. Doprava 007.
9: Dobré ráno, 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v 3-kilometrové koloně na výjezdu z Prahy na Chomutov u ruzyňského letiště. Pracuje se tady, kolona i v protisměru od Slaného do Prahy. Pevné nervy. Provoz síly na příjezdu do Prahy po Ústecké D8. Kvůli nehodě se uspává i pražská Dobříšská směrem od Smíchova na Barrandov. A komplikace hrálcíte z Rychnovska, kde máme i naši dopravní agentku. Přeji hezké ráno za volant.
10: Krásné dobré ráno Impulzovi. Silnice číslo 11 z Vamberka směrem na Žamberek v Serpentinách. Tam stojí odstavený kamion. Jeďte opatrně, je v zatáčce.
9: Rádiová rodina děkuje dopravní rodině. Díky, že spolupracujete a necháváte vzkazy přes aplikaci Rádia Impuls. Dobře, dojeďte.
11: 283 kilometrů čtverečních. To je člověkem koncepčně nejrozsáhlejší upravená krajina v Evropě. Říká se jí zahrada Evropy. A my se tam za chvilku vypravíme.
9: Mě nasadila brouka do hlavy, kde to je?
11: Tak za chvilku.

0: České prázdniny s rádiem Impuls prostě pokračují i se Zuřivcem.
1: Zuřivý reportér rádia Impuls.
0: Exkluzivně z Lednicko-Valtického areálu.
2: My vás zdravíme do studia. Krásné dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Z Lednicko-Valtického areálu, konkrétně teda teďka už z Valtice, z Valtického zámku, kde vlastně tady v těch sklepeních dole pod zámkem jsou nádherné vinařské sklepy dneska, degustátorské, které patří Salonu vín České republiky. Je to 100 nejlepších vín pro ten daný rok v celé České republice. Miloš Dolák, ten, kterýho jste už slyšeli, který mi tady povídá velmi zasvěceně všechno o vínu a o té sbírce tady, tak to je můj průvodce. Miloši, děkuju, dobré ráno.
3: Ještě jedno dobré ráno, já děkuji.
2: Pojďme jenom uvést na pravou míru, jak to tady chodí, protože ne každý musí vlastně, můžete ochutnávat, ale nemusíte pít.
3: Je to tak a je to součástí nějakého toho zdravého a zodpovědného přístupu k vínu. Ostatně v tuto chvíli jsme i součástí osvětové kampaně Víno zodpovědně. Když tady ten návštěvník dojde, tak samozřejmě si může vyselektovat to, ano, co mu chutná. Zároveň má tady k dispozici chléb, dispozici vodu, takže ty alkoholy i ty chutě zároveň, tak aby z každého toho vzorku něco měl, tak neutralizuje. A když k tomu přistupuje opravdu vědecky, dá se říci, ostatně od toho tady jsme, nejsme nějakou nalévárnou, ale právě tím místem, které se snaží.
2: Já jsem to jen tak říct. Přece přátelé, nejde o to se tady zmatlat, jak zákon káže.
3: Přesně tak.
2: Jde o to ochutnat, tak užít si vlastně tu jinou kulturu a ochutnat ty vůně a ty chutě, ale prostě dá se to i tak, že nepůjdete domů podnapilí.
3: Tak, přesně tak, samozřejmě.
2: Dá to jsou také jako plivátka, bych řekl.
3: Jsou tady plivátka, neboli takzvané odlevky, kde neznamená samozřejmě, když je to 100 nejlepších vín, že všech 100 vám univerzálně musí chutnat. Jasně. To víno krásně podtrhuje lidskou individualitu. Takže určitě my se i neurážíme, když někdo prostě si odleje to víno do té odlevky nebo odplivné, ostatně takhle to dělají degustátoři.
2: Tak to je Salon vín České republiky v Lednicko-Valtickém areálu, konkrétně tady vlastně na Baltickém zámku, přímo v těch nádherných sklepích, které jsou součástí právě zámku. Takže vás sem všechny zveme. Miloš Dolák, můj průvodce, děkuju moc krát, Miloši, za to.
3: Já děkuju.
2: Moc hezké léto, hezkou sezónu a já se sem zase těším někdy na viděnou a slyšenou.
3: Děkujeme, těšíme se na vás.
1: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkové?

0: Jak už dneska uvedla Klárka v ranním vysílání, tento týden se nám dařilo. Bylo to jen v uvozovkách 50 tisíc korun a mohlo to být 100 tisíc, kdybyste dvojnásobili. Otázky v Halo tady Impulzovi byly strašně jednoduché. Dnes se do dvojnásobení nepustil ani Roman, ale desítku měl jistou.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Je to možný? Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Roman, Olomouc.
0: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 tisíc, máte radost?
1: Určitě mám.
0: Jak dlouho hrajete Halo tady Impulzovi?
1: No, dlouho si myslím.
0: Potěšila vás výhra?
1: Určitě moc.
0: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
1: Budu, moc krát děkuju, hezký den.
2: Naslyšenou.
0: Přihlaste se celá rodina, třeba právě teď, přes www.impuls.cz nebo naši aplikaci a zkuste to v pondělí. I v létě je Radio Impuls, radio plné peněz.
2: A jak bude, čekáme nádherný den, bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě sprchne, ale odpoledne se vyjasní a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni, na místech na části jižní Moravy až 30. Jevičko aktuálně 20 stupňů a polojasno, píše Roman, a taky máme zprávu z Červeného Kostelce od Moniky a tam je 17. Děkujeme za všechna vaše hlášení, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Právě vychází týdeník Téma. Bolest kloubů trápí po 50 většinu populace. Jaké jsou nové metody léčby? Navíc v čísle. Rozhovor s Matějem Homolou z kapely Vohnout. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní, jeden

0: Kilogram za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je 8:30, posloucháte zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. V italských Alpách včera zemřela po pádu z výšky zhruba 90 metrů dívka z České republiky. Pražské letiště po incidentu s dronem v německém Lipsku prověřuje bezpečnostní opatření. Španělská policie analyzuje výzvy k dalšímu masivnímu ilegálnímu překročení hranice v Seutě. 7 mrtvých, včetně střelce a 15 zraněných, si vyžádala střelba v thajské škole. A fotbalisté Hradce Králové v boji o Evropskou ligu podlehli v úvodním zápase Bešiktaši 0-1, Jablonec v předkole konferenční ligy naopak porazil lotyšskou Rigu 2-0 a přiblížil se postupu.
8: Máte milionového kolegu, kterému chcete říct děkuju? Můžete prostřednictvím rádia Impuls a vlastníka Korce. Má pro vaše kolegy 7 pecek. Mrkněte na náš web impuls.cz, tam je vše potřebné.
9: A přihlaste je Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
10: Krištof, teďka zpívají Život je krásný. Život je krásný, napsala nám jedna z posluchaček, když děti a manžel nejsou doma.
8: To je krásný život, to podepisuju.
10: Potvrzuje i Klárka. Kdo vám hlídá děti, když potřebujete na nějakou akcičku, třeba na dnešní koncert Marka Ztraceného? Máte hlídací babičky, kamarádku, nebo jsou to děti samohlídací? To je dnešní ranní téma, které zase otevřeme po písničce.
8: Dobré ráno.

0: vysílají Klárka s Honzou. Dnes večer jdeme na koncert Marka Ztraceného, jdeme tam jako rádivá rodina s partou lidí, který jsme dali dohromady během tohoto týdne. Moc se na vás všechny těšíme, jestli nás teďka posloucháte. Společně si na Letné zaspíváme písničky Marka, těšíme se. Každopádně vás ostatních, když třeba půjdete na nějakou akci teďka před víkendem nebo v pátek, kdo vám hlídá děti? Kam je dáváte? Co uděláte jako první, když děti nejsou doma a jak si s něma letos užíváte prázdniny, ptáme se. Všech rodin napříč celým Českem reagovat můžete přes náš radio WhatsApp 605 222 007.
1: Carlos nám napsal, že budou pryč všechny tři. Je šance asi jako vyhrát v halo tady Impulzovi. V podstatě nechápu, jak se nám po tom prvním podařilo vyrobit další dvě. Slovy pana Františka Němce. To by mě zajímalo, jak to chodí v jiných rodinách. No, snad na to musí mít nějaké speciální školení.
0: Posluchačka Marcela nám volá.
2: Sera jezdila každý rok na soustředění s aerobikem. Všichni jsme se šli rozloučit, rodiče, a teď se najednou z davu ozval jeden tatínek a pravil ano. A parta mávajících rodičů, předstírajících, jak je jim strašně smutno, že se těch smradů na 10 dnů zbaví. No a pak jsme šli všichni na kafičko, teda někdo na něco ostřejšího. Hezký den, Marcela.
1: Tomáš, jak byly tábory, že jo? Rodiče se tam zbavovali děti na 14 dní, některý byli i další 3 týdny. Já pošlu dítě na tábor.
0: Geniální myšlenka.
1: Já mám rodiče, oni jsou u něj, tak je to v pohodě.
0: Rodiče jsou tábor. A ještě náš posluchač, který volal během dnešního rána, to bylo taky fajnový.
3: Ahoj, tak u nás je to jednoduchý, my když nemáme děti doma, tak první, co manželka udělá, je, že mě vyžene z bytu, protože říká, že si konečně v klidu a pořádně může uklidit. No a když náhodou zbyde časy na mě, tak vlastně jsme z toho tak překvapení, že nestihneme udělat vůbec nic, v klidu si uděláme kafe, koukneme se na nějaký film, no a už jsou haranti zase zpátky.
0: Jak to máte vy, rodino, s dětma nebo bez dětí, ozvat se můžete ještě teď hned. 7 minut po 8:30, krásné ráno do celého Česka přejí Klára Šedová.
1: Honza Daněk.

0: pozorujeme několika kilometrovou kolonu na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8. Dopravní informace doplním za malou chviličku v ranním vysílání Rádia Impuls.
1: Ještě k těm táborům, jo, stihl napsat Láďa, že jejich mladého už letos dvakrát vyhodili z tábora, takže hlídání obstarávají sami. No a že teď letí společně na dovolenou a že doufá, že je nevyhodí z hotelu, pokud ten malý hotel nezbourá.
0: Mají raubíře.
1: No, evidentně.
0: Evidentně.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Haló, tady Impulzovi. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
3: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Za 2:45. Dobré ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrovou kolonu vidíme na příjezdu do Prahy po ústecké D8. Na vině je velká oprava pražské Kbelské ulice, kde je výrazně omezený provoz. Proficis Global Assistance hlásí 4-kilometrovou kolonu na výpadovce z Prahy na Chomutov u letiště Ruzině. Provoz vázne i v protisměru, i tady pracují silničáři. Silný provoz je také na D1 klasicky na příjezdu do Brna od Prahy mezi výjezdy 182 a 196. Z dopravy je to pro tuto chvíli vše.
1: A Vlastík ve studiu. Ahoj, Vlastíku.
4: Dobré ráno.
0: Kamaráde náš, jak se máš?
4: Ale jo, hezky, já jsem zase na motorce, tak jsem si to užil vždycky těch raných 30 kilometrů, to je pro mě potěšení.
0: Když jsi potřeboval v raných dobách ohlídat děti, byly to vždycky hlídací babičky, anebo jinak? Nebo byly samohlídací, nebo?
4: My jsme s tím měli vždycky problém, ale mý rodiče, tatínek s maminkou, fungovali fantasticky a protože jsou z Vysočiny, tak jsme to vždycky měli vymyšleno tím způsobem. Hlídali, když měli čas, nebylo toho času moc, ale vždycky na polovině cesty, to znamená na D1, na 56. kilometru se vždycky potkali dvě auta.
0: Jejda.
4: Tam jsme si předali děti a pak jsme si zase takhle předávali zpátky. Tohle... Skvělý rodiče, mám, děkuju.
0: Neuvěřitelný příběh, ale pozor, teďka už jsou děti dospělé, ne samohlídací v podstatě. Ne?
4: No jasně, tak Vlastík,
0: to
4: si sám,
0: děti, to už jsou dospěláci.
4: Vlastík si sám vyrazí na párty tady do Prahy a říká, tati, dneska jdu na rancuši, nebo jak se to říká?
0: Running sushi.
4: Jasně běž a proplatíš mi to.
0: Takže mu to hned posíláš na účet?
4: No musíme trošku potrápit, ale tak za 10 minut.
0: Rozumím tomu. Vlastíku, dneska bude forek?
4: Jasně bude. Malá holčička zvedne doma telefon, drží sluchátko, no a po chvilce říká, já teda tatínka zavolám. A který vy jste ten šéf? Jste to tlustý prase nebo arrogantní hovado?
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Naše povinnosti s Klárkou vůči posluchačům vlastně nekončí, protože jsme rádiovou rodinu rozšířili o 2, 4, 6 parťáků. Iva, Zdeněk a Lucka plus jeden s náma dneska vyrazí na koncert.
1: Ivo! Ivo, ahoj, dobré ráno!
2: Dobré ráno!
1: Ahoj! Tak jdete s náma?
3: Moc děkuju! Děkuju!
1: Luci, jdete s náma na koncert. Představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší.
0: Zdendo, představte si to, že s Impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
4: To je úplně fantastický.
5: To je úplně boží.
0: Tak ve 14 meníčka, no.
1: No, sejdem se, já se fakt těším, ale úplně neuvěřitelně.
0: A víte, že Klárka půjde na koncert Marka Ztraceného poprvé?
1: Já jsem ti chtěla říct, že jdu na koncert Marka Ztraceného a já jsem na něm nikdy nebyla. Já jdu poprvé v životě na koncert Marka Ztraceného. Strašně se těším i na Martinu Pártlovou, která bude předskakovat. A těším se na naše hosty, kteří za námi přijedou. Dáme si společně něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití. Já si myslím, že to bude den, já bych řekla, jak korálek.
0: Rozhodně, Klárko. A já se těším společně s tebou. Na našich sociálních sítích Rádio se 4A, tedy Facebooku, Instagramu i na YouTube. Sledujte, jak to celé dopadne.

0: dospěje ke svému závěru. Tohle Rick Astley s hitem Never Gonna Give You. A za chvilku ve zprávách mimo jiné Tomáš Kabát, který nás pozve do Hustopečí a do Ivančic, protože stále pokračuje naše putování po jižní Moravě. No ale co dnešní počasí, jak to se tváří? Čekáme jasno až polojasno, dopoledne bude ještě velká oblačnost a doznívající dešť na jižní Moravě a ve Slezsku. Ovšem dnešní nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
4: Šmejdi obírají Čechy o miliardy. Na Třebíčsku v noci hořela drůbežárna. Po střelbě v thajské škole zemřelo 7 lidí. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Rádiovou rodinu čeká nabitý den. Impulzovi společně s několika posluchači vyrazí na společný oběd a následně na velkolepý koncert Marka Ztraceného na pražské Letenské pláni. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
5: Pěkné dopoledne. Impulzovi se rozrostli o dalších 6 členů. 3 posluchači totiž tento týden získali prostřednictvím našeho vysílání vstupenky na koncert Marka Ztraceného a jako bonus společný oběd s Honzou a Klárou. Navíc si můžou vzít někoho sebou. Na pražské Letenské pláni vyrostl obří koncertní areál. Otevře se v 16:30, pořadatelé očekávají až 70 tisíc lidí. Nápor fanoušků tam bude extrémní, je proto důležité na místo vyrazit s dostatečným předstihem. Pražský dopravní podnik zavádí mimořádnou tramvajovou linku s číslem 44. Podle mluvčího Daniela Šabíka bude jezdit v intervalu a 5 minut po trase kolem Letné.
6: Po skončení koncertu v čase zhruba od 10 do 11:30 večer posílíme provoz metra na lince A v úseku Davidska Želivského a také na lince C v úseku Holešovice Kačerov s krácením stávajících intervalů.
5: Marek Ztracený bude prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Před 30 lety se tam představil Michael Jackson a o 7 let později Rolling Stones. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
4: Kybernetická kriminalita nabírá na tempu. Takzvaní e-šmejdi lidem loni na dálku ukradli 2 miliardy 100 milionů korun, což je o 700 milionů víc než v předchozím roce a absolutní historický rekord. Podle policejního prezídia online podvody meziročně vzrostly o více než 14%. Od roku 2011 jde o děsivý nárůst o 1307%. Nejčastějším typem kyberpodvodů jsou falešné nabídky investic. Následuje phishing, při kterém se útočníci vydávají za zaměstnance banky nebo policie. Ta zatím válku s online podvodníky prohrává. Objasněnost této kriminality je podle Mladé fronty dnes 15%, proto rozšiřuje řady o odborníky z oblasti informačních technologií a investuje do vzdělávání stávajících policistů. V drůbežárně v Kožichovicích na Třebíčsku v noci na dnešek hořelo. Podle jednatele společnosti Nožičky žádná zvířata neuhynula. V areálu se jich pohybuje asi 200 tisíc kusů. Škodu hasiče odhadli na 300 tisíc korun. Příčinu požáru zjišťují. 7 mrtvých se vyžádala střelba ve škole v Thajsku, kde je mezi nimi i útočník, který byl studentem školy, který nakonec obrátil zbraň proti sobě. Podle agentury Reuters zůstalo po střelbě také 15 zraněných. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných zatím nejsou známé.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Naše prázdninové vysílání se dnes loučí s jižní Moravou. Reportér Tomáš Kabát stráví pátek v Hustopečích a Ivančicích. Pěkné dopoledne, Tome, co tam?
7: Krásný den přeji. V Hustopečích se zaměřím na tamní tradici pěstování mandlí. Vydám se do sadu, podívám se, jak se mandle zpracovávají a jaké produkty se z nich vyrábějí. Zdaleka nepůjde jenom o mandlovku. Existuje třeba mandlová limonáda, sirup nebo pražené mandle a třeba taky alkoholické nápoje s jejich extraktem. No a poté přejedu do zmíněných Ivančic, kde mě zaujala restaurace věnovaná letcům ze druhé světové války. Zakladatel pan Jan Dašovský nám povypráví příběh, který stojí za vznikem netradičního hostince. Příjemný prázdninový pátek vám přeje Tomáš Kabát.
0: Tomáši, děkuju, tvou parádní jihomoravskou jízdu budu jistě sledovat. No a když jsme u té Jižní Moravy, tak tam ještě chvilku zůstaneme, protože na Jižní Moravě jsou milionoví kolegové, nebo možná kolegyně, a budeme pro ně hrát za chvilku.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Miloví kolegové na rádiu Impuls.
1: Zde je dopoledne s Dobrým Korcem, páteční vysílání. Kdo pak je na druhé straně? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miluna. Zdravím z Čejkovic.
1: Milunko, Čejkovice, Jižní Morava.
2: Čejkovice, Jižní Morava,
1: no,
2: ano.
1: No prosím pěkně, co pak děláte?
2: No paříme se ve Vinohradě, já je... a ta moje Božka.
1: Božka, to je vaše kamarádka?
2: Božka je moje nejlepší kamarádka, již 17 let a parťačka úplně ve všem.
1: Takže to je ta milionová kolegyně, pro kterou chceme
2: ta...
1: zahrát.
2: Přesně tak, moje Božka, milionová kolegyně a všechno. Slunce na obloze, nebe nad námi.
1: Tak vlastně vy se máte lépe, protože vy tam vlastně máte dvě slunce. To normální, co svítí, co teďka trochu žene. A ta vaše, ano, Boženka, kamarádka, skvělá.
2: Moje Boženka, to je prostě záře, to je slunce.
1: Vidíte, vy jste mi rovnou odpověděla, já jsem se na to chtěl zeptat, takže my to máme vyřešený. Co plánujete na tento víkend s Boženkou, s kamarádkou?
2: S Boženkou, kamarádkou, jelikož se mi kamarádka za 14 dní vdává, takže plánujeme spolu i krásnou svatbu, takže určitě to bude něco v plánu svatebního ducha.
1: Jasně, ale
2: a potom
1: moment.
2: Určitě relax.
1: Předtím ještě nějaká rozlučka, holky se dokážou pěkně rozdivočit, na těch rozlučkách jsem slyšel a někdy
2: tak,
1: i viděl.
2: Ano.
1: Plánujete taky něco podobného?
2: Plánujeme asi až ten úplně, no buď tenhle víkend, nebo ještě přesně nevím, no, no je to složitý s prací, skloubit tady to naše povolání a odpočinek. Takže určitě něco jako v plánu bude.
1: No zkuste to naplánovat den před svatbou, aby nevěsta šla tak trošku ovíněná, skleněný oči, byla zábava. V každém případě děkuji za to, že jste se zaregistrovala. Registrace byla pohoda?
2: Určitě úplně luxusně zaregistrované, bez nějakého problému.
1: Skvěle. Jinak jsem rád, že se staráte o to, aby rostlo víno, aby mohl zrát následně pak můj milovaný nápoj. Děkuju pěkně.
2: Není zač, my taky děkujeme.
1: Užívejte dne a dalších 6 pecek je pro vás a pro vaši skvělou milionovou kamarádku Boženku. Mějte se úžasně, nashledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: Tady Impuls, páteční dopolední vysílání je 7. srpna a dohráli jsme 7 pecek v kuse a bez reklam. Navíc pro milionové kolegy. Máte-li ve své blízkosti ty, kterým chcete poděkovat opravdu výjimečným, jedinečným, nestandardním způsobem, tak můžete na www.impuls.cz. No a Vlasta Korec se o to postará. Zavolám, popřejeme a vsaďte se, že budou všichni spokojení. Zvláště ti dotčení, ti milionoví, kterým je třeba poděkovat nestandardním způsobem. Za chvilku kalendář, ale teď Radečci s hitem Všechno je v pořádku. A propo, otázka na vás, je dnes všechno v pořádku? Tak to jsem rád.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Vlasty Korce.
1: Pojďme se podívat na dnešní datum. Máme 7. srpna. První svátek stojí za to. Dnes je Mezinárodní den piva. Vítku, budeme slavit?
2: Hurá!
1: Před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Dnes je to 125 let od zahájení provozu na tramvajové trati z Mostu do Litvínova. A před 90 lety kánoisté Václav Motl a Zdeněk Škrdland získali v kánoji dvojic na 10 kilometrů na olympiádě v Berlíně zlaté medaile. Tento úspěch teď připomene reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. V tu dobu 22-letí sportovci Motl a Škrdland hned od začátku nenechávali nikoho na pochybách, komu bude patřit v závodě na 10 kilometrů zlatá medaile. Před druhými Rakušany dorazila česká debl kánoj do cíle s více než 3-minutovým náskokem. Mimochodem v Berlíně byla kanoistika do programu her zařazená vůbec poprvé. Tady malá odbočka a připomínka, olympijské hry v Berlíně 1936 patří k těm nejkontroverznějším v historii. Sportovní akce probíhala pod přísným nacistickým dohledem. Hitlerův režim hry využíval k masivní politické propagandě. Na úspěchu českých kanoistů to ale nic nemění. Václav Motl a Zdeněk Škrdland kromě olympiády dvakrát vyhráli domácí mistrovství na 10-kilometrové trati i na kilometru. Zúčastnili se také historicky prvního mistrovství světa ve Švédsku, kde brali bronz. Jejich dalším úspěchům zabránil příchod druhé světové války. Václav Motl zemřel v roce 1982, jeho parťák Zdeněk Škrdland o 14 let později.
1: A teď oba úspěšné kanoisty připomenul reportér Vítek Zábranský. Vítku, díky za to, až budeme dnes večer slavit to pivo, pojďme si připít i na tyhle skvělé sportovce.
2: Je to tak, hezký den.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Skvělá Impulzovic krabička, Karel Gott a posel dobrých zpráv. Tak, to je to poslední kilo Rudolfa Rokla. Děkujeme pěkně, že posloucháte naše rádio. My se vám za to odvděčíme. Pokud jste za volantem, tak třeba aktuálními informacemi z dopravy. Hodně se ucpává příjezd do Prahy po Ústecké D8. No a pokud chcete ladit skvělou českou muziku, tak Helena Zeťová anebo kapela Oceán s hitem Ráchel.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už je nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, profík z Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Ucpaný je příjezd do Prahy od Ústí nad Labem od 4. kilometru D8 po sjezd na Kbelskou. Obou směrně čekejte několikaminutové zdržení na Chomutovské D7 před exitem 2 na letiště. V Praze na jižní spojce na Černý most u sjezdu na Štěrboholy bourala dvě osobní auta. Do kolony dojedete za Spořilovem. Porouchané auto opět blokuje jeden jízdní pruh na Dobřížské ulici směrem na Barrandov. Za tunelem Mrázovka očekávejte tam kratší frontu. Pozor na 35 na průtahu Liberce směr Chrastava za tunelem, kde bourala dvě osobní auta, trochu to tam zpomaluje. Pravý pruh zpomaluje na dálnici D1 u Brna na Vyškov mezi kilometry 185 až 196. A na trase Havlíčkův Brod Humpolec u odbočky na Květinov se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuji za hlášení 605 220 2007. To je naše číslo, případně můžete poslat aktuální zprávu přes aplikaci Rádia Impuls, kterou stahujete zadarmo z Google Play a nebo App Store. Helena Zeťová, Impossible.

0: Rachel, Oceáni, samozřejmě Petr Muk. Impuls a za chvilku zpravodajská relace přesně o 10. hodině. O čem bude? Mimo jiné Slovensko výrazně zpřísňuje kontroly aut bez povinného ručení. Tak zkontrolujte tuhle povinnost, která je důležitá. Na Slovensku to může být hodně drahá záležitost za eura. Dnešní počasí jasné až polojasné, dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 v tisíci metrech na horách kolem 19.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma, stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
3: Kraje zůstaly bez státního příspěvku na dopravu. Šéf Českých drah vrátil bezpečnostní prověrku. Počasí zničilo velkou část úrody. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Kraje v Česku čekají hubené časy. Podle předsedy Komise Rady Asociace pro dopravu Martina Půty letos nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy uvedlo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Generální ředitel Českých drah vrátil svou bezpečnostní prověrku. Michal Krapinec uvedl, že ji údajně k práci nepotřebuje. Podle serveru Seznam zprávy, ale takový postup považuje ministr dopravy Bednárek za nestandardní a nechá situaci prověřit. Krapinec podle serveru strávil v uplynulém roce desítky hodin na Národním bezpečnostním úřadu kvůli prověřování podezření, že z jeho okolí unikly utajované informace. Podle mluvčího Českých drah Šťáhlavského generálnímu řediteli úřad nikdy nezdělil, že by byl podezřelý z porušení povinností při nakládání s utajovanými informacemi. Veřejnost se rozloučí s Milanem Knížákem. Pohřeb výtvarníka, hudebníka a pedagoga se uskuteční za hodinu v pražských Strašnicích se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, hymna i čestná stráž. Na závěr obřadu zazní 3 čestné salvy. Milan Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Rekordní teploty a sucho mají dopad na sklizeň obilí. Letos se v Česku sklidí o necelých 17% méně než v loňském roce. V Evropské unii bude sklizeň až o 9 milionů tun nižší. To je víc než souhrná očekávaná produkce obilí v Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Za potraviny si tak opět připlatíme. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok. Kvůli nízké kvalitě úrody totiž zemědělci budou muset čas obilí prodávat spíš jako krmnou směs. Slovensko výrazně zpřísňuje kontroly aut bez povinného ručení. U našich sousedů ho nemá asi 6 tisíc vozidel. Nejde jenom o odstavená auta na parkovištích nebo garážích. Téměř polovina z nich aktivně jezdí.
4: V praxi může být bez pojištění takmer každé 10. auto na slovenských cestách. Štát proti tomu vyráža do boja. Spoločne s poisťovňami spája registre. Tento mesiac posiela majiteľom aut bez povinného poistenia upozornenia a na jeseň sa systém rozbehne na plné obrátky. Začne automatické overenie a prídu i prvé pokuty vo výške od 3 do 23 tisíc korún. Hroziť bude aj vyradenie auta z evidencie či odobratie vodičského preukazu. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Bezpilotní letouny jsou stále chytřejší, pomáhají k tomu i čeští vědci z Českého vysokého učení technického v Praze. Tamní katedra kybernetiky patří ke světové špičce ve vývoji tzv. Létajících robotů, které jsou schopné fungovat naprosto autonomně.
5: Co tady vidíme, co to je za dron, co to je za zařízení?
6: Quadrocoptera, je to náš zkonstruovaný dron, 4 vrtule, tady má anténu, která vlastně řeší GPS.
7: Vysvětluje Václav Rys, doktorant z fakulty elektrotechniky. technické z pražské ČVUT.
6: Tady pod touhle kapotou, kterou tady máme, tak tam se skrývá počítač.
7: Právě počítač vypočítává všechny důležité algoritmy určující dráhu letu. Vedoucí skupiny multirobotických systémů Martin Saska dodává, že létající robot tak při použití v praxi ani nepotřebuje lidskou ruku.
8: Jsou to roboti, kteří se navzájem koordinují pomocí palubních senzorů, vidí ostatní roboty v hejnu, dokáží si i pomoct, dokáží společně řešit úlohy, které by jeden robot řešil mnohem déle, nebo by je dokonce ani některé nedokázal vyřešit vůbec.
7: Autonomní drony můžou pomáhat třeba při požárech, zemětřeseních, ale i obraně. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Další hodina dopoledního vysílání před námi. Spojím se s Jirkou Kolbabou, no ale teď pro vás kapela Slza.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: Ztracený ráj, Hajdenka a taky Vašo Patejdl, úžasný hit, který právě teď můžete nebo jste mohli slyšet na vlnách Rádia Impuls. Za chvilku Savage Garden anebo další duet Petra Černocká a Zdeněk Merta a bude to hit, který se jmenuje Letní noc, tedy česká verze, slavné americké verze. No ale za chvilku ještě aktuální dopravní zpravodajství. Na D8 ve směru Tlovosic na Prahu vyjedete do přerušované kolony. Další kolona je třeba také na D7 nebo na Pražské okruhu.
1: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vyjedete do přerušované kolony u Odoleny vody a ta dále pokračuje na Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou, kde je provoz omezený. Dále na D7 před omezením na exitu 2 letiště se v obou směrech zdržíte v kilometrových kolonách. Dále na Pražském okruhu ve směru k D1 je kolona mezi 23. a 19. kilometrem. Dále na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. A na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Ozvěte se k nám do dopravy na číslo 605 222 007.

0: Tady Impuls ve studiu Iva Horáková s aktuální zprávou.
1: Dřív než ostatní.
2: Do Česka míří skoro 6 000 dávek tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. Měli jsme ho nedostatek. Víc chystáme do zpráv v celou.

0: Gonna Miss You a Milli Vanilli. Kapela, která proslula i takovou kauzou o tom, že zpívali a vlastně nespívali, ale to všichni znáte, to už se přemlelo asi 80krát v každém rádiu, nevím 100krát. Pojďme se věnovat tomu, co nabízí Radio Impulse. My tady žijeme muzikou, českou muzikou, to víte, a co kdyby vám tentokrát někdo z našich interpretů přijel zahrát až domů? Klidně do obyváku, na zahradu, na terasu, ke grilu. Tentokrát by to mohl být Michal Prokop. Ano, jeho koncert vám přivezeme už tuto sobotu od 8 večer v našem víkendovém živáku Rádia Impulse. Tak ať budete kdekoliv, nalaďte si Impulse a užijte si koncertní atmosféru společně s námi. A pokud rádi cestujete, nikam neodcházejte. Po velkém hitu kapely Mirai Summer Love se přihlásí Jirka Kolbaba.
1: Tajemství křišťálové planety. Nový domov, noví přátelé, nové dobrodružství. A svět, který potřebuje zachránit.
2: Pravý mimozemšťan.
3: Je to past.
1: Nový český animovaný film od tvůrců Lichožroutů. Balcerová, Lábus, Táborský a Plesl. Tajemství křišťálové planety. V kinech od 13. srpna.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg. Za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Hawaii Twister nebo Hawaii Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, pěkné páteční dopoledne. Tenhle celý týden jsme cestovali po kompletní planetě. Byli jsme na mnoha místech a já jsem zvědav, kam zamíříme právě dnes.
2: Ahoj Vlasto, hezký pátek. Teď budeme trošku blíž, já vás chci vzít do východního Turecka, do Kurdistánu. Já jsem tenkrát přistál v Erzurum a pak jsem navštívil ještě města jako Agri, Diyarbakir. Diyarbakir je hlavním městem oblasti, je tam fantastická oblast, taková vnitřního města, která je ohraničena černými hradbami. Město Bitlis třeba a také Van. A vůbec ten severní Kurdistán, kterému se říká Bakur, tak ten je zajímavý v tom, že je tady obydlená tato oblast populací Kurdů. Kurdistán zasahuje do 5 států a lidé žijí v těchto 5 státech. Turecko, Irán, Irák, Sýrie, Arménie. A co mě nejvíc baví, je pohostinnost právě těch Kurdů, protože to, co jsem tady potkal, s tím jsem se nikde jinde na světě nepotkal. Skutečně jsou pro mě tyto oblasti mimořádné. A kéž bychom se k sobě tak chovali a měli takovou vlastnost komunikovat a usmívat se a zdravit a projevit zájem v naší kultuře, v naší uspěchané euroamerické kultuře a zejména tady ve východní Evropě, jak to umí Kurdové, protože kdykoliv jsem se tu s nimi potkal, vždycky to bylo naprosto nezapomenutelné. Je tady také jedno významné jezero. Ono se chlubí, že je ve výšce 1720 metrů vysoko, je to největší jezero turecké, má výměru 3755 km čtverečných a žije tam jeden zvláštní živočík, ne v tom jezeře, ale v tom městě a kolem toho jezera a já o něm řeknu něco po písničce.
1: Výborně, písnička je připravená. Věřím, že se ti bude líbit, Jirko.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, mě velmi zajímá, jaký ten živočich žije u jezera Van. Povídej.
2: No představ si, tady je vzácné plemeno kočky. Tady se říká vanská kočka, doslova. Je to symbol města Van a ona je bílá, je krátkosrstá. A pozor, má jedno oko modré a jedno oko jantarové. A všude tady v té oblasti vidíš billboardy, plakáty, reklamy, modely, hračky, plyšové hračky, plyšové kočičky. A všechny jsou takhle nádherně barevně vyvedeny a vozí si lidé suvenýry právě tady těchto koček. Já jsem pochopitelně i vyfotil, to se také podařilo. Byť ty oči nebyly tak zářivé, jako to jsem viděl na jiných fotkách, neměl jsem to štěstí se k ním úplně takhle přiblížit, ale snad se to někdy i podaří, protože toto je mimořádné místo. Když jsme byli u toho jezera Van, tak ještě připomenu na tom ostrově, který jsme Agdamar, tak je slavný arménský prastarý kostel už 10. století. To je další důvod, proč se sem jezdí. A pochopitelně jsme přátelé v oblasti, kde je hora Ararat, nejvyšší hora Turecka, 5137 metrů vysoká, legendární biblická hora, vezvána ve spojení s Noémovou archou, jak všichni dobře víme. Takže opravdu tyto oblasti na hranici Arménie, Iránu a právě východního Turecka stojí za to navštívit. Jsou málo navštěvované a jsou nesmírně sugestivní. Najdeme zde dokonce antické památky, které bychom tady nečekali. A bohužel se postupně ty antické památky noří pod vodu, protože oni budují nové a nové přehrady a zaplavují tady tyto vzácné památky. Takže hodně se tu mění a proto je potřeba to místo ještě rychle vidět a zdokumentovat. Naslyšenou.
1: Jirko, ahoj, děkuji za povídání, těším se zase v pondělí.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: taková víkendová písnička, všichni létají, vznáší se, pak přijde pondělí ráno a nemůžu, nejde to, bolí to. Robbie Williams Feel, další hudební program, nebo také Michal David a skvělá skladba Valčík pro mámu. V té skladbě jsem taky našel v posledních měsících zalíbení. Úžasná, jednoduchá, pěkná. No a co teď u nás v rámci dopravy? Nehoda se stala na silnici 27 z mostu na Plzeň na výjezdu z Kazmějova.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: jen muzikou.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
3: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na silnici 27 na cestě z Mostu na Plzeň na výjezdu z Kazňová blokuje jeden pruh, nehoda osobáku s motorkářem. Zatím tam ale projedete bez zdržení. Na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 čekejte zpomalení od 5. kilometru až po sjezd na Kvelskou ulici. Na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 je kolona mezi Chrášťany a Ořechem. Kvůli zúžení se ucpává 35 na průjezdu Libercem před tunelem. Na trase Havlíčkův Brod Humpolec u odbočky na Květinov poudala dvě osobní auta. Na cestě od Brna na sjezdu na Rajhrad překáží nákladní vozidlo a kolem jsou kusy pneumatiky. Dejte velký pozor na vybočující auta. A na dálnici D48 na 41. kilometru z Frýdku Místku na Příbor poudala dvě osobní auta. Kolona se tam zatím nedvoří. Z Global Assistance, Kuba.
2: Doprava je za námi pro tento okamžik. Na tu další se připravte za necelou půl hodinu. 605 222 007, ozvěte se.

0: To je skvělá Taylor Swift, Shake It Off. Ladíte Impuls, bude 11, to značí jedno jediné, budou zprávy. Co v nich? Asi 140 tisíc tun stavební suti, to je množství, které zůstane na místě po demolici zlínské 34. A co dnešní počasí, jak to vypadá? Čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28, v tisíci metrech na horách 19 stupňů. Hezký pátek.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Do Česka míří chybějící lék na rakovinu prsu. Rodina i veřejnost se loučí s Milanem Knížákem. V thajské škole vraždil deváťák. 11 hodin. Dobré dopoledne, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Do našich lékáren míří skoro 6 000 dávek tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, kterého byl nedostatek. Dodávky slibuje ministerstvo zdravotnictví na svém webu, jak zjistila Česká televize. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Balení léčiva jsou nyní postupně distribuována do lékáren. Avizovaných 6 000 dávek pokryje dvouměsíční léčbu pro 1250 pacientek. Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu skoro 8 tisíc žen. Právě teď začíná poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Pohřeb výtvarníka a hudebníka v krematoriu v Praze Strašnicích probíhá se státními poctami. Mezi těmi, kdo pronesou smuteční řeč, budou ex-prezident Václav Klaus, Knížákův dlouholetý přítel a taky ministr kultury Otto Klempíř. Poslední s Bohem přicházejí dát Knížákovi nejbližší přátelé a veřejnost. Bývalý šéf Národní galerie zemřel 26. července, bylo mu 86 let. Asi 140 tisíc tun stavební suti, to je množství, které zůstane na místě po demolici zlínské 34. budovy. O likvidaci se musí postarat její majitel.
4: Kde skončí stavební suť? To zatím Bůh suť. Jasné je, že je vše v gesci společnosti Krým, co by majitele budovy, která začala hoře 9. července, až za pár týdnů dokončí těžké mechanizmy demoliční dílo, které právě začíná, bude se muset asi 140 tisíc tun odpadu někam odvést. Část jako vlastní suť bude se ale také třídit a následně recyklovat. Tohle je úkol opravdu mimořádný. A odborníci se při určování směru akce alá Neruda kam s ním ještě hodně zapotí a hodně zaplatí. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
3: V Hodoníně ráno hořel pokoj v ubytovně. Požár hasiči uhasili asi za půl hodiny. Evakuovat museli přes 20 lidí, včetně několika zvířat. Záchranáři ošetřili 3 lidi, kteří se nadýchali kouře. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. A hasiči krotili požár taky v Plzni. Z domu evakuovali přes 20 lidí, několik z nich pomocí vyváděcích masek. Plameny napáchaly škodu za 2,5 milionu korun. Podle hasičů hořet začalo od elektrokoloběžky. Požár vznikl ve druhém patře bytového domu v Domažlické ulici, nedaleko kruhového objezdu u Makra před 5 hodinou ráno. Vrahem ze školy v Thajsku je žák 9. třídy. Pachateli, který spáchal sebevraždu, bylo podle agentury AFP 14 nebo 15 let. Student byl podle úřadu vášnivý hráč. Podle jednoho z učitelů to byl hodný chlapec s dobrými studijními výsledky. Vrah má na svědomí 7 mrtvých a 23 zraněných. Ještě před vraždami ve škole zřejmě zabil své prarodiče. 5 ze 7 obětí jsou učitelé. Policie uvedla, že student vypálil 26 střel a u sebe měl další desítky nábojů. Thajsko patří mezi státy s největším počtem držených zbraní v regionu. Fotbalisté Hradce Králové potrápili favorita. V úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy prohráli s tureckým Bešiktašem 0-1. Rozhodující branku dostali pár minut před koncem zastavu, kdy Turci dohrávali bez jednoho vyloučeného hráče. Trenér Hradce Králové David Hořejš z inkasovaného gólu viní obránce Daniela Horáka.
5: Tam prostě my jsme toho hráče nedostoupili, že jo? Tam prostě stojí náš nový obránce bez hráče. To prostě jako nejde a pak ho nedohraje. Já musím v tomhle zápase udělat něco navíc, a ne že vypustím hráče. To prostě nejde, tato úroveň to neodpouští.
3: Naopak fotbalisté Jablonce dokázali v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazit Rigu 2-0. Odvety jsou na programu za týden. Je po zprávách a vrací se Vlasta Korec.
0: Ano, ještě tady mám kus toho dopoledního vysílání, tak pojďme si ho užít. Prostor dostane Aleš Růžička, který navštívil věhlasný lednicko-valtický areál a budu hledat důvod pro drobné radosti.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Skvělá Eva Farná s hitem, který se jmenuje Neříkej, co má se stát. Chystáme za chvilku aktuální dopravní zpravodajství. Kdy má smysl zajít na testy? Na preventivní prohlídky chodíme kvůli zubům nebo srdci. Stejně důležité je ale myslet i na intimní zdraví. Na testy na pohlavně přenosné infekce nemusíte jen tehdy, když máte podezření na problém. Smysl mají i preventivně. Možná nevíte, že v Česku fungují anonymní checkpointy, kde se zdarma můžete otestovat. Další vyšetření nabízejí specializované ambulance a v některých případech je hradí zdravotní pojišťovna. To vše a mnohem více připomíná projekt kooperativy Bezpečnost má zelenou. Víc si můžete přečíst na stránkách coop.cz.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Máte chuť na ledový hit?

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Cestovatel rádia Impuls Jirka Kolbaba.
6: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
4: Létá po světě a bere nás sebou.
6: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na silnice, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vyjedete do přerušované kolony u Úžice a ta dále pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou, kde je omezený provoz. Dále na D7 před omezením na exitu 2 letiště se v obou směrech zdržíte v kilometrových kolonách. Na Pražském okruhu ve směru D1 je kolona mezi 23. a 19. kilometrem. Na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska po silnici 52 čekejte 2-kilometrovou kolonu. Dopravní nehoda Písecko, haló?
2: Cesta na Písek za Zahořím před Serpentínama je strážka motorkáře s osobním autem. Je to tam policie, tak si dejte pozor, je to na takový nepřehledný za zatáčkou, tak ahoj.
1: Díky moc, volá nám teď agentka Ivana, co pro nás máte za zprávu?
3: Směrem na Chomutov Slaný před sjezdem na Lotouš je tam nějaká porucha automobilu a je tam už dlouhá fronta.
1: To musí být hodně dlouhá fronta. Díky za zavolání. Chris Norman, to je třeba odměna pro vás, pro všechny, kteří jste se teď dovolali a poslali jste nám zprávu. Díky moc, vážíme si toho.

0: Jennifer Rush právě teď na vlnách Impulzu. Já bych ale teď skočil na okamžik do dnešního rána, protože tam se dařilo. Roman z Olomouce vyhrál 10 000 korun.
1: Haló, tady Impulzový.
2: Je to možný? Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Roman, Olomouc.
2: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 000, máte radost?
1: Určitě mám.
2: Jak dlouho hrajete, halo, tady Impulzovi?
1: No, dlouho si myslím.
2: Potěšila vás výhra?
1: Určitě moc.
2: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
1: Budu, mockrát děkuju, hezký den.
3: Naslyšenou.
0: Dopadlo to výborně, tak snad i v pondělí, ale abyste s námi mohli hrát, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes aplikaci. Marek Ztracený, stále věřím.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus

0: 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Ladíte Impuls a já připomínám, že české prázdniny Rádia Impuls se i dnes odehrávají na jižní Moravě. Zhuřivý reportér se rozhodl, že prozkoumá věhlasný lednicko-valtický areál.
1: Říkal jsem si, jak nejlépe završit putování po jižní Moravě, než s jejím zlatem, tedy vínem. Dneska jsem se pohyboval po lednicko-valtickém areálu a konkrétně na zámku ve Valticích mají salon vín České republiky, což znamená, že v místních sklepích mají sbírku 100 nejlepších vín České republiky pro daný rok. Člověk tam přijde a může poznávat a ochutnávat. Já dostal průvodce a degustátora Miloše Doláka.
2: Je to tady krásná degustační expozice v historických prostorách Valtického zámku, ale to, proč to tady je, vychází z výsledku Národní soutěže vín a soutěže Salon vín, což je v podstatě nejvyšší a dá se říct nejprestižnější vinařská soutěž v tuzemsku.
1: Tady vlastně každý dostane teda skleničku, kdo sem přijde a vlastně zakoupí si tu vstupenku sem i s tou degustací, protože těch 100 nejlepších vín můžete degustovat tady.
2: Je to tak, jeden ten degustační program je volná degustace na 2 hodiny nebo na hodinu, kdy člověk přijde, my jakožto someliéři jsme mu tady neustále k dispozici a může si tady ochutnat více teda než těch 100 nejlepších vzorků, protože tady máme i vzorky z naší bonusové kolekce. A pokud třeba někdo nemá tolik času, tak může využít menší užší degustaci 16 vzorků.
1: A to by ledaskomu mohlo i stačit. Ve sklepě stejně jako v jeskyni je příjemná teplota a díky tomu vínu i příjemná vůně. Tak tohle je ideální místo, podle mě, kde trávit parné letní dny. Hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Skočili jsme na pohádkovou vlnu, dokonce jsme byli v jedné krásné zahradě, kterou zná Václav Neckář a Helena Vondráčková. Impulzovic krabička za námi, před námi doprava, porouchané auto stojí na sedmičce na obchvatu Slaného z Prahy na Chomutov před sjezdem na Tuřany. No a odpolední páteční vysílání bude nejenom o dopravě, je to tak?
1: Je to tak, Vlasíku, já bych zůstal v té krásné zahradě ještě chvilku. A to konkrétně v Hustopečích na Břeclavsku, kde máme Tomáše Kabáta v rámci našeho prázdninového putování. A Tomáš se zajímá o místní plodiny, kterými překvapivě není jenom hroznové víno, ale taky mandle. Takže o mandlích v našem odpoledním programu, mimo jiné.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na sedmičce na obchvatu Slaného z Prahy na Chomutov před sjezdem na Tuřany blokuje provoz auto s poruchou. Kolona má přes 3 kilometry a pár minut. Si postojíte i v protisměru. V obou směrech čekejte zdržení na několik minut na D7 před exitem 2 na letiště. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 zpomalují kamiony zhruba od 8. kilometru. Osobní auta se zdrží od zdib. Praze se boudalo v tunelech Blanka ze Smíchova na úrovni Holešovic a kolona je od Břevnova. Ucpává se v obou směrech trojka před Benešovem z Prahy. Na trase Hradec Králové Vamberk na křižovatce na Holice čekejte zdržení ze všech směrů. A pravý pruh zpomaluje na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od 182. kilometru. Z Global Assistance, Kuba.
1: Doprava kompletní, ozvěte se k nám přes aplikaci nebo číslo 605 222 007 a za chvilku se budeme radovat.

0: S těžkým srdcem vstupuji do této romantické skladby, která vystihuje takovou poklidnou atmosféru toho pátečního odpoledne. Já ji trošku posunu někam jinam. Jistě víte, že končí dopolední vysílání, no a my v tomto okamžiku vždy hledáme radost ze života, která se vyskytuje i v maličkostech, i v drobnostech. Máme specialisty, experty na radost, kteří vyráží mezi vás. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o to, co my muži nejvíce milujeme na svých ženách. To mě hodně zajímá.
1: Jakou vlastnost milujete na své partnerce?
2: Loajalitu a dobrosrdečnost.
3: Je velmi vášnivě zapojená do věcí, co dělá. Do všech věcí.
1: Jakou vlastnost na své ženě nejvíce milujete?
4: Že je hodná. Jo, že vlastně si často řeknu, tyjo, to jsem to zase zvoral. Ale vždycky to dopadne dobře, protože ona je prostě taková, jako fajnová.
0: Důvod k zamyšlení a pakliže najdete radost, tak je to nejlepší řešení. Užijte dnešního odpoledního vysílání a skvělý víkend, který je před vámi.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, je tady Iva Horáková, přichystala polední zprávy, ve kterých mimo jiné zamíříme na pražskou Letnou, kde už se připravuje koncert Marka Ztraceného. Teď jdeme na počasí, zítra bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu kolem 24. A pak je tady ještě jedna kategorie, která mě zaujala, předpokládané množství srážek, dvojtečka 0 mm.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Na Miladě hledají i 19-letého cizince. Naše rádiová rodina pomalu ladí šaty na Letnou. Kufry přes Barcelonu se můžou spozdit. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Druhým pohřešovaným z jezera Most je 19-letý cizinec. Aby policisté pátrání správně zacílili, musí vyhodnotit velké množství dat, která získali pod hladinou. Na místě zůstávají potapěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje. Cizinec spadl do vody z paddleboardu při úterní silné bouřce. Spolu s ním záchranáři hledali i dalšího muže, toho už našli mrtvého. Na jezeře při bouřce zůstalo 6 lidí, 4 se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Rádiová rodina už se chystá na pražský koncert Marka Ztraceného. Impulzovi na velkolepé vystoupení berou posluchače, kteří získali vstupenky v našem ranním vysílání. Ještě předtím je čeká společný pozdní oběd. Reportér Vítek Zábranský zjišťoval, jak se Impulzovi těší. Vítku, hezké poledne.
3: Pěkné poledne, je to přesně tak. Rádiová rodina bere na oběd do restaurace v centru Prahy celkem 6 posluchačů. Do Metropole na setkání s Impulzovými a koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni přijedou z Havířova, Brna a Vysokého Mýta. Honza s Klárou očekávají odpoledne a večer plný zážitků.
4: Těším se na posluchače, že se s nima uvidíme, budeme si konečně blízko. Taky doufám, že to nebude poslední příležitost, kterou budeme mít se takhle s naší rodinou setkat a že v tomhletom trendu budeme pokračovat.
5: Měli jsme s Klárkou šťastnou ruku, byli tam sami skvělí lidi napříč republikou, to se nám taky povedlo. Těším se moc. No a to pódium na té pražské Letné vypadá, jako kdyby tam měl vystupovat, já nevím, Michael Jackson.
3: Michael Jackson už to opravdu nebude, ten ale na Letenské pláni vystoupil před 30 lety v roce 2003 Rolling Stones a dnes Marek Ztracený jako historicky první český hudebník. Podle pořadatelů dorazí přes 70 tisíc lidí. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
2: Demoliční firma už bourá vyhořelou budovu ve Zlíně. Hlavní slovo má přibližně 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Zahájení demolice předcházely několikadenní přípravné práce. Zbourání nebezpečných částí stavby, jejíž železobetonová konstrukce je narušená a podle statika ji není možné zachránit, potrvá 25 dní. Pracovat se bude každý den od 6 do 20 hodin, včetně víkendů. Záhadný muž z Krkonoš už má jméno. Policie zjistila, že jde o cizince. Muž ležel u základny zdravotnické záchranné služby v Temném dole. Skončil v nemocnici. Na základě výzvy v médiích policie na lince 158 přijala desítky podnětů, které prověřila a zjistila, kým nalezený muž je. Extrémní sucho mění přehradu České údolí v Plzni. Hladina už klesla téměř o metr a odhaluje břehy. Vodohospodáři se chystají snížit množství vody, které z vodního díla odtéká.
6: Hladina vody je v nádrži mezi plzeňskými Bory a Liticemi téměř metr pod běžným stavem. Odhalené jsou desítky metrů břehů. Jedná se o nejnižší letní úroveň od uvedení nádrže do provozu před 53 lety. Místní kajakáři už do lodí nenasednou z nástupního plata a při najetí na Mělčinu hrozí poškození kormidel. Situace souvisí s tím, že na Radbuze jsou historická průtoková minima. Když hladina přehrady dál klesne, vodohospodáři nejspíš omezí odtok. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Lety v Barceloně mají zpoždění. Na tomto mezinárodním letišti ve Španělsku totiž už čtvrtým dnem stávkuje část pozemního personálu. Stěžuje si mimo jiné na přetížení hlavní sezóně, zejména teď v srpnu. Časově neomezená stávka způsobila už zpoždění desítek letů. Několik jich muselo být zrušeno, píšou místní média. Před zpožděním spojů varuje i pražské letiště, podle kterého se může taky stát, že zavazadla nemusí dorazit spolu s cestujícími. Fotbalový Hradec Králové odkládá zápas kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu. Odehraje duel čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. Uvádí to Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
0: Posloucháte Radio Impuls, všude dobře, u nás nejlíp, a to u nás tento týden znamená na Jižní Moravě. Máme tam prázdninového specialistu Tomáše Kabáta, tentokrát zvedne téma mandle. Tady je Honza Benešovský.
1: Radio Impuls, radost ze života.
0: A jdeme na muziku No Name, Bonnie Tyler nebo Chinaski.

0: Posloucháte Radio Impuls, kapela Činasky tady a teď a 17. října na českém Mejdanu s Impulzem v pražské O2 aréně spolu s mnoha a mnoha dalšími. Samozřejmě, buďte tam, kupte si lístky včas na Ticketmasteru nebo Ticketportálu. Za chvilku Karel Gott, Léto jak má být, a teď míříme do provozu. Opravdu velké problémy jsou v těchto chvílích na D8 pro šoféry kamionů. Jeden z nich se ozve a popíše situaci za 3 minuty v dopravě 007.
1: A raz, dva, 4,21.
2: Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Máte chuť

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D8 ve směru od Lovosic na Prahu. Vyjedete do přerušované kolony u Úžice, to dál pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou, kde je omezený provoz. Teď se nám hlásí z místa jeden z našich agentů. Halo, halo.
2: Směrem do Prahy pro řidiče kamionu je totál, je to v řádu hodin. Jo, v podstatě to vůbec nejede, to jenom stojí. Jedu od odolený vody sem pod zdivy 2,5 hodiny.
1: Takže hodiny čekání v kamione. Děkujeme za zprávu. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 5. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Teď postřeh z D5.
3: Plně čerstvá nehoda před Rubnou, za nájezdem na Prahu směrem, zatím začíná potom kolona. Je to úplně čerstvý, bachaj, do toho nevletíte.
1: Díky moc, takže bude přituhovat, zdá se, samozřejmě sledujeme dál. 2-kilometrové kolony v obou směrech vidíme na 7 na obchvatu Slaného. Na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska po silnici 52 čekejte 5-kilometrovou kolonu. Dál na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované fronty, převážně kamionů mezi 182. a 196. a na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru. Budeme rádi, když nás zase doplníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Radio Impuls. Za chvilku pošleme další muziku. Zpívat budou Richard Miller a Emma Smetana. Náš posluchač Roman Solomouce už má na účtě 10 tisíc.
1: Haló, tady Impulzový.
2: Je to možný. Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Roman Olomouc.
2: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 tisíc. Máte radost?
1: Určitě mám.
2: Jak dlouho hrajete Haló tady Impulzovi?
1: No, dlouho si myslím.
2: Potěšila vás výhra?
1: Určitě moc.
2: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
1: Budu, moc krát děkuju.
3: Naslyšenou.
0: Honza mluví o štěstíčku, na druhou stranu je potřeba tomu štěstíčku jít naproti, to je jasná věc. A to můžete udělat tak, že se znovu zaregistrujete do hry. Doporučujeme se registrovat každý den několikrát, prostě pořád dokola, protože čím víc těch registrací uděláte, tím je větší šance na ranní zavolání. Tak račte vstoupit, klidně teď hned u nás na webu www.impuls.cz je adresa, ve žluté aplikaci rádiové, anebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 1109. Držíme palce, Haló, tady Impulzovi se říká do telefonu a teď ještě poprosíme s fórem Vlastíka.
4: Vtip Vlasty Korce.
5: Malá holčička zvedne doma telefon, drží sluchátko, no a po chvilce říká: já teda tatínka zavolám. A který vy jste ten šéf? Jste to tlustý prase nebo arrogantní hovado?
4: Tajemství křišťálové planety. Nový domov, noví přátelé, nové dobrodružství. A svět, který potřebuje zachránit.
6: Pravej mimozemšťan.
7: Je to past.
4: Nový český animovaný

0: Film od tvůrců Lichožroutů. Balcerová, Lábus, Táborský a Plesl. Tajemství křišťálové planety. V kinech od 13. srpna.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls.
8: Rádio. My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách. Z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. Písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách, v druhé vyrejme naše jména na sklo.

0: Radio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku česká klasika z Impulsovy skrabičky, zpívat bude Marie Rotrová.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Máme před sebou poslední zastávky na jižní Moravě. Reportér Tomáš Kabát se zajímá o plodinu typickou pro hustopeče na Břeclavsku. A pozor, teď není řeč o hroznovém vínu, ale o mandlích. Tomáš se šel podívat na to, jak se pěstují a zpracovávají. Dobré odpoledne, Tome.
2: Pěkné odpoledne. Já právě teď vcházím do mandlárny. Jejíž součástí je bar na začátku a dále to pokračuje, řekněme, k nějakým černobílým obrazům. Vedle mě je Kateřina Kopová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak my se teď nacházíme v degustačním prostoru, což je právě pro návštěvníky mandlárny takové hlubší pojetí toho, co vůbec hustopeče mandloňové sady a i třeba nějaká historie spojená s legalizací mandlovice. V tomto místě lidé ochutnávají, radují se, tak jako zušlechťují ještě víc ten zážitek a dobrý pocit z jižní Moravy a návštěvy našeho města.
2: Kam až daleko sahá zdejší historie mandlí?
3: Historie pěstování mandloní není tak hluboká, jak ta vinařská na jižní Moravě, ale o to zajímavější je, že právě za doby Československa se naši soudruzi rozhodli, že budeme samostatní, co se pěstování mandlí týče, takže tady v 50. letech byly vysazeny sady. Byly to největší sady ve střední Evropě, jednalo se o středoevropský unikát a rostlo tady tehdy téměř 50 tisíc stromů na necelých asi 186 hektarech. Ty sady potom schátraly a město Hustopeče zrevitalizovalo nějaké mandloňové sady a my jako mandlárna se snažíme ještě více podporovat ten návrat a obnovu mandloňových sadů.
2: Kateřina Kopová, majitelka mandlárny v Hustopečích, je s námi teď ve vysílání. Vy už jste zmiňovala, že jste pomohla legalizovat tu mandlovici.
3: Mandlovice byla něco, co bylo vždy spojeno s naším městem. 40 let jsme ji tady pili ve velkém, čistě nelegálně. A já zhruba před 14 lety jsem se rozhodla, že bych chtěla, aby naše město mělo oficiální, kvalitní, poctivou a vlastně legální mandlovici. Takže já jsem před 14 lety se rozhodla, že ji zlegalizuju. A dnes ne mandlovice, ale teda mandlovka proslavila nejenom město Hustopeče, ale vlastně celou jižní Moravu.
2: Nejen lahve je to, co se teďka tady balí a já to můžu na vlastní oči vidět, jsou to i další produkty. My se ale teďka zajedeme podívat přímo do těch sadů, odkud se vám za hodinu přihlásíme.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Česká klasika, Simple Zobec krabičky, Marie Rotrová, Lásko. Písnička z roku 1974. Pozor, neplést s láskou vůní deštěm, to je rok 1980. Píše se tady v análech internetových. Za chvilku pokračujeme s Mekkým Žbírkou a Marikou Gombitovou. Na silnice teď jedeme za vámi, našimi agenty. Problémy jsou stále na D8, mimo jiné na příjezdu do Prahy. Detaily přineseme za necelou minutu v dopravě 007.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaos Mach, tak 1401 stromů obejmou za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár vysílá z Global Assistance. Haló.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Problémy očekávejte na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Přerušovaná kolona se táhne téměř od exitu 9 na Úžice po sjezd na Kbelskou ulici. Porouchané auto stále blokuje jeden pruh na obchvatu Slaného na Sedmičce mezi Prahou a Chomutovem. Kolona tam má už 4,5 kilometru. Levý pruh je blokovaný po nehodě na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 na 4. kilometru a zdržení tam narůstá. Několika minutové popojíždění čekejte na trojce před Benešovem z Prahy z obou stran. A problémový je hraniční přechod s Rakouskem na příjezdu do Mikulova. Momentálně je tam 6,5 kilometrová kolona, převážně kamionů. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkujeme, zdá se, že na D8 je to opravdu napováženou pro řidiče kamionů. Teď se jeden z nich hlásí, patří do týmu dopravních agentů.
5: Pro všechny řidiče, hlavně řidiče kamionů, vyhněte se D8, když tak alternativní trasou vrchem kolem letiště na Pražský okruh. Už na D8 trávím 4 hodiny, jo, od Odolivý vody. A ještě nejsem v Praze.
0: 4 hodiny, no. Snad bude líp. Ještě někdo?
6: Tady, kazatel. Jdete z Vyššího Brodu na Dvořiště, tak pozor na hnědou oktávy, jsou v ní kazatele, honí a kážou, tak pozor.
0: Kazatel, jedna z hvězd agentských. Taky můžete patřit do party, stačí, když se ozvete přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte do vysílání na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls, odpolední program.

0: Posloucháte Radio Impuls, do zpráv chystáme zajímavou krimušku, jak se říká v naší novinářské hantýrce. Zloděj ukradl ve zlatnictví v Praze šperky za 140 tisíc korun a pak ujel autobusem. Jak to dopadlo, řekne za chvilku Iva. A ode mě počasí, zítra bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu kolem 24 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Rodina a veřejnost se rozloučili s knížákem. Na Slovensku bylo nejtepleji ve střední Evropě. Fotbalová Sparta asi přijde o kapitána. Zprávy v jednu nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Poslední s Bohem dali rodina i veřejnost Milanu Knížákovi. Pohřeb se dopoledne konal ve smuteční síni v pražských Strašnicích. Proběhl se státními poctami. Smuteční řeči na něm pronesli ex-prezident Václav Klaus, Knížákův dlouholetý přítel, a taky ministr kultury Otto Klempíř. Výtvarník, pedagog, hudebník a bývalý šéf Národní galerie zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Jen pár hodin byl na svobodě zloděj ze zlatnictví v Praze. Nejprve ukradl šperky za zhruba 140 tisíc korun a pak ujel v autobuse. Policisté na něj už ale čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. Podezřelý muž je recidivista. Hrozí mu až desetiletý trest. Čeští vědci jsou na špičce ve vývoji létajících robotů. Rádiu Impuls to řekl vedoucí skupiny multirobotických systémů pražské ČVUT Martin Saska. Katedra kybernetiky pracuje na vývoji dronů, které jsou schopné fungovat naprosto autonomně. Tým českých vědců je známý tím, že s létajícími roboty pracuje v reálném prostředí. Podle Sasky je takové zařízení pak využitelné třeba při živelných katastrofách, jako jsou zemětřesení anebo požáry.
4: Ten náš robot de facto nemusí využívat žádnou externí infrastrukturu. Nemusí komunikovat s člověkem vůbec, nemusí tam mít ani žádný počítač, který ho řídí zvenku. On je prostě opravdu sám nezávislý robot, tak jak to můžete vidět ve hvězdných válkách. A opravdu on dokáže reagovat na to prostředí, v kterém se pohybuje.
3: Zkušenosti s vývojem autonomních dronů čeští vědci sdílí při letní škole multirobotických systémů, kterou pořádá ČVUT. Letos se akce v Praze zúčastnilo asi 250 studentů z celého světa. Slováci se včera potili nejvíc ve střední Evropě. Čtvrteční slovenský teplotní rekord 42,2 stupně Celsia zaznamenala obec Dolné Plachtince u maďarských hranic. A podle Českého hydrometeorologického úřadu je to nejvyšší hodnota naměřená ve střední Evropě v historii měření. Absolutní český rekord padl 28. června v Doksanech na Litoměřecku, kde bylo bez jedné desetiny 42 stupňů Celsia. Slovensko výrazně zpřísňuje kontroly aut bez povinného ručení. U našich sousedů ho nemá asi 6 tisíc vozidel. Nejde jenom o odstavená auta na parkovištích nebo garážích, téměř polovina z nich aktivně jezdí.
5: V praxi může být bez pojištění takmer každé desiaté auto na slovenských cestách. Štát proti tomu vyráža do boja. Společně s pojišťovňami spája registre. Tento mesiac posiela majiteľom aut bez povinného pojištenia upozornenia a na jeseň sa systém rozbehne na plné obrátky. Začne automatické overenie a prídu i prvé pokuty vo výške od 3 do 23 tisíc korún. Hroziť bude aj vyradenie auta z evidencie či odobratie vodičského preukazu. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Fotbalisté Sparty Praha zřejmě přijdou o kapitána. Lukáš Haraslín má totiž nabídku ze Saudské Arábie a chce ji využít. Tvrdí to alespoň i dnes CZ. Zájem o slovenského reprezentanta projevil Al-Fateh, 11. tým uplynulé sezony tamní nejvyšší soutěže. Kluby teď licitují o ceně. Český klub by si představoval o něco víc než údajně 70 milionů korun, které Saudové nabízejí. Haraslín by už v sobotu neměl být s týmem u ligového duelu v Mladé Boleslavi.
0: Rádio Impuls Jižní Morava, to není jenom slivovice nebo meruňkovice, ale taky mandlovice, přesněji řečeno mandlovka. Možná trošku ochutnal Tomáš Kabát, který se za pár minut znovu připojí z Hustopečí. Teď parádní muzika.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Začne kapela Mandraže, připraví se pan Michal Hruza. Honza Benešovský za mikrofonem, dobré odpoledne všem.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvíli další kus muziky, zpívat bude Tereza Mašková. A teď na chvilku do naší preventivní ordinace, řekneme si, kterým nemocem lze předejít očkováním. Tak očkování si většinou spojujeme s chřipkou nebo třeba s klíšťovou encefalitidou. Méně známé je, že existuje taky očkování proti takzvaným HPV virům. V Česku je hrazené pro dívky chlapce mezi 11. a 15. rokem života, přínos ovšem může mít i v dospělosti. A ještě jedna zásadní věc, kterou odborníci připomínají, kolik partnerů kdo má, není nikdy to hlavní. Důležité je jediné, chránit sebe i toho druhého a na prevenci nezapomínat. To všechno a mnohem víc připomíná projekt Kooperativy Bezpečnost má zelenou. Víc si můžete přečíst na stránkách coop.cz.
1: Projděte životem bezpečněji. S Kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
8: Vařte jako Michuliňi. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D8 ve směru od Lovosic na Prahu. Tady vjedete do přerušované kolony u Úžic a ta dál pokračuje Cínoveckou. Až k nájezdu na Kbelskou, kde je omezený provoz, další řidič se nám hlásí z D8, která je opravdu hodně komplikovaná.
2: Dobrý den, takže přesný čas zdržení na D8 od Ústí nad Labem na Prahu od EMV pro řidiče kamionu. Od EMV odolená voda na Novopotskou 4 hodiny 35 minut. Mějte se hezky, naschle.
1: To vypadá jako závod v tom, kdo nahlásí větší zdržení. Tak děkujeme za ten postřeh našemu dopravnímu agentovi. Pokračujeme dál na příjezdu do Prahy po D5, vyjedete do kolony na 5. kilometru, fronta dál pokračuje na Pražský okruh. Na 8 kilometrů narostla kolona na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. A ještě trasa Pelhřimov Humpolec, tady budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Děkujeme všem za spolupráci, zase nás doplňte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, pořád pro vás něco velkého hudebního chystáme nebo na něčem zásadním spolupracujeme. Dnes je to třeba koncert Marka Ztraceného na Pražské Letné, kam se podle odhadu organizátorů chystá až 70 tisíc lidí. Bude tam i naše rádiová rodinka. No a na víkend to trošku zvolníme, budeme, řekněme, komornější. Na zítřek připravujeme živák Michala Prokopa. Uslyšíte ho od 8 večer. Ano, Michal Prokop, který brzy 13. srpna oslaví kulatiny, 80. zpěvák, skladatel, taky bývalý politik, moderátor a tak dále a tak dále. Jeho živák už zítra od 8 večer. No a za chvilku předskakuje kapela Miraj.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Posloucháte Radio Impuls, jsme v okamžiku vysílání, kde je potřeba avizovat českou klasiku. Udělám to velmi rád. S Impulzovic krabičky bude za malou chvíli zpívat Hana Zagorová.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Náš projekt pokračuje návštěvou Hustopečí. Před hodinou se reportér Tomáš Kabát zajímal o tradici pěstování mandlí právě v Hustopečích na Břeclavsku. Začal v místě, kde se výrobky tvoří a balí, a teď míříme do terénu na Hustopečské kopce. Tomáši, ahoj.
2: Pěkné odpoledne, jak jsem sliboval před hodinou, vyrazil jsem s paní Kateřinou Kopovou přímo do jejich mandloňových sadů. Ono je to tady rozdělené na nějaké sektory?
3: Vy jste mohl sám vidět, že když jsme přijížděli, tak jsme projížděli kolem schátralých vlastně sadů, o které se po roce 89, které se dostaly do těch soukromých rukou, lidé přestali starat, a takhle to tady v podstatě vypadalo i co se našeho mandloňového sadu týče. Já jsem za první peníze tenkrát v mém podnikání koupila právě takovýto schátralý meruňkový sad, všechno jsme vytrhali a vysadili jsme nové mladé mandloně a vlastně náš mandloňový sad navazuje tady na ten starý původní městský sad a tvoří to všechno takový jednotný celek, je to takové pěkné místo, které slouží jako cíl procházky pro turisty.
4: Jak náročné je starat se o mandloně?
3: Je to stejně náročné jako starat se o jakýkoliv jiný sad. Mandloň je vlastně úplně normální strom jako každý jiný a potřebuje péči a lásku základní a to stačí.
4: Majitelka mandlárny Kateřina Kopová je s námi teďka ve vysílání. Budete to ještě nějak rozšiřovat?
3: Mým cílem je sady rozšiřovat a pokusit se je zvětšit, ale je obrovský problém vykoupit ty staré zanedbané, protože lidé je nechtějí prodat, nebo ten sad vlastní ne jedna rodina, ale prostě tři rodiny, šest rodin, a je obrovský problém vůbec se dostat tady k těm pozemkům. To, že bych chtěla ty sady rozšiřovat, to je jedna věc, ale mým obrovským snem je vybudovat muzeum mandlí a mandlovky, které bude sloužit pro nejenom turisty, ale i pro žáky, vzdělání, osvětu.
4: A vidím, že vy jste sem instalovali i stánek.
3: Ano, protože každý si zaslouží odměnu, každý má rád odměnu, a nedejte si mandlovou odměnu právě v mandloňovém sadu.
4: Říká Kateřina Kopová, majitelka mandlárny tady v Hustopečích. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou.
4: A z Jižní Moravy se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: kamarád.
1: Rádio Impuls, my se za moment pozdravíme s kamarády, za volantem a taky s kamarádkami, samozřejmě tady neděláme žádné rozdíly. Hodně problematické to je na ústecké dálnici D8, kamiony tam čekají hodiny ve směru do Prahy, budeme upřesňovat a z muziky nasadíme Nazarety nebo Xindla X.
2: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas.
3: Hráme jsme kličkovanou, vždyť to znáš.
2: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
4: Jen já, o mě tu kráčí.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na to, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Martina Podleská.
6: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Před opravovanou Kbelskou je nesouvislá kolona už od 8. kilometru dálnice D8 směrem od Ústí a v protisměru se popojíždí přes celou Novopatskou. Skoro 5 kilometrů má kolona na D5 před Prahou směrem od Plzně a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Na D4 z Prahy na Příbram před omezením na 9. kilometru u Jíloviště vás zdrží 4-kilometrová kolona. Na trase Praha-Tábor v obou směrech zpomaluje doprava u Benešova. Na D1 je kolona ve směru od Prahy mezi Popůvkami a Brnem. Ve směru od Vyškova na Brno vás čeká kolona mezi 207. a 201. kilometrem. A na příjezdu do Mikulova směrem od Vídně se vytvořila přerušovaná kolona v délce 6 kilometrů. Z Global Assistance Martina.
1: Děkujeme. Co bychom byli bez dopravních agentů Rádia Impuls? Tady máme jedno terénní hlášení.
7: Dobrý den, já bych chtěl pozornit řidiče CERu. Na Polmavu, tak ve Stodě ke konci, tak je odstavený kamion, je to tam průjezdí jedným průjem, řídí to tam policajti, tak je tam nikdo do toho nevlítne. Čau a všem hezký pátek.
1: Děkujeme, takže Plzeň jich teď pokrytá. Ještě jednou díky všem a ozvěte se, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo snadno zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli si dáme další zprávy. Iva právě dopisuje detaily k nové korupční kauze, která se týká Správy železnic. Tak si na to počkejme, teď je tady počasí, zítra bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu kolem 24 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Kufry nechte doma, stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Impulzovi objedvají z výherci lístku na ztraceného. Policie obvinila 5 lidí napojených na Správu železnic. Praha zavře na víkend 2 tunely. Dobrý den ve dvě, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Rádiová rodina se posilňuje před koncertem Marka Ztraceného. Právě teď začíná oběd našeho ranního týmu z posluchači, kteří získali vstupenky na večerní obří vystoupení na pražské Letenské pláni. Událost dnešního dne sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne. Zatímco někteří z nás stále ještě pracují, Impulzovi už hodují. V jedné z restaurací v centru Prahy začaly cinkat příbory. Honza s Klárou pozvali 6 posluchačů. Jak pozdní oběd rádiové rodiny probíhá, sledujte na našich sociálních sítích. Všichni se pak společně přesunou na Letenskou pláň na mega koncert Marka Ztraceného. Využít k tomu můžou i posílenou MHD. Pražský dopravní podnik zavádí mimořádnou tramvajovou linku s číslem 44. Podle mluvčího Daniela Šabíka bude jezdit v intervalu 5 minut po trase kolem Letné.
5: Po skončení koncertu v čase zhruba od 10 do půl 12 večer posílíme provoz metra na lince A v úseku Dejvícka-Želivského a také na lince C v úseku Holešovice-Kačerov zkrácením stávajících intervalů.
4: Brány velkolepého areálu na Letenské pláni se otevřou za 2,5 hodiny. Před Ztraceným ještě vystoupí Martina Pártlová. Oblíbený zpěvák by měl začít hrát kolem 8 hodiny. Půjde o jeho dosud největší koncert v kariéře. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Česko má další korupční kauzu. Policisté obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v souvislosti s veřejnou soutěží vypsanou Správou železnic. Na zahájení trestního stíhání upozorňují weby Seznam zprávy a Odkryto.cz, podle kterých je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Serveru Odkryto.cz Svoboda dnes v reakci na obvinění napsal, že nemá slov. Policie v sídle Správy železnic a taky v budově ředitelství silnic a dálnic zasahovala loni na podzim. Prověřovala miliardové tendry obou podniků. Média taky informovala, že kriminalisté v Domě Svobody našli při prohlídce hotovost převyšující 80 milionů korun. Svoboda tehdy uvedl, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Řidiči v Praze budou o víkendu bez 2 tunelů. Silničáři zavřou Lochkovský a Komořanský, někdy nazývaný taky Cholupický tunel na Pražském okruhu. Na zítřek a pozítří tady totiž naplánovali nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií. Současně s uzavírkou opraví i vytluky na křížení Pražského okruhu s plzeňskou dálnicí D5. Asi 140 tisíc tun stavební suti. To je množství, které zůstane na místě po demolici zlínské 34. budovy. O likvidaci se musí postarat její majitel.
6: Kde skončí stavební suť? To zatím Bůh suť. Jasné je, že je vše v gesci společnosti Krým, co by majitele budovy, která začala hoře 9. července, až za pár týdnů dokončí těžké mechanizmy demoliční dílo, které právě začíná, bude se muset asi 140 tisíc tun odpadu někam odvést. Část jako vlastní suť bude se ale také třídit a následně recyklovat. Tohle je úkol opravdu mimořádný a odborníci se při určování směru akce alá Neruda kam s ním ještě hodně zapotí a hodně zaplatí. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
3: Španělská policie rozbila síť pašeráků lidí. Skupina je jednou z největších zločineckých organizací, která ve Středomoří na Černo převáděla migranty do Evropy. Policie zadržela 78 lidí, včetně několika šéfů gengu, a zabavila 18 lodí. Zločinecká organizace používala vysokorychlostní plavidla, kterými ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. V Pardubicích bude půl roku hostovat brankář Vladimír Neumann z druholigové Karviné. Východočeši oznámili na klubovém webu, že mají zároveň opci na trvalý přestup 26-letého golmana. Opačným směrem zamířili na roční hostování obránce Jiří Hamza a záložník Štěpán Míšek.
0: Tady je Rádio Impuls. Pokud vás často bolí klouby, tak poslouchejte dál. Podíváme se té bolesti na kloub. V rubrice Svět kolem nás po půl třetí, teď jdeme na písničky, začne Olga Lounová, přidá se Petr Kotwald a u toho je s vámi Honza Benešovský.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzových.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Dnes se nám noviny Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Policie hledá malého autistu, pátrá po 9letém Nikolasovi z pražské Letné, který rád jezdí dopravními prostředky. Detaily zpracujeme do zprávy ve 3.
0: A my budeme pokračovat do provozu, který se leckde pořádně zadrhává, například na ústecké D8 směrem ku Praze, nebo na příjezdu do hlavního města po D5. Detaily za 3 minuty v dopravě 007.
3: Máte chuť na ledový hit?

0: Kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
3: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou.
7: Radio Impuls, doprava 007.
8: Pátek odpoledne, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vjedete do přerušované kolony převážně kamionů u Odoleny vody. Fronta dál pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do fronty na 5. kilometru, kolona pak dál pokračuje na Pražský okruh. Téměř 5-kilometrovou kolonu vidíme na 4, před omezením na 9. kilometru u Jíloviště směr Strakonice. Další zdržení je na 3 mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor. Na D1 ve směru na Brno čekejte přerušovanou kolonu mezi 185. a 196. kilometrem. V opačném směru od Vyškova do Brna je 3-kilometrová před omezením na 201. kilometru. Na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska po silnici 52 popojíždí víc než 5-kilometrová kolona. A teď jeden z našich dopravních agentů, je to hlášení z Ostravy, co pak se tam děje?
9: Reagent Vicky Cavara je z Ostravy, Poruby do Vítkovice, kompletně ucpaná, Rudná, takže doporučuji lidem, kteří míří směr Vítkovice nebo Havířov, aby pokračovali po dálnici dál až na centrum a objeli Rudnou a ušetřili si tak čas.
8: Teda Vicky, ty máš ale informace. Tak děkujeme všem, taky se ozvěte z terénu, připojte se přes mobilní aplikaci Rádia Impulsa nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Eros Ramazzotti.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku pošleme další muziku. Šamana od Kabátů.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Je to možný. Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Roman, Olomouc.
2: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 tisíc, máte radost?
1: Určitě mám.
2: Jak dlouho hrajete, halo, tady Impulzovi?
1: No, dlouho si myslím.
2: Potěšila vás výhra?
1: Určitě moc.
2: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
1: Budu, moc krát děkuju, hezký den.
3: Naslyšenou.
0: A to je vlastně celé takhle jednoduché, to může být, pokud se zaregistrujete do hry. A já připomínám, že je dobré to dělat často pořád dokola, protože čím víc těch registrací máte, tím je větší šance na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz nebo můžete přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzovi je potřeba říkat do telefonu. Držíme palce.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
11: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a

0: Ověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
0: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
2: Kdo na to jde od Lesa, koupí auto u Esa.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls odpolední vysílání, za chvilku Petr Novák. Česká klasika, Impulzovy z krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Bolesti kloubů dřív nebo později dostihnou téměř každého z nás. Jde totiž o jednu z nejrozšířenějších civilizačních obtíží. Upozorňuje na to magazín Téma, zaujalo to našeho reportéra Vítka Zábranského. Vítku, pěkné odpoledne, jaké nejčastější problémy s klouby lidé řeší?
2: Pěkné odpoledne. Nejrozšířenějším onemocněním kloubů je artróza. Nejčastěji postihuje starší lidi s nadváhou. Jde o degenerativní onemocnění, které má co dočinění se stárnutím a degradacím chrupavek. Jde tedy o jakési opotřebení. Druhým je pak artritída, zánět kloubů vznikající jako následek poruchy imunity. Jde tedy o autoimunitní onemocnění. Bolest se projevuje i v klidu, hlavně při ranní stuhlosti. Může postihovat také mladší lidi.
0: No a jaké jsou možnosti léčby?
2: Zaměřím se tady hlavně na artrózu. Degenerativní změny kloubů postihují až polovinu lidí ve věku nad 65 let. Důležitá je prevence, třeba pohyb. Pokud trpíte nadváhou, tak schodit nějaké to kilo. Následují třeba různá analgetika, biologická léčba. A když není zbytí, přichází na řadu operace, třeba výměna kyčelního nebo kolenního kloubu. Důležitá je ale samozřejmě včasná a přesná diagnostika problému. Tu vedle artroskopie nabízí třeba takzvaná nanoskopie. Magazínu Téma ji popsal ortoped a sportovní traumatolog František Picek. Jde o mini-invazivní zákrok na základě vpichu trubičkou rozměrově odpovídající injekční jehle. Ta má na své špičce čip, který dokáže zobrazovat zorné pole před nástrojem a poskytuje velice kvalitní pohled do kloubních dutin.
0: Víc o kloubních problémech si přečtete v aktuálním vydání týdeníku Téma. Ve studiu jsme klouby rozebrali s reportérem Vítkem Zábranským, který má kolena stále ještě relativně mladá. Tak děkuji, Vítku, a naslyšenou.
2: No, o tom se dá spekulovat a přeji hezký den.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: klasika Simple Zovic krabičky, dál je před námi parádní píseň od No Name. Mimo jiné, teď se díváme na silnice, vidíme kolonu na čtyřce u Jíloviště ve směru na Strakonice. Podrobnosti připravujeme, za minutu a půl vysíláme dopravu 007. Jeďte opatrně.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8, tedy na ústecké dálnici, ve směru od Lovosic na Prahu, vjedete do přerušované kolony převážně kamionů u Odulny Body. Fronta dál pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou v Praze. A v hlavním městě v tunelu Mrázovka směrem od Smíchova se srazila 3 osobní auta. Počítejte se zdržením. Pokračuje Martina Podleská z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D4 z Prahy na Příbram před omezením na 9. kilometru u Jílovištěva se zdrží 6-kilometrová kolona. Skoro 6 kilometrů má kolona také na plzeňské D5 před Prahou a pokračuje až na pražský okruh k Ořechu. Na D1 ve směru z Prahy na Brno čekejte silný provoz mezi 10. a 23. kilometrem. Před Brnem je kolona mezi 187. a 196. kilometrem a ve směru na Prahu na 183. kilometru brzdí provoz porouchaná dodávka. Kolona tam má 2 kilometry. Ve směru od Vyškova na Brno je na D1 kolona ještě mezi 207. a 201. kilometrem. Na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska je přerušovaná kolona v úseku více než 6 kilometrů. A na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou popojíždí v obou směrech zhruba kilometrová kolona. Global Assistance Martina.
1: Děkujeme, pořád nabíráme do týmu našich dopravních agentů, tak se ozvěte. 605 222 007 telefonní číslo, zavolejte, nebo je tady žlutá rádiová aplikace se 4 Ačky. Pokračujeme dále, Renata Kuková na svém místě, tady u mikrofonu. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Stejně tak Petr Brožík, dobré odpoledne.
4: Jsem zde, ahoj, krásné odpoledne.
1: A co přinášíte?
3: No tak máme připravené zase vzpomínání na některý rok, Petře.
4: Bude to rok 2003, z toho roku budeme hledat 18-leté mladší, starší, ale hlavně báječné vzpomínky na tu dobu, co jste prožívali, s kým jste chodili, kde jste pracovali a tak dále. To všechno nás bude velmi zajímat.
3: A taky se podíváme za českými koloběžkářkami, které jedou na trase cyklistického závodu Tour de France. To je také zajímavý počin.
1: Pátek odpoledne vysílání Rádia Impuls. Mějte se hezky.
4: Ahoj. Ahoj.

0: páteční odpolední impuls, minuta před 15. hodinou. A máme připravené zprávy od Ivy Horákové. Ztracený se chystá na Letnou a jistého ztraceného hledá taky policie. Víc ve zprávách. Petr Muk, neusínej, to bude česká muzika hned potom. A co bude venku, tak to ví Renča.
1: No, sobota bude jasná až polojasná s teplotami od 24 do 30 stupňů. Na horách bude kolem 18.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Letná sbírá síly na ztraceného. Policie v Praze hledá 9letého autistu. Bratislavský Slov nad Hoří. 15 hodin, hezký pátek přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Rádiová rodina se rozrůstá. V Praze se nad dobrým jídlem scházejí naši posluchači s Impulzovými. S Klárou Šedovou a Honzou Daňkem teď hodují a pak všichni společně vyrazí na večerní megakoncert Marka Ztraceného na pražské Letné. Událost dnešního dne sleduje reportérka Martina Kroa. Pěkné odpoledne, Martino.
5: Dobré odpoledne. Impulzovi Klára s Honzou si teď dávají do nosu z výherci lístku na večerní obří koncert Marka Ztraceného. Lupeny na show na pražské Letenské pláni jsme rozdávali od úterý do čtvrtka v našem ranním vysílání. Posluchači dorazili z celé republiky.
6: Iva! Ivo!
7: Jupi! No super!
0: Víte, že jste byla 20.
7: Super!
6: Luci, jdete s náma na koncert.
8: To je úplně fantastický.
0: Staradujte se víc.
8: No, to je úplně boží.
5: Každý z výherců si sebou na baštu a koncert s Impulzovými bere někoho blízkého. Takže naše rádiová rodina se dnes rozrůstá o 6 členů. Martina Kroa, Rádio Impuls.
4: A na Praze 7 ještě zůstáváme. Policie hledá malého autistu. Pátrá po 9letém Nikolasovi právě z pražské Letné, který rád jezdí dopravními prostředky, ale i výtahy. Chlapec by měl mít na sobě černé kraťasy a červené triko s černými pruhy na rukávech. Lidé, kteří o něm mají jakékoliv informace, mají volat na linku 158. Fotku chlapce najdete na policejním webu. Pozor na koupání na Orlíku. V Podolsku na Písecku platí třetí týden zákaz koupání. Ve vodě je moc sinic. Ostatní sledovaná místa na jihu Čech mají vynikající kvalitu vody, uvádějí to hygienici. Sinice z vody u veřejného tábořiště Podolsko můžou poškodit zdraví. Bezpilotní letouny jsou stále chytřejší. Pomáhají k tomu i čeští vědci z Českého vysokého učení technického v Praze. Místní katedra kybernetiky patří ke světové špičce ve vývoji takzvaných létajících robotů, které jsou schopné fungovat naprosto autonomně.
9: Co tady vidíme, co to je za dron, co to je za zařízení?
10: Quadrocoptera, je to náš zkonstruovaný dron, 4 vrtule, tady má anténu, která vlastně řeší GPS.
11: Vysvětluje Václav Ryz, doktorant z fakulty elektrotechnické z pražské ČVUT.
10: Tady pod touhle kapotou, kterou tady máme, tak tam se skrývá počítač.
11: Právě počítač vypočítává všechny důležité algoritmy určující dráhu letu. Vedoucí skupiny multirobotických systémů Martin Saska dodává, že létající robot tak při použití v praxi ani nepotřebuje lidskou ruku.
12: Jsou to roboti, kteří se navzájem koordinují pomocí palubních senzorů, vidí ostatní roboty v hejnu, dokáží si i pomoct, dokáží společně řešit úlohy, které by jeden robot řešil mnohem déle, nebo by je dokonce ani některé nedokázal vyřešit vůbec.
11: Autonomní drony můžou pomáhat třeba při požárech, zemětřeseních, ale i obraně. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: V bratislavské rafinérii Slov nad Hoří metropolí se šíří hustý černý dým z požáru. Slovenský zpravodajský server Deník N píše, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podle televize Markýza začal hořet materiál v nádrži s odpadovými látkami. Lindsay Vonová posílá prázdninový pozdrav. 41-letá lyžařská hvězda si užívá francouzskou riviéru a fanouškům ukázala, že i během náročného uzdravování zůstává v pohybu. Sérii snímků z posledních týdnů zveřejnila na Instagramu. Na jednom ze záběrů vyrazila v červených bikinách na paddleboard. Na dalším zapozovala na pláži v záchranné vestě.
0: 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Další za hodinu s vámi opět Petr Brožík.
1: Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 2003. Tak se k nám přidejte.
0: Petr Muk, neusínejte. Česká muzika, která za vámi letí právě teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Páteční odpolední impuls 15.08, aktuální čas a jdeme zase cestovat časem.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Tak, milí impulzáci, dnes vás přeneseme do roku 2003. Představte si to, je vám v tu dobu 18, nebo možná míň, nebo možná i víc. Co máte v paměti z té poměrně nedávné doby, co jste prožívali doma nebo v práci, stále ještě v podstatě na začátku tisíciletí? Dejte nám o tom vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18... Na rádiu Impuls.
0: Léto 2003 přineslo do Česka i celé Evropy rekordní sucho a tropické teploty, které způsobily obrovské škody v zemědělství a lesnictví. Pro nás v dnešní době asi normálka, tehdy to bylo velké pozdvižení.
2: Navíc Praha se v tu dobu stále vzpamatovávala z katastrofálních povodní ze srpna 2002. V březnu 2003 byla po opravách konečně zprovozněna poslední zatopená stanice metra Invalidovna.
0: No a sportáčku, něco pro tebe. Ve Finsku bylo mistrovství světa v hokeji. Ve čtvrtfinále jsme porazili Rusko 3-0. Semifinále prohrali s Kanadou 8-4 a v utkání o bronz jsme rupli se Slovenskem 4-2. A je potřeba teda říct upřímně, že Slováci si to náramně užili.
3: Tu je Pavel Demitra, naštěstí Radim Hrbata jeho střílenou přihrávku nezachytil. Miroslav Žata na druhé straně, úplně volný Pavel Demitra. Gól! Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedíme 4-2!
4: Druhý gól Dubnického Chovanca na 67. světovém šampionátě nám dovoluje v tomto momentě už pomýšlet na ten gotik bronzu.
0: No a my jsme měli bramborovou.
2: No jo, tak hele, vždycky není posvícení, to je pravda, my jsme si pak spravili chuť taky, no chvilku člověk čeká a pak se dočká.
0: Poslední dobou těch posvícení je teda spíš méně než více, no a co se dá dělat?
2: To je fakt.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No tak pojďme raději k muzice, tam bylo veselo v roce 2003, opět a Radeček a Praha.
5: Jedna holka, jedno dítě.
0: Jo, tohle je bezvadná věc, Impuls jí hraje do dneška. Stejně jako novinku kanadské zpěvačky Shania Twain z roku 2003, Kachin. Taky tak dobrá věc, že slýcháte od nás pravidelně.
2: To je fakt. Kabáti v roce 2003 ti přišli se starou Lů.
0: Tak jak si pamatujete na poměrně nedávný rok 2003? Byli jste třeba ve Finsku na hokej, nebo třeba mezi prvními vystoupili z metra na Invalidovně? Co jste prožívali, s kým chodili nebo žili, kde jste pracovali? Všechno nám dejte na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo podržte ten mikrofonek a namluvte jako hlasovou zprávu. A my vás myšlenkami ještě v tom roce 2003 udržíme muzikou, protože americká formace Black Eyed Peas přišla s otázkou, kde je láska? Where's the love? Tady.

v pátek odpoledne, za chvilku další letní česká muzika Lilka Ročáková a píseň, která by si stála za to trošku přejmenovat. A se jmenuje Bylo léto, horké léto. Tak no, je stále horké léto, ale na Lilku si počkejte pár minut. My sledujeme i silnice, dokonce dva problémy jsou na D8, problematická je i D5 a příjezd do Prahy. Doprava 007 za 3 minuty.

0: Polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vjedete do přerušované kolony hlavně kamionů u Odoleny vody a ta dál pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou. Navíc na 6,5 kilometru bourala dvě nákladní auta. A na D8 je ještě další problém, o kterém ví náš agent, co se tam děje a kde.
2: Na 54. kilometru D8 směr na Drážďany je auto v protisměru s vozíkem, pravděpodobně praskla guma a je tam rozházený prostě nějaký asfalt, kusy betonu a tohleto. Takže prosím vás opravdu opatrně.
1: Díky za to info, dávejte pozor, včas brzděte. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Víc jak 6-kilometrovou šňůru vidíme na 4. před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi Modleticemi a Mirošovicemi, tradiční páteční místo. Před Brnem se pak ještě zbrzdíte mezi 190. a 196. kilometrem. V opačném směru na Prahu D1 doprava vázne mezi kilometry 190 a 185. A na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska po silnici 52 popojíždí více jak 5-kilometrová kolona. Pevné nervy. Zapojte se taky, volejte 605 222 007 nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté rádiové aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádiu

0: odpoledne a jdeme pokračovat s vámi a vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vzpomínáme na rok 2003. Na WhatsApp nám napsal Ondřej, pamatuju na konec desetníků a dvacetníků. Začalo se zaokrouhlovat na padesátníky. Ha, kdeže loňské sněhy jsou? Dneska je to na koruny, ale pořád vidím ceny třeba 29,60, i když si to za tu cenu reálně nemůžu koupit.
0: No to je vlastně pravda. I když je tady jedna výjimka, když platíš kartou, tak tam
2: se to nasčítá.
0: Opravdu máš jako 29,60, když si koupíš jednu věc za tu částku. Tak rok 2003. Spoustu víkendu si vůbec nepamatuji a už vůbec to nemůžu vyprávět dětem. Těch prohýřených nocí bylo až třeba tehdy frčeli Karlovy lázně v Praze. Raději nevzpomínat, i když vlastně jo, poznala jsem tam chlapce, pak se z něj stal můj muž a otec mých dětí. Žádná sezónní láska, jsme spolu dodnes, píše Kristýna.
2: Je to zajímavý, protože podobné zážitky má z toho roku i Tomáš. Napsal nám, to mi bylo 28, hodně jsem pracoval, ale taky neskutečně pařil. Akce střídala akci, dnes vůbec nechápu. Jak jsem to mohl dát? Jestli to není manžel Kristýny, teď si říkám.
0: Je to možný, ale já tu dobu nechápu taky. V roce 2003 režisér Zdeněk Troška rozjel svou téměř nekonečnou sérii komedií založených na lidových vtipech. Přišel Kameňák číslo 1.
3: Haló, paní! To jsou vaše kozy?
4: A čí by jas tak byli?
5: Tak si je schovejte! Přijdou sem fotbalisti!
4: Ty se určitě taky rádi podívaj!
3: Tak si tu pro mě za mě buďte, ale bez těch kos!
4: A to si jako myslíte, že jsou v definaci?
2: No Kameňák, no.
0: Ano, Kameňák, jednička, prostě super. Tak našli jste se třeba v Kameňáku, jak jste žili v roce 2003? Přišla třeba nějaká zásadní životní událost? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo podržte mikrofonek a namluvte jako hlasovou zprávu.
1: Když nám bylo 18...

0: A my vás ještě jednou s vašimi vzpomínkami a příběhy vezmeme do roku 2003. Za chvilku na Impulzu.
1: Tajemství křišťálové planety. Nový domov, noví přátelé, nové dobrodružství. A svět, který potřebuje zachránit.
2: Pravý mimozemšťan.
3: Je to past.
1: Nový český animovaný film od tvůrců Lichožroutů. Balcerová, Lábus, Táborský a Plesl. Tajemství křišťálové planety. V kinech od 13. srpna.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandie.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko

0: Olympu zpátek odpoledne. No a nesmíme vynechat ještě vaše poslední příběhy a vzpomínky na rok 2003.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Na WhatsApp nám napsal Šimon, rychlost internetu v tom roce 2003, to byla zoufalost. Bydlel jsem v pronájmu v Přerově, když jsem chtěl stahovat hudbu nebo nedej bože filmy, byla to věčnost. A ještě jsem musel kvůli signálu držet noťas s kartou pro příjem signálu v kuchyni u okna. Ježíš Maria, to takhle bylo, jo?
0: No jo, byly takové časy. Já tehdy pracovala v centru Plzně v obchodu s hudbou a filmy. Frčely kazety, CDčka, filmy na VHS, rozjížděla se DVDčka. Skvělá doba, chodili bez lidi. A mimochodem, všimli jste si vůbec, že tyhle obchody v průběhu času úplně zmizely? Je to škoda, zůstaly jenom vzpomínky a nostalgie. Jana z Plzně.
2: Ano, já se na to pamatuju, protože kamarádka, která bydlí nedaleko z garáže, její manžel udělal půjčovnu VHS. Mm-hmm. Já říkám, a co z toho máte teďka? A ona, no garáž. No, ozval se i Peter na WhatsApp, vzpomíná, jak se v roce 2003 za vypůjčené peníze vydal v lednu do Španělska za předem domluvenou prací. Když jsem přijel, kromě toho, že tu byl v tom lednu sníh, firma, do které jsem měl nastoupit, byla zapečetěná. A tak já bez znalosti jazyka s trochou peněz začal svou cestu touto krásnou zemí. Ve Španělsku jsem dodnes a i když to bylo hodně složité, nelituju.
0: No jo, Petře, bylo v roce 2003 25. To léto jsem čekal svou vysněnou dcerku Markétku a bylo to opravdu horké léto. Pamatuju si, jak jsem u bytovky měla lavor se studenou vodou, jinak se člověk neochladil.
2: My jsme na to vzpomínali, že to bylo vlastně opravdu velká vedra. Krásný příběh přidala Michaela. V tom roce se mi narodila dcera Natálka. Při poslechu porodní asistentka zjistila, že malé nebije srdíčko, a tak začal fofr, rychle nasál. Ze sálu se mohla zavolat manželovi a nejlepší bylo, že jsme mysleli, že to bude kluk. Když pak manželovi dávali Natálku, která byla zaplať pámbu v pořádku do náruče, řekl, že není jeho, že on má přece mít kluka. Ale dodneska jsou to skvělí parťáci.
0: Super, to jsou ta překvapení. V roce 2003 byla Veronika ve třeťáku na vysoké škole. Začala chodit se svým spolužákem, svým současným manželem a v létě byla na své první a poslední chmelové brigádě.
2: No, ty možná taky skončili. Na vysoké škole to bylo skoro povinné, mi přijde.
0: Asi jo, no,
2: chmelová
0: pak už,
2: brigáda.
0: Pak už vlastně to nebylo. Nevím, no, vlastně taky to nějak vyplynulo.
2: Sezónní pracovníci teď pracují.
0: Dostracena. Děkujeme za vaše krásné příběhy.
1: Když nám bylo 18.
0: No a my ten dnešní nostalgický výlet do roku 2003 zakončíme se skupinou Činasky. Byla to totiž doba, kdy do Kristových let dorostl ročník 1970.
2: Já a Michal Malátný.
0: Jo, tak jdeme na to. Hezkého odpoledne, impulzáci.

0: Rose a další česká muzika bude od Michala Hrůzy. Bílá velryba připluje za pár okamžiků. Vysledujeme i prázdninové silnice, no a páteční tradiční úprk na jih znamená, že je citelné zdržení na Strakonické a taky třeba na trojce mezi Mračí a Benešovem. Doprava 007 je tady za necelé dvě minuty.
1: No, já bych chtěla říct, že prázdniny ne, že se někam chýlí, to vůbec tím nechci, ale že se už prostě nachýlili do té druhé poloviny, ale... je to tak.
0: Čas pádí, čas letí,
1: to je pravda, ale ty naše české prázdniny na Impulzu, ty pořád trvají, pohodička, klídek, cestujeme republikou křížem krážem. Tento týden jsme vás vzali společně na jižní Moravu a příští týden zamíříme do západních Čech, takže Aleš Růžička i reportér Tomáš Kabát už mají zase namasírováno pod koleny a budou to tam brázdit křížem krážem na západě.
0: No, jednak namasírováno a jednak určitě mají naladěné chuťové buňky, protože objevují místní tradice, speciality, chutě, jídlo, pití, všechno možné a přenáší to prostřednictvím éteru za vámi impulzáky, tak buďte i nadále s naším vysíláním.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Téměř 7-kilometrovou kolonu vidíme na čtyřce před omezením na 9. kilometru u jíloviště ve směru na Strakonice. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 5. kilometru a tá dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V Praze se zdržíte na jižní spojce mezi Krčí a Barandovským mostem. No a dále pokračuje úprk na jih nebo na dovolenou. Na trojce je přerušovaná kolona mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor. Na D8 směrem na Drážďany na 39. kilometru překáží porouchané osobní auto. Kolona tady má 2 kilometry. Před opravovanou Kbelskou je kolona na příjezdu do Prahy po D8 od 4. kilometru a v protisměru na Novopatské od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice D10. Na dálnici D1 ve směru na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi Modleticemi a Mirošovicemi a potom ještě před Brnem se zdržíte mezi kilometry 190 a 196. Profíci z Global Assistance hlásí kolonu na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy a vjedete do ní na 3. kilometru. Dále na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska po silnici 52 čekejte 5-kilometrovou šňůru. Zapojte se i do páteční dopravy, buď zavolejte 605 222 007, jestli o ničem víte, anebo to v pohodě nahrávejte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Rádio Impuls v pátek odpoledne, minuta před 16. hodinou. Událost zásadní se krůček po krůčku blíží. Ztracený na Letné. Více ve zprávách s Ivou Hurákovou. Pak další česká muzika Eva Farná, Všechno nebo nic. A co bude venku, tak to ví Renča.
1: Sobota bude jasná až polojasná a teploty docela příjemné od 24 do 30 stupňů. Pokud se chystáte na České hory, tam bude kolem 18.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dáku.

0: Tak Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Letná za půl hodiny přivítá fanoušky Ztraceného. Zásoby tamoxifenu jsou na cestě. V Bratislavě hoří po výbuchu rafinérie. 16 hodin, pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Za půl hodiny se fanouškům Marka Ztraceného otevírá jeho areál na pražské Letné. Večer tady totiž populární zpěvák vystoupí v rámci obrovského koncertu. Impulzovi, tedy Klára Šedová s Honzou Daňkem, na něj berou naše posluchače. Reportérka Martina Kroa zjišťuje, jak se rádiová rodina na show těší. Hezké odpoledne, Martino.
2: Pěkné odpoledne. Impulzovi Klára s Honzou vzali 6 našich posluchačů na společný oběd a teď už všichni míří na koncert Marka Ztraceného. Náš tým ze sociálních sítí se jich zeptal, jak se na dnešní mega koncert těší.
3: Plně moc, těším se.
4: Moc.
5: Moc se těším.
6: Já se těším hrozně moc.
3: Napodobně, na Marka jsem byla před 3 lety a moc se mi to líbilo, takže se těším, až ho uvidím znova.
2: Areál na Letenské pláni se otevírá za půl hodiny. Úvodní vystoupení obstará Martina Pártlová. Marek Ztracený začne hrát ve 20 hodin. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Nedostatkový lék tamoxifen je na cestě. Léčivo, které se využívá při nádorových onemocněních prsů, by mělo být opět dostupné v lékárnách. Podle ministerstva zdravotnictví v současnosti míří k pacientkám několik tisíc balení. Ještě začátkem týdne bylo v Česku jen posledních několik desítek balení nedostatkového léčiva. Ministerstvo zdravotnictví teď ale slibuje, že krize má brzy skončit. Problémy s nedostatkem léku se začaly projevovat už loni, letos v létě se ale ještě prohloubily. Podvodem schovaným za investice se zabývají policejní vyšetřovatele z Havířova. Odkaz na lákavou investici, který se měl týkat reportáže z televize, uviděla 60-letá žena v polovině dubna na sociální síti. Stačilo pár obchodů a důvěřivá žena přišla o 1 700 000 korun. Po pachateli pátrá policie. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze. Od zítřejších 12 hodin do nedělního poledne budou zavřené tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kromě pravidelné údržby se silničáři pustí taky do oprav výtluků na dálnici D0 u křížení s dálnicí D5. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl upozorňuje, že řidiči musí počítat s objížďkou a zdržením.
7: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojení. Pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Pravidelné uzávěrky obou tunelů jsou pro bezpečný provoz na Pražském okruhu naprosto klíčové. Technici během údržby kontrolují a testují všechny systémy, což za běžného provozu není možné. Thajská policie pomalu rozplétá pozadí tragédie ve škole 14-letého vraha z 9. třídy, který ve škole severně od Bangkoku zastřelil 7 lidí a pak spáchal sebevraždu, měli spolužáci šikanovat. Pachatel měl být i psychicky labilní. Než přišel vraždit do své školy, navíc zastřelil prarodiče, u kterých žil. Ke střelbě došlo během poslední hodiny dopoledního vyučování. Studenti si nejprve mysleli, že bouchají petardy. Nad Bratislavou stoupá dým, areálem rafinérie Slovnaft totiž otřásl odpoledne výbuch. Údajně došlo v areálu rafinérie k zapálení materiálu v nádrži s odpadovými látkami. Podle svědků byla v širším okolí slyšet silná rána, která otřásla okny okolních budov. Bezprostřední riziko okolním městským částem a obyvatelům nehrozí. Finále evropského šampionátu moderních pětibojařů bude bez Čechů. Světová jednička Matěj Lukeš totiž v Istanbulu odstoupila. Takzvaně to položil v semifinále po šermu, protože ve velkém vedru nechtěl ohrozit přípravu nebo případnou účast na blížícím se světovém šampionátu. Druhému českému reprezentantovi Janu Tomanovi postup utekl o jediné místo.
8: A 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Pokud se nestane nic dalšího, vrátí se nejpozději za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík.
9: Renata Kukomá, přejeme krásné páteční odpoledne 7. srpna.
8: No a česká muzika připravená, Eva Farná, všechno nebo nic, hezké odpoledne.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Puls v pátek odpoledne, 4 minuty před 4:15. Za chvíli zase další letní česká muzika. Budou to holky a letní ráno, to si můžeme užít třeba v sobotu nebo v neděli ještě. Víkend před námi. My sledujeme i prázdninovou dopravu. Problémy jsou teď na několik místech na D8 třeba. No a protože jedeme na jih, tak třeba Strakonická, tam je velké zdržení. A nebo třeba trojka ve směru na Tábor. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty.
1: No já bych vám teď chtěla jenom říct takovou praktickou věc. Jak mluvit o prevenci s partnerem? Otevřít téma ochrany s novým partnerem není vždycky jednoduché, ale vyplatí se to. Stačí mluvit přirozeně o tom, co je pro oba komfortní, o ochraně, případně o společné návštěvě testů. Upřímný rozhovor na začátku vztahu dokáže ušetřit spoustu starostí později. A ať je vztah na jednu noc nebo na celý život, otevřenost k tématu prevence je vždycky správný krok.
0: To vše a mnohem více připomíná projekt kooperativy Bezpečnost má zelenou. Víc si můžete přečíst na stránkách coop.cz.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: Polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Kraslnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pívečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4.05 a na Impulzu servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vjedete do přerušované kolony převážně kamionů u Odoleny vody a ta dál pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou. V opačném směru se do kolony vjíždí na sjezdu z D10 na Novopatskou. 7-kilometrovou šňůru teď máme na čtyřce před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 5. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Nehoda dvou osobáků se stala v Praze na Dobříské na úrovni Žlutých lázní ve směru do centra. Do kolony se dojíždí na jižní spojce u Krče. Dále na silnici první třídy číslo 3 před Benešovem ve směru na Tábor se zdržíte ve více jak 3-kilometrové koloně. Na D1 ve směru na Brno je přerušovaná kolona mezi Mudleticemi a Mirošovicemi, tradiční páteční místo i tady. Dále čekejte kolonu na D1 mezi 190. a 196. kilometrem a ve směru na Vyškov se zbrzdíte mezi 203. a 205. Na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska po silnici 52 čekejte asi 5-kilometrovou šňůru. A ještě od našeho dopravního agenta máme hlášenou hlídku, kde to číhá.
2: Silnice 1/13 u Komořan z mostu na Chomutov, co opravou ten most, chytaj bílý čepičky, tak nohu z plynu, ať to nemáte drahý.
1: Taky pozor na to, nožku z plynu, ať to stojí před víkendem nějaké peníze navíc. Zapojte se taky do dopravy 007, buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté rádiové aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.

0: se 2 minuty před 5:30, hned za chvilku přepneme zase do češtiny a bude Xindl X, co by puberťák. No a my sledujeme i nadále samozřejmě tu pouť našich princezen koloběžek, tedy české koloběžkářky, které se snaží zapsat do historie tím, že právě na koloběžkách zdolávají Tour de France.
1: Musíme říct, že je to Tour de France, tedy ta trasa, po které jede ženský cyklistický závod. Oni to vždycky jedou před tím a už se blíží do finiše, tak jsem zvědavá, jestli se blíží a jestli to vypadá, že to klapne.
0: Dozvíme se za chvilku.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls v pátek odpoledne, za chvilku zase Impulzovic Krabička, tam bude Václav Neckář, ale Kořice. České koloběžkářky jdou na Tour de France do finiše. Pětičlenný amatérský tým na takzvaných kickbajcích vždycky u jednu etapu předbíhá ve Francii ten ženský cyklistický závod. No a náročnou výzvu pravidelně sledujeme v našem vysílání.
1: Včera tým složen převážně z Brňanek úspěšně dojel sedmou etapu projektu Tour de France FAM,
2: kterou jsme zakončili na Mont Ventoux. Dojeli jsme tam bohužel až pozdě v noci, ale i tak se nám to podařilo.
1: Říká Dominika Vršanová, jedna z členek koloběžkářky. Týmu, který bude mít po dokončení devítietapové výzvy v nohách neuvěřitelných téměř 1200 kilometrů. A jak Vršanová dodává, dnešní předposlední část je spíš rovinatého charakteru.
2: Máme tam jenom pár kopečků a zakončíme to ve francouzském Nice, kde nás pak čeká poslední etapa zítra.
1: Podobnou výzvu absolvovali v minulosti pouze muži. Ženský koloběžkářský tým je naprostým unikátem. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Tady úplně jako natrní a přejeme si, aby to holky, ty princezny koloběžky dotáhly do úspěšného finále. No a ještě teď do studia přispěchala Iva Horáková.
3: Dřív než ostatní.
4: Policie v Praze našla pohřešovaného autistického chlapce. Je v pořádku, devítiletého dítěte si všiml cestující v metru. Víc chystáme do zpráv v pět.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Plus v pátek odpoledne, za chvilku Kráska ze Slovenska, bude to Kristýna a Stonka. My sledujeme i silnice, to už taková krása není. Aktuální nehoda je právě teď na Kbelské, zase zde na Mladoboleslavskou. Tahy na jich třeba například Strakonická, anebo třeba příjezdy k D1 a samotná D1. Tak doprava 007 je tady za něco málo přes minutu.
1: Jste přihlášení ve hře Halo, tady Impulzovi, jestli ano, tak máte každý všední den šance vyhrát nejméně 10 000 korun a dneska se to podařilo Romanovi z Olomouce.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Je to možný? Je to možný, je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
2: Roman, Olomouc.
3: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 000, máte radost?
2: Určitě mám.
3: Jak dlouho hrajete Halo tady Impulzovi?
2: No, dlouho si myslím.
3: Potěšila vás výhra?
2: Určitě moc.
3: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
2: Budu, moc krát děkuju. Hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Desítka se hodí vždycky a ono je dobře, že paradoxně z těch prázdnin zbývá ještě spousta pracovních dnů v uvozovkách, protože u Impulzových se o 10 000 hraje každé všední ráno, takže hnedka po víkendu se do toho můžete pustit a v rámci toho volna, které zajisté máte, tak se můžete vydat tomu štěstí naproti a to cestou třeba přes web Impulzu, impuls.cz, kde se můžete zaregistrovat, jde to velice jednoduše i v naší žluté mobilní aplikaci. No a hlavně v pondělí ráno stávejte s Impulzovými a když vám bude zvonit telefon, mohou to být právě oni, třeba i skryté neznámé číslo, tak telefonkem pohnout doleva nebo doprava nebo popojet s tím zeleným telefonkem, abyste přijali hovor a tím pádem...
1: No, přijali hovor, ale hlavně musíte říct, no. Halo, tady Impulzovi.
0: No jistě.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
5: 3, 2, 1, teď.
6: Dejme.
5: Pomalu, dejte.
6: My se Impulzovi v té Vltavě. Já musím ven. Jo.
4: Je oblíbený.
7: Dostal jsem sálahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Je 3:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze na Kbelské za sjezdem na Mladoboleslavskou se stala nehoda a do kolony se dojíždí na sjezdu z D10 na Novopatskou. V opačném směru se kolona táhne Cínoveckou až na D8 ke Klíčanům. Kilometrová kolona je teď na trase Turnov-Liberec v obou směrech před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. a 19. kilometrem a 7-kilometrovou kolonu vidíme na Strakonické čtyřce před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Na D1 ve směru od Prahy na Brno před 22. kilometrem už je 9-kilometrová šňůra. Tady to bude ještě stát pěkné páteční nervy. Další zdržení je na silnici číslo 3 mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor. Kolona je taky před Mikulovem směrem od Vídně. Tady se to aspoň trošku zkrátilo. Aktuálně má jenom 3 kilometry, hlásí to profíci z Global Assistance. A ještě Ostrava tady v Rudné ulici směrem na Havířov. Za sjezdem na dálnici D1 se střetla 2 osobní auta a je tady 1,5 kilometru dlouhá kolona. Pátek odpoledne, víkend před námi, dávejte pozor, ať se neseme něco dalšího a zapojte se, jestli máte další postřehy. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: pátek odpoledne, 2 minuty před 17. hodinou na Jablonecku, dějí se věci a víc o tom vám řekne Ila Horáková. Nebude to asi úplně příjemné, zprávy jsou tady co nevidět. Tým Mám na těba chuť, to bude muzika hnedka po zprávách. No a máme tady páteční odpoledne, nakračujeme do víkendu a právě víkendové počasí sleduje Renča.
1: To je pravda, já se dívám, že víkendové počasí vypadá, že bude vlastně podobné jak v sobotu, tak v neděli, protože by mělo být 24 až 30 stupňů na horách kolem 18, ať se tak dívám, jak se dívám, pak se to zase zlomí a v pondělí třeba Brno 35 stupňů, v Praze v pondělí 34, takže ty teploty zase polezou nahoru.
0: Vedra prostě nekončí, musíme držet a držet a držet a potit se, co se dá dělat.
1: Jo, takhle to někdo říkal, učit se. Teď nevím, kdo to byl, jestli to byl Komenský nebo Lenin.
0: Já myslím, že to byl ten Vladimír.
1: Jo, tenhle ten.
0: No, ano. Takže modifikace na současnou dobu. Potit se budeme.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
5: Na Letnou už se valí fanoušci Ztraceného. Po útoku v Tanvaldu jsou dva lidé v kritickém stavu. Foldina chce zvrátit vykázání z domu. Zprávy v pět nese Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Letná v Praze otevřela brány fanouškům Marka Ztraceného. Na jeho večerní obrovský koncert míří i naše rádiová rodina. Impulzovi, tedy Klára Šedová a Honza Daněk, na oblíbeného zpěváka berou 6 našich posluchačů. Událost dnešního dne sleduje reportérka Martina Kroa. Pěkné odpoledne, Martino.
6: Hezké odpoledne. Nápor na pražské Letné dnes bude extrémní. Pořadatelé čekají až 70 tisíc lidí a některé dálkové spoje směr Praha už hlásí zpoždění. Do dnešního koncertu Marka Ztraceného ale zbývají ještě 3 hodiny. V provozu už je i speciální tramvajová linka s číslem 44 pro návoz návštěvníků. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka bude jezdit v intervalu 5 minut po trase kolem Letné.
7: Po skončení koncertu v čase zhruba od 10 do půl 12 večer posílíme provoz metra na lince A v úseku Davidska Želivského a také na lince C v úseku Holešovice Kačerov zkrácením stávajících intervalů.
6: Marek Ztracený vystoupí na Letenské pláni v Praze jako vůbec první český hudebník. Před 30 lety se tam představil Michael Jackson a o 7 let později Rolling Stones. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: V Tanvaldu se něco děje. Policie se záchranáři tady zasahují kvůli napadení bodnou zbraní. Na místě jsou 3 zranění, 2 z nich v kritickém stavu. Vše se seběhlo v Tanvaldské horské ulici. Policie zatím mlčí. Kromě nich jsou na místě i záchranáři, povolali 4 pozemní posádky a 2 vrtulníky. Poslanec Jaroslav Foldina chce zůstat doma. Síly napíná k tomu, aby zvrátil rozhodnutí soudu, který ho vykázal z vlastního obydlí. Důvodem mělo být domácí násilí. Foldina podal podle veřejnoprávního rozhlasu stížnost proti rozhodnutí okresního soudu v Děčíně o jeho vykázání. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale na konci července lhůtu prodloužil o měsíc. Pohřešovaný autista se našel, je v pořádku. 9letého chlapce z pražské Letné objevil všímavý cestující v metru Hradčanská. Policie dítě hledala několik hodin. Zmizení chlapce nahlásil jeho otec předpolednem. Při vyhlášení pátrání policisté uvedli, že chlapec rád jezdí hromadnými doprostředky a taky výtahy.
2: České prázdniny
8: s rádiem Impuls.
5: Restaurace v Ivančicích na Brněnsku oslavuje československé letce. V interiéru jsou skutečné artefakty pilotů, kteří za druhé světové války sloužili v královském letectvu. Nápad propojit restauraci s muzeem dostal pan Jan Dašovský, kterého v rámci našeho prázdninového vysílání vyspovídal reportér Tomáš Kabát. Zajímal se třeba o to, co ho ke tvorbě netradičního hostince inspirovalo.
7: Nemám rád muzea, kde zaplatíte vstupný, oblíknou vám ty filcové papuče a vy tam hodinu leštíte podlahu a za pár dní ani nevíte, co jste viděli. Nabral jsem inspiraci v Londýně, kdy jsem byl v muzeu Royal Air Force a měl jsem právě ten problém, kdy jsem tam celý den chodil. Nebylo kde se vyčůrat, nebylo moc kde si dát nějaký občerstvení. A říkal jsem si, já to půjdu z druhé strany, aby tady bylo super jídlo, super pití a ty prostory, aby se sem lidi vraceli, aby o těch klukách přemýšleli, aby koukali na ty artefakty, aby na ně dýchla ta atmosféra a aby se na ně hlavně nezapomnělo.
9: Jak dlouho vám trvalo tohle vybudovat?
7: Asi 3 roky, ale předtím je asi 15 roků vášnivého sbírání pod takovým vzdáleným stricovým. Mě tam zbyl kousek výstroje, který jsem dostal, tak jsem si říkal, tak si doplním pár kousků výstroje, aby to bylo kompletní. No, k tomu pak přibyly další a další věci, pak už to bylo do velké krabice od televize, pak do velké skříně. No a naskytla se příležitost získat tady tyhle prostory. Podařilo se tu expozici takto nainstalovat.
9: Jan Dašovský, zakladatel restaurace RAF.
7: Díky a nashledanou.
9: A z Ivančic na Brněnsku se loučí i Tomáš Kabát.
5: No a Berlín v Německu nabízí nové ochlazení v parných dnech. Před divadlem v centru města se totiž otevřel dočasný venkovní bazén, který měří 25 metrů. Nový ředitel scény ho nechal postavit, aby ukázal, co vše chápe jako součást divadla, ale i proto, aby protestoval proti stavu infrastruktury v německé metropoli. Vykoupat se v bazénu může až do 1. října každý, kdo si na internetu rezervuje termín.
0: A 4 minuty po 17. hodině skončily zprávy s Ivou Horákovou, s vámi i nadále Petr Brží.
1: Kuková fotbalovou Spartu patrně opustí kapitán. Za chvíli vám řekneme víc.
0: Tým, mám na těba chuť. To už je další muzika na Impulzu. Hezké páteční odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: v pátek odpoledne, 3 minuty před 4:15. Letní česká muzika se chystá pro vás. Bude to Helena Vondráčková Copacabana. Tak si s ní můžete zaspívat i zatančit už za pár minut v našem vysílání. My sledujeme i silnice, tady to úplně do tance není teda. Valíme se, zdá se, na jih na víkend a proto jsou problémy třeba na Strakonické za Prahu, stejně jako na D1 na výjezdu z Prahy nebo kousek za Prahou. Doprava 007 je tady už za 3,5 minutky. No a teď velká věc. Fotbalová Sparta nejspíš přijde o svého kapitána. A to je téma pro sportěčku Renču.
1: No jasně, vypadá to, že Lukáš Haraslín skutečně vyslyšel vábení ze Saudské Arábie a chce jejich nabídku využít. Tak bodejť, že jo, Saudská Arábie, to nejsou žádní nazdárkové, co se financí týká. Láká ho 11. tým loňského ročníku, tamní nejvyšší soutěže Al-Fatí, a 30-letý Haraslín, to musíme říct, že není to jen kapitán letenských, ale je to prostě jeden z jejich nejlepších hráčů uplynulých sezon. A přestože tu letošní sezonu nezačal úplně nejlíp, pořád je to lídr. Letos ve Spartě začal 6. sezónu. Sparta s Al-Fatí teď údajně licituje o ceně. Podle všeho, jak píše i dnes, se ale dohodnou.
0: Ono to... Za něco divit, jako Saudi nemají problém s těma penězma, když jako plaveš na ropě, tak celkem ty rozpočty moc neřešíš.
1: Chtějí zase kapitána, jo, to je prostě tak, se těžko se pak hledá nějaký takový jako automaticky, aby naskočil do sezóny, taky to není úplně standardní.
0: Těžko jako říct, no, ale tak když máš takový peníze, tak nebudeš lovit někde v Bčkových vodách,
1: řekněme. To každopádně. Ono to není vůbec poprvé, co se mluví o odchodu Lukáše Haraslína. Loni ho na lukrativní smlouvu lákal Slovan Bratislava, nic proti Slovákům, ale řekněme si na rovinu, že v Saudské Arábii to asi bude o jiném budžetu finančním. No a tak je možné, že Lukáš Haraslín nebude s týmem už ani zítra při utkání Sparty Mladé Boleslavy a naopak už se může těšit a dívat se na rozpis, kdy se postaví proti Ronaldovi, který v Saudské Arábii také hraje.
0: Ale to bude sledovanost té saudsko-arabské ligy tady u nás.
1: No je, je.
0: Samozřejmě hlavně starší syn, tak ten faní Ronaldovi, takže Al Nassr sledujeme a tak Al Nassr a do toho jako proti němu bude stát Haraslín, tak to bude krása.
1: Bude to nádherný, jenom by mě zajímalo, jak Haraslína budou vyslovovat, jestli tam s tím hosy, jak oni nějak asi poradí, ale tak Lukáš Haraslín, proč ne?
0: Ale tak Al Nassr se vyslovuje normálně Al Nassr, tak to bude...
1: Jo?
0: Haras.
1: A ono to znívá.
0: Al-Haras.
1: Oh, gol. Tak jo. Těšíme se. Lukášovi přejeme hodně štěstí. Pokud to všechno klapne, budeme se dívat.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu vjedete do přerušované kolony převážně kamionů u Zdib a ta dále pokračuje Cínoveckou až k nájezdu na Kbelskou. V opačném směru se do kolony vjíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. 7-kilometrovou šňůru stále máme na D4 nebo na 4 před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Další 3-kilometrová kolona je na trojce mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor. To není nic proti tomu, než se tam dostanete. Na D1 ve směru na Brno je přerušovaná kolona mezi Všechromy a Mirošovicemi. Taky tradiční páteční místo. Dále na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět v obou směrech kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. A našeho dopravního agenta máme v Libereckém kraji. Co a kde se tam děje?
2: Zdravím Impulzáky. Pro všechny řidiče, kteří jedou z Kozákova do Semil, kopci dole, upadlo auto, kolo, tak dávejte bacha. Bude se to tam štosovat.
1: Její dal pozor na to, kolečko se polámalo, včas brzděte. A dejte vědět, jestli víte o něčem dalším, třeba i z těch kolon, jestli se to pohne a tak dále. Budeme za to rádi a stejně tak další kolegyně a kolegové za volantem. Buď volejte 605 222 007, nebo nahrávejte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou páteční cestu s Impulzem.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionový

0: Plus pátek odpoledne, Petra a Renata, česká muzika za chvilku, Tomáš Klus dokola a taky v jednom kole byli dneska naši radostní velvyslanci napříč Českem, zjišťují vaše radůstky, životní radosti a spoustu dalších věcí. Dneska se za vámi s mikrofonem vydala Martina Kroa.
1: No a to by mě teda zajímalo, protože já už vím, na co ona se ptala. Se ptala, co vy muži nejvíc milujete na svých ženách. Tak schválně.
0: Takže to je otázka pro mě teda.
1: No je. První. Nesmí tam být oběd ani večeře.
0: Oběd ani večeře to nebude. No já nevím, ani to nebude nějaká vizuální stránka. Podle mě, nevím, jestli můžu mluvit za muže, ale mm-hmm. dobře, budu mluvit za sebe. Tak možná z tohoto pohledu asi, když jsou upřímné, vtipné, a tak jako nějaká přiměřená jako radost s nima je takové normální, jako hezké, milé, sexy rajdy.
1: Tak já jsem před chvíli jsem chtěla říct, to jsem úplně já, no ale s tou rajdou teda tam se nehlásím. Takže holky, sexy rajdy, aspoň víte, že jako Petr, jo, takhle se vás představuje, je to krásný. No já jsem zvědavá, co řeknou impulzáci, to si pustíme za chvilku.
2: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
2: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Máte chuť na ledový hit?
6: Ice, ice, baby.
5: V Kauflandu ho hned můžete mít.
6: Ice, ice, baby.
5: Bílý růžek, nízká cena.
7: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Raději už tam budem?
13: Přestaň! Štěl mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, pátek odpoledne. Za chvilku rozbalíme Impulzovic krabičku. Karel Zich bude zpívat Máš chuť majoránky. Za chvilku je to tady.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio
2: Impuls. Vy už určitě víte, že radosti ze života hledáme i v maličkostech, a tak jsme mezi vás, naše milé impulzáky, posluchače, vyslali expertku na radost Martinu Kroa, která se zajímala o to, co muži nejvíc milují na svých ženách.
3: Jakou vlastnost milujete na své partnerce?
4: Loyalitu a dobrosrdečnost.
5: Je velmi vášnivě zapojená do věcí, co dělá, do všech věcí.
3: Jakou vlastnost na své ženě nejvíce milujete?
6: Že je hodná. Jo, že vlastně si často řeknu, tyjo, to jsem to zase zvoral, ale vždycky to dopadne dobře, protože ona je prostě taková jako fajnová.
0: No vidíš, z toho vylezlo skoro všechno to, co jsem říkal já.
2: Až na tu rajdu.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Radio Impuls v pátek odpoledne. Eláně zalúbil se chlapec, další muzika, kterou chystáme, bude i Kelly Clarkson. No a sledujeme silnice, čerstvou nehodu máme na D11, tady vás to přibrzdí. No a stále jsou problémy a velké zdržení, například na Strakonické. Doprava 007 je tady za necelé dvě minuty.
1: A já bych teďka řekla, že tím, že se blíží víkend a sobota, pokud nemáte nějaké konkrétní plány, můžete si dát živák Rádia Impuls. V sobotu od 8 to bude s Michalem Prokopem. Ať budete, kde budete, z rádia bude znít.
0: No jistě, koncert až k vám domů, do pergoly, do hospody, ke grilu, k bazénu, na zahradu, je to úplně jedno. Takže živák Rádia Impuls, jak říkala Renča, tuto sobotu zítra od 8 večer Michal Prokop, laďte, buďte u toho, buďte v pohodě, buďte radostní a těšíme se.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové na prvním kilometru se stala nehoda a do kolony se dojíždí už na sjezdu z východní spojky na dálnici. Dále na 59. kilometru bourala dvě osobní auta s dodávkou, tady má kolona přes 4 kilometry. 7-kilometrovou šňůru máme stále na čtyřce před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Další 3-kilometrová je na trojce mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor a na D1 ve směru na Brno je přerušovaná kolona mezi Všechromy a Mirošovicemi. Dále na trase z Plzně na Nepomuk u odbočky na Spálené Poříčí policie šetří nehodu osobního auta s motorkářem a před tímto místem už je 2,5-kilometrová šňůra. Za výjezdem z Kolína směrem na Nymburk brzdí provoz nehoda, projíždí se Kyvadlově, kratší kolony se tvoří v obou směrech. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kolony v úseku Velký Rybník-Vystrkov a profíci z Global Assistance hlásí další zdržení v obou směrech na trase z Golčova-Jeníkova na Havlíčkův Brod mezi Skuhrovem a Havlíčkovým Brodem. A zdaleka to nemusí být všechno, jestli víte o něčem dalším, volejte 605 222 007 nebo nahrávejte do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi A. Šťastnou cestu s Impulzem. No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou.
4: No a pokračuje Petr.
3: Je to
4: no,
3: tak?
4: Je to tak? No tak takhle, já bych ráda samozřejmě pokračovala s tebou, ale když má Marek ztracený ten velký koncert, někdo za nás dva tam musí být, my jsme si střihli, Petr prohrál, takže jdu já.
3: Já jsem to vzal džentlmensky samozřejmě a vysílám tě jako vyslance odpoledního vysílání na koncert Marka Ztraceného, abys pak mohla referovat, jak to bylo úžasné, báječné, skvělé.
4: No, tak řekneme si v pondělí, pošlu ti nějakou fotečku. Chceš nějakou písničku poslat?
3: Klidně něco
4: nahrát. Máš nějakou oblíbenou, ty vole, ať už je pátek?
3: Přesně tuhle, no jo.
4: Tak jo.
3: Tak se budu těšit. Tak a my společně zase v pondělí odpoledne v 15.

0: Radio Impulse, 2 minuty před 18. hodinou. Hodina H se přiblížila. Co se děje, to vám řekne ve zprávách Jiřinka Součková za chvilku. Pak další česká muzika, Daniel Landa a Šance. A co zdýká počasí, sobota bude jasná až polojasná, teploty 26 až 30. Na severu a severovýchodě kolem 24. Hory budou mít asi 18, Šumava až 22.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impulse. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Koncert Marka Ztraceného na Letné začne už za 2 hodiny. Vyhořelý věžák ve Zlíně jde k zemi. Požár v rafinérii v Bratislavě už je uhašený. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Naše rádiová rodina míří na obří koncert Marka Ztraceného na pražské Letné. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk na oblíbeného zpěváka berou 6 našich posluchačů. Událost dnešního dne sleduje reportérka Martina Kroa. Hezký večer, Martino.
5: Pěkný večer. Jak ukazují záběry na našich sociálních sítích před areálem koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni v Praze, už čeká spousta fanoušků. Ti se sem sjeli ze všech koutů.
6: Košice ze Slovenska.
7: Já z Vítkova.
8: A já z Třince.
9: Z Opavy.
10: Vracova, Jižní Morava.
11: Přes 14 jsme vyjížděli.
5: Zpravodajský portál iDnes.cz se jich ptal, na kolik je celý koncert, včetně ubytování a cesty, vyšel.
6: Tak do těch 1000 eur so všetkým. Cesta, ubytování a všechno okolo toho, vstupenky.
12: Já jsem chtěla říct 2000 teda.
13: Minimálně 30 tisíc určitě. Z středy do úterka a zároveň jsme to vzali vlastně s tím koncertem jako dovolenou.
14: Zhruba 6 tisíc?
15: Ty 3 tisíce plus minus. Na Marka je to v pohodě, to jsme ochotné obětovat.
16: Na tomhle se šetřit nemůže. Takový velký koncert je jenom jeden.
5: Za 3/4 hodiny v areálu koncertu Marka Ztraceného zaspívá Martina Pártlová. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: V Tanvaldu dnes došlo k hromadnému násilí. Policie vyšetřuje útok nožem. Bodná zranění utrpěli 3 lidé, z toho 2 muži a 1 žena. 2 zranění jsou v kritickém stavu. Záchranáři je rozvezli do nemocnice. Policie útočníka bezprostředně po útoku zadržela. Občanům nehrozí žádné nebezpečí, jak uvedla na síti X. Další informace poskytne, až to bude možné. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně jde k zemi. Firma zahájila likvidaci požárem zničené stavby v bývalém baťovském továrním areálu. Zástupce majitele budovy Marcel Schmidt říká, že hlavní roli přitom hraje obří demoliční bagr.
17: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
4: Budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet 9. července. Likvidaci požáru hasiči vyhlásili až o 13 dní později. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Na místě zasahovali hasiči, kteří lidi v okolí žádali, aby nevycházeli ven a zavřeli okna. Mluvčí slovenské rafinerie později oznámil, že hořela izolovaná nádrž. Požár už je prakticky uhašený. Nikomu se nic nestalo a výroba ani okolí podniku nebylo ohrožené. Planetárium Ostrava nabídne nebeskou podívanou. Na příští týden připravuje pozorování částečného zatmění slunce a meteorického roje Perseidy. Ve středu 12. srpna bude možné z Česka sledovat, jak měsíc zakryje až 88% slunečního disku. O den později budou podle astronomů díky novu měsíce velmi příznivé podmínky pro pozorování Perseid. V Ostravě začne částečné zatmění v 19.19 a potrvá do západu slunce krátce před 20. hodinou.
0: No a 4 minuty po 18. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Když se neseme na nic dalšího, tak se přihlásí opět za hodinu. Hezký podvečer vám přeje s Impulsem Petr Brožík a mám další českou muziku Daniel Landa Šance právě teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: páteční podvečerní impuls, za chvilku další česká muzika, Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád. My sledujeme i silnice, čerstvou nehodu máme na D11, no a husto je taky na D1 před Mirošovicemi. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a pojďme si říct, proč přibývá pohlavně přenosných infekcí nejen u nás, ale taky po celé Evropě. Podle nedávné analýzy Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC stoupl za posledních 10 let počet nových případů kapavky o více než 300%. Syfilis se za stejnou dobu více než zdvojnásobil. Důvodů je několik, více cestujeme, snadněji navazujeme nové vztahy a někdy ochranu jednoduše podceníme. Svou roli hraje i to, že řadu těchto nemocí dneska umíme úspěšně léčit a tak z nich nemáme takové obavy než dřív. To nejlepší, co pro svoje zdraví můžeme udělat, je myslet na prevenci, využívat dostupnou ochranu a nebát se v případě potřeby zajít na testy. To vše a mnohem více připomíná projekt kooperativy Bezpečnost má zelenou. Více si můžete přečíst na stránkách coop.cz.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Páteční nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 59. kilometru bourala dvě osobní auta s dodávkou. Kolona tady narostla na více jak 5 kilometrů. 6-kilometrovou šňůru stále máme na čtyřce před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Další 4-kilometrová kolona je na trojce před Benešovem ve směru na Tábor. No a než se tam dostanete, tak vás přibrzdí i D1 ve směru na Brno. Tady je přerušovaná kolona mezi kilometry 15 a 22. Klasické páteční místo. Dále na trase z Brna na Uherské Hradiště za odbočkou na Zástřízly se srazila dvě osobní auta. A ještě je tu trasa Pelhřimov-Humpolec. Tady jsou kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. A dokonce od našeho agenta máme hlášenou hlídku. Kde dávat pozor, agente?
2: Řidiči pozor, D5, loděnice Beroun, loví tady takový naznátlý zlatohnědý civilní počtení. Super, tak ať vás neuloví.
1: Ano, bacha na ten odlov, ať to před víkendem nestojí nějaké peníze. Spíš investujte do nějaké grilovačky, dobrého pití a tak dále, nebo hezkého výletu. Zapojte se taky do dopravy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu na víkend s Impulzem.

0: Plus v pátek podvečer, česká muzika, za chvilku Marek Ztracený, Modlitba za pátek, no a ten tady je a v 8 začne ten mega koncert Marka Ztraceného na Letné. I tohle pro vás budeme sledovat. Dějí se i další věci, k zemi začíná jít ve Zlíně budova číslo 34, postižená tím obrovským požárem. Za chvilku se spojíme s naším reportérem Honzou Čadou a probereme podrobnosti. Dál poslouchejte Impuls a pro tu páteční cestu na víkend je tu i něco pro pobavení.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Malá holčička zvedne doma telefon, drží sluchátko, no a po chvilce říká, já teda tatínka zavolám. A který vy jste ten šéf? Jste to tlustý prase nebo arrogantní hovado?
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G?

0: Impuls, pátek podvečer, za chvilku zase rozbalíme Impulsovic krabičku. Teď už je tam připravená Marie Rotrová, Láskovoníž deštěm, tak si počkejte chvilku. My se teď budeme věnovat té důležité věci, protože v neděli to bude přesně měsíc, kdy začala ve Zlíně hořet budova číslo 34 ve zdejším průmyslovém areálu. Teď je po ničivém díle plamenů čas na její demolici. O tom právě teď bude řeč s naším zlínským zpravodajem Impulzu Janem Čadou. Honzo, dobrý podvečer, tak už opravdu ty bourací práce začaly? A Honzo, zdá se, že nám vypadlo z toho spojení. Já zkusím tedy rychle vytočit jeho telefonní číslo, abychom se dostali do vysílání a snad se to podaří. Tak, poslední číslíčka mačkám.
1: Ano, Petře?
0: Ano, Honzo, tak už jsme v živém vysílání, jak se nám nepodařil ten online. No, otázka ode mě už padla, už opravdu začaly ty bourací práce, budovy
1: ano,
0: číslo 34.
1: Ano, já jsem tu otázku dokonce slyšel, technika je trošičku proti nám, ale teď se snad slyšíme dobře v tuto chvíli. Chci říci, že bourací práce opravdu začaly. Začít měli včera na 34, ona je mimořádně robustní budově, tak se nestalo, stalo se tak dnes dopoledne, oni zároveň také skončili, protože došlo k takové malé závadě na hydraulice onoho obřího bagru, mimochodem to jeho rameno měří 42 metrů. Já jsem se dnes odpoledne ale díval na práci těch gigakleští, bagrista, to je tedy pan Machr, samozřejmě jsme ho neměli společně s kolegy novináři úplně na očích, protože tam všude zapáskováno, ale boural, až to na chvíli přestalo. Podle ujištění těch, kteří to mají na starosti, jde o rutinní opravu a od zítřejšího sobotního rána jedeme dál.
0: Musí to být neuvěřitelná práce od toho mistra, co ovládá ty obří nůžky. Jenom připomenu, že jde, nebo vlastně teď už spíše šlo o mohutnou 11-podlažní budovu, jednu z dominant areálu i celého Zlína. Co se ví po téměř měsíci o příčinách toho ničivého požáru?
1: No, to je otázka velmi správně položená a není zdaleka jediná, to nás tady všechny i kolegy, ale celou veřejnost zajímá, ale zatím se nedozvídáme nic. Jisté jsou vlastně dvě věci, že tam za použití nejmodernější techniky pracovali a dosud pracují třeba z drony, vyšetřovatelé hasičů, také policie, ale podle ujištění policistů nemůžeme čekat ani v řádu týdnu ještě to, že by byl určen viník. Proběhly výslechy, ty ještě probíhat zřejmě tedy budou a uvidíme, jak to bude dál. Zatím se opravdu neví o příčině nic, což zavdává spekulacím, řekněme, nebo dává jim zelenou, ale uvidíme, počkejme si na to oficiální vyjádření.
0: Nám nic jiného nezbyde. Zlínská budova číslo 34 začíná jít tedy k zemi. Jak dlouho by ty veškeré demoliční práce měly trvat?
1: Tak když jsem se na to předíval dnes, tak jsem si říkal, že by to snad mohlo trvat maximálně týden. Tak dobře se ten bagr zakousával do té směsi suti, železobetonu a tak dále, ale je tam dán určitý limit od doby, kdy Krim, tedy ta organizace, již budova patří v tuto chvíli, převzali budovu a povolali si tedy demoliční čety, tak to má být 25 dnů pracovních dnů podotýkám. Tak bude zajímavé to sledovat, ještě je tedy čas. Každopádně se dá mluvit o jedné zajímavosti, přesně za týden v pátek začíná v areálu Barum Rally, tou večerní rychlostní zkoušku a pojede se v poněkud bizarním prostředí a uvidíme, co se za týden podaří zdemolovat. Těším se na to také z toho důvodu, že rád budu informovat.
0: Ano, a na Impulzu ty čerstvé informace vždycky přineseme. I díky našemu reporterovi Honzovi Čarovi. Honzo, díky, krásný víkend, pěkný večer a příště nás slyšíme.
1: Pěkný večer, napodobně, díky.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: se to na Impulzu bude i dál. Pro změnu v podání Petra Nadě, Láska je tu s vámi. Vysledujeme i silnice. Nehoda stále částečně brání provozu na D1 na 59. kilometru ve směru na Hradec Králové. Další podrobnosti a doprava 007 už za minutu a půl. Před námi je víkend, až se z něj vrátíte, nebo se možná můžete vrátit i z dovolené, tak už je zase uvidíte všechny pohromadě. A to vaše milionové kolegy, bez kterých bychom v práci nedokázali nic, kteří nám pomůžou, mají dobrou náladu, když je potřeba, tak píchnou, helpnou, pomůžou, jak se tak říká. Ano, a zaslouží si nějakou odměnu. A proto jsou to naši milionoví kolegové. Každé všední dopoledne, vždycky v 9 Vlasta Korec hraje 7 pecek v kuse a bez jediné reklamy. Jenom pro ty vaše milionové kolegy, pro členy toho vašeho týmu. Hlavně nám o nich dejte vědět. A tak se přihlašte na webu Impulzu, tam je takový krátký přihlašovací formulář, něco napište o vašich milionových kolezích, o té vaší firmě, pracovní partě a tak dále. A už jenom potom čekejte, až vám zavolá Vlasta. Takže zase po víkendu, hnedka v pondělí v 9, milionoví kolegové na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď je z Global Assistance se hlásí Martina Podleská. Martinko, hezký večer.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na dálnici D11 na 59. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou překáží nehoda 3 osobních vozidel. Kolona má 6 kilometrů. 6-kilometrová kolona je stále také na D4 z Prahy na Příbram před omezením na 9. kilometru. Na D1 se zbrzdíte mezi 15. a 23. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kolony kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Navíc u Velkého Rybníka došlo ještě ke střetu nákladního auta a dodávky. Na trase z Golčova-Jeníkova na Havlíčku v Brodce v obou směrech zdržíte mezi Skuhrovem a Havlíčkovým Brodem. Na výjezdu z Havířova za kruhovým objezdem směrem na Ostravu zasahují záchranáři u nehody 2 osobních aut. Počítejte s omezením, kolona se tam ale netvoří. Z Global Assistance Martina.
1: Martinko, děkujeme, vy se do dopravy 007 můžete zapojit taky, ať už se něco někde pohlo nebo se stalo nového, budeme rádi za to, když to dáme vědět ostatním. 605 222 007, to je telefon, anebo je to i naše žlutá rádiová aplikace, kam to můžete v pohodě nahrát. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls v pátek večer, minuta před 19. hodinou, nápor na Letné. Co se děje, to i dál sleduje naše redakce. A ve zprávách Jiřinky Součkové to uslyšíte doslova za okamžik. Pojďme se podívat i na zítřek. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 20. Další česká muzika za chvilku, Kabáti, kdo ví jestli.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Na Marka Ztraceného na Letnou míří desítky tisíc lidí. Provoz na trati mezi Prahou a Berounem kvůli havárii stojí. Stadion Viktorky pořádá den otevřených dveří. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Už za hodinu se Letenská pláň v Praze rozezní songy Marka Ztraceného. Na megakoncertu českého zpěváka bude i naše rádiová rodina. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk na show vzali 6 našich posluchačů. Vše sleduje reportérka Martina Kroa. Hezký večer.
6: Dobrý večer. Pražská Letná už se plní lidmi. Pořadatelé tam dnes čekají na 70 tisíc lidí. A Impulzovi Klára s Honzou a 6 našimi posluchači už jsou také v areálu koncertu Marka Ztraceného. Náš tým ze sociálních sítí se výherců vstupenek zeptal, na co se nejvíc těší.
7: Tak jsou zvědavý na atmosféru, jsou zvědavý, jak to bude probíhat celý.
8: Taky těším se na písničky, na atmosféru,
9: na show.
10: Jak to bude?
9: Světla, na celé.
11: Je skvělý, je fakt skvělý.
12: A jeho fakt komunikace s publikem, jo, opravdu je skvělý.
13: Mně se líbí ta jeho energie, kterou má při těch koncertech.
6: V tuhle chvíli v areálu koncertu na Letenské pláni v Praze zpívá Martina Pártlová. Za půl hodiny zpěvačku zastoupí DJ a koncert Ztraceného začne ve 20 hodin. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Díky. Strakonice jsou na suchu. Zakázali proto odběr vody z řek a potoků na celém území obce. Zákaz začne platit zítra. Opatření vydal vodoprávní úřad, platí mimo jiné na zalévání zahrad i trávníků, zavlažování hřišť, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Opatření ve Strakonicích bude platit do doby, než se průtoky ve vodních tocích vrátí do normálu. Policisté u jezera Most pokračují v pátrání po pohřešovaném muži. Ten při úterní silné bouřce spadl do vody z paddleboardu. Na jezeře v úterý při bouřce zůstalo 6 lidí. 4 se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho 28-letého našli mrtvého ve středu večer. Na místě zůstávají potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje.
5: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený. V Řevnicích u Prahy se v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. 3 lidé, včetně 2 dětí, jsou lehce zranění. Středočeští záchranáři je přepravili do pražské nemocnice Motol. Cestující vozí kyvadlová náhradní autobusová doprava. Další nehoda vlaku a auta se stala úkladna. Řidič vozu z místa odjel, hledají ho policisté. I tady je provoz na místě zastavený. Stadion fotbalové Plzně se otevírá veřejnosti. Fanoušci mohou navštívit běžně nepřístupná místa v rámci mimořádných prohlídek. První termíny jsou už zítra.
14: Prohlídky stadionu jsou novinkou, která bude nabízena ve dnech, kdy Viktoria hraje venkovní zápasy, během reprezentačních přestávek nebo mimo sezonu. Návštěvníci zamíří do reprezentativních prostor, podívají se do šatny hostujícího týmu, místnosti pro videopřípravu i tiskové konference. Zažijí i pohled ze střídaček. Poprvé už v sobotu 8. a v neděli 23. srpna, vždy ve 4 časech. Lístky jsou v prodeji v infocentrech a síti Plzeňské vstupenky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: A přesně 4 minuty po 19. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou, další za hodinou, když se nestane mezi tím. No a bezva muzika česká za vámi poletí. Krištof, co bude pak? To bude pak, protože teď jsou tady Kabáti, kdo ví jestli.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

bude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem.

0: Pak to vám hnedka řeknu, budou to brouci, nečekejte žádné nepříjemné breberky, naopak bezvadnou českou pecku od skupiny Mandraže, tak za chvilku. My sledujeme i silnice, stále jsou problémy na D11, no a než se dostanete směr třeba na jih, konkrétně na trojku, tak vás zbrzdí i D1 před Miroševicemi. Doprava 007 je tady za půl minutky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 59. kilometru stále částečně brání provozu hromadná nehoda a za ní se popojíždí v téměř 6-kilometrové šňůře. Stejně tak dlouhou kolonu máme na 4. před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Strakonice. Kilometrovou kolonu vidíme taky na trojce před Benešovem ve směru na Tábor. No a kritické místo na D1 ve směru na Brno, tady je přerušovaná 4-kilometrová kolona před exitem 22 nebo před 22. kilometrem. No a máme tady i naši agentku, která nám řekne, co se děje v Brně. Slyšíme se?
3: Na Vídeňské ulici před Šizdem na Popovice někomu vypadly dvě matrace, které leží uprostřed mezi levým a pravým pruhem a vybočuje se tam nebezpečně.
0: Díky za to info, dávejte pozor. A ještě jedna informace od nás. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru bourala dvě osobní auta. Kolona má momentálně 2 kilometry. Dávejte pozor a do dopravy 007 se můžete zapojit hned několika způsoby. Třeba zavolejte 605 222 007 a nebo je tu i naše žlutá rádiová aplikace, kterou zajisté máte všichni ve svém chytrém telefonu a ten vzkaz nebo postřeh ze silnic tam můžete velice pohodlně nahrát. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Rebels v pátek večer, teď je 2 minuty před 7:30, opět a Radeček, všechno je v pořádku, další česká muzika a v pořádku je taky to, že dál prožíváme a probíhají české prázdniny s rádiem Impuls, tentokrát putujeme za vámi po jižní Moravě. No a naším místem jsou Ivančice, kde Tomáš Kabát zavítal do restaurace, která je zároveň muzeem. Víc za pár minut v našem vysílání, hezký večer.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Rádio Impuls, pátek večer, za chvilku Impulzovic krabička a v ní Olympik. Taky jsem se narodil, boss. No a prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls. Poslední zastávkou našeho putování po Jižní Moravě jsou Ivančice. Reportér Tomáš Kabát zavítal do restaurace, která je zároveň muzeem. Je věnovaná památce československých letců, působících za druhé světové války. Na neobvykle pojaté stravovací zařízení teď míříme právě s Tomášem. Tomáš, hezký večer.
1: Já vás zdravím z Ivančic na Brněnsku. Já procházím kolem seznamu 2500 jmen československých letců, kteří sloužili v královském letectvu, a vedle mě je Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vcházíme do pasáže, kde se vlastně můžete rozhodnout, kam vaše kroky dále povedou. Buď to jdete rovně, tam je vlastně restaurace s vinárnou, kde máme značkové RAF vína, a když se otočíte doprava, tak uvidíte fasádu anglického pubu, která je vlastně využita jako vitríny právě artefaktů, které se podařilo dochovat z období vlastně druhé světové války, kdy Čechoslováci sloužili u královského letectva.

0: dědictva.
1: Tak když vstoupíme do toho muzea, já vidím první, co mě zaujme, je stůl ve tvaru křídla Spitfireu.
0: Jak za války, tak je to i dnes československý Spitfire, protože křídlo vzniklo na Slovensku a ten trup vznikl tady na Moravě.
1: A vidím k tomu i stylové židle.
0: Říkali jsme si, než nějakou dřevěnou oprejskanou židli, tak je lepší sedět na sedačce ze Spitfireu. A mám šikovného kamaráda, který si vzal jmenný seznam Spitfireů, který sloužili u 310. československé stíhací perutě. A jsou to vlastně repliky sedaček ze Spitfireu, kde na zadní straně je jak číslo toho Spitfireu, ta imatrikulace, tak i výrobní číslo toho stroje, na kterým právě lítali naši piloti.
1: Jan Dašovský, zakladatel restaurace RAF, je teďka s námi ve vysílání. Vidím, že vzadu za sklem máte ještě další artefakty. To jsou skutečné věci, které třeba patřily letcům.
0: Všechno, co tady návštěvníci uvidí, tak jsou vlastně originální věci, které prošly rukama právě těch našich kluků. Za zmínku stojí československá vlajka, která sloužila s klukama u 68. noční stíhací perutě, a věci denní potřeby kaplana, který sloužil u výcvikového střediska v Manchesteru, kterým taky prošli právě kluci, kteří potom byli vysazeni za protektorátu a spáchali atentát na Heydricha.
1: Tolik Jan Dašovský, zakladatel této restaurace RAF. Díky za rozhovor, nashledanou.
0: Díky a nashledanou.
1: A z Ivančic na Brněnsku se loučí i Tomáš Kabát.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: česká muzika bude na Impulzu i v pátek večer obstarají Dalibor Janda jako hurikán. Co nevidět, je to tady. Jinak sledujeme aktuální silnice, kolonu stále čekejte na čtyřce před Jílovištěm ve směru na Strakonice. Doprava 007 je tady za něco málo přes minutu. No a taky o prázdninách se hodí nějaká ta koruna navíc, na dovolenou, na tábor, na výlety, na přilepšenou, nebo třeba už pomaličko na nákup nějakých těch školních pomůcek. A my vám ty peníze dáváme každé všední ráno 10 000 korun. Přesně o tolik hrajeme vždycky ráno u impulzových. Ti odvážnější si můžou odnést i dvojnásobek. Pravidla jsou pořád stejná. Registrujte se třeba na webu Impulzu nebo v naší žluté rádiové aplikaci a hlavně ráno poslouchejte Impulzu. Berte telefony. Když vám zazvoní, musíte říct jednu jedinou větičku. Halo, tady Impulzovi. Třeba Roman z Olomouce dneska vyhrál 10 000.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Je to možný. Je to možný, že tento týden máme takovýho štěstíčka a každý nám to zvedne. Tady jsou Klárka s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Roman, Olomouc.
2: Romy, ahoj, vítejte, máte 10 000. Máte radost?
1: Určitě mám.
2: Jak dlouho hrajete Halo, tady Impulzovi?
1: No, dlouho si myslím.
2: Potěšila vás výhra?
1: Určitě moc.
2: Pozdravujte rodinu, mějte se hezky.
1: Budu, moc krát děkuju.
3: Naslyšenou.
0: Desítečka už letí na účet. Další třeba hnedka po víkendu, tady na Impulzu.
4: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
5: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
6: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
4: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Čtvrtě na 8 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď z Global Assistance se hlásí Martina Podleská. Martinko, hezký večer.
7: Ahoj Petře, hezký večer. 5 kilometrů dlouhá kolona stále popojíždí na D4 z Prahy na Příbram před omezením u Jíloviště na 9. kilometru. Na D1 před omezením na 23. kilometru ve směru z Prahy na Brno čekejte silný provoz v úseku 2 kilometrů. Zbrzdíte se také před Benešovem na trase z Prahy na Tábor. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kolony kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov a na trase z Golčova Janíkova na Havlíčku v Brodce v obou směrech zdržíte mezi Skuhrovem a Havlíčkovým Brodem. Z Global Assistance Martina.
0: Martinko, díky, jestli víte o něčem dalším, nebo máte i dobrou zprávu, že se někde něco pohlo, rozjelo a tak dále. I za tohle budeme rádi. Zavolejte 605 222 007 a dopravu s námi můžete vysílat i prostřednictvím namluvení vzkazu do naší žluté rádiové aplikace. Šťastnou cestu na víkend s rádiem Impuls. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: plus minuta před 20. hodinou. Zavřené tunely a ztracený na spadnutí. Víc ve zprávách Jiřinky Součkové doslova za okamžik. No a pak nás čeká noc plná české a slovenské muziky na Impulzu. Budou činasky, potkal jsem tě po letech, taky Michal David, to zas byl den. Nebo Leona Machálková, proč nejsi tam, kde já? Pojďme se podívat i ven, v sobotu bude jasno až polojasno. Teploty zítra 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24. Na horách asi 18, Šumava může mít až 22.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Letnou rozezní hity Marka Ztraceného. Údržba tunelů omezí dopravu v Praze. Zbrojovka zkusí s Libercem udržet neporazitelnost. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Právě teď začíná velkolepý koncert Marka Ztraceného na pražské Letné. Mezi fanoušky je i naše rádiová rodina. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk na show populárního zpěváka vzali 6 našich posluchačů. Podrobnosti k události dnešního večera má reportérka Martina Kroa. Hezký večer.
4: Pěkný večer. Naproti fotbalovému stadionu pražské Sparty vyrostla velká tribuna, další konstrukce i zákulisní zázemí pro koncert. Na něm teď má být na 70 tisíc lidí. Marek Ztracený krátce před koncertem vyškrtl z programu chystaný závěrečný ohňostroj.
5: Ten park je plný psů, lidí, chodí tady, teď jsem vždycky koukal na balkon tamhle lidem naproti, jak je Milady Horákové. Viděl jsem je tam sedět, říkal jsem si, ty bláho, buďte rádi, že to můžeme být, a že jsme tady na návštěvě, já nejsem ani Pražák, takže mě napadlo, že by to mohlo být sympatický gesto. Já za pár minut tam běhnem a já doufám, že si to všichni budeme pamatovat celý život.
4: Na fotky a videa z koncertu Marka Ztraceného se můžete podívat na naše sociální sítě. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Díky. Lék proti rakovině prsu už míří do českých lékáren. Jak uvedlo ministerstvo zdravotnictví na webu, jde o téměř 6 000 balení tamoxifenu. To pokryje dvouměsíční léčbu pro 1250 pacientek. Na informaci upozornila Česká televize. V Česku lék chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu na 7900 žen. Mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen užívají ženy po chirurgické léčbě a ozařování. Ničí mikroskopické zbytky nemoci, ale léčí i pokročilý nádor. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze. Od zítřejších 12 hodin do nedělního poledne budou zavřené tunely Lochov a Cholupice na Pražském okruhu. Kromě pravidelné údržby se silničáři pustí také do oprav výtluků na dálnici D10 u křížení s dálnicí D5. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl upozorňuje, že řidiči musí počítat s objížďkou a zdržením.
6: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
3: Pravidelné uzávěrky obou tunelů jsou pro bezpečný provoz na Pražském okruhu naprosto klíčové. Technici během údržby kontrolují a testují všechny systémy, což za běžného provozu možné není. Program třetího kola první fotbalové ligy otevřela předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokouší odčinit domácí prohru s Teplicemi. Každopádně v průběhu první poloviny utkání branka nepadla.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Pražskou Letnou zní písně Marka Ztraceného. Zpěvák tam vystupuje jako vůbec první český hudebník. Před 30 lety se na Letenské pláni v Praze představil Michael Jackson, o 7 let později Rolling Stones. Na dnešním koncertě je i naše rádiová rodina. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk tam vzali 6 našich posluchačů. Náš tým ze sociálních sítí se výherců vstupenek i ranních moderátorů ptal na jejich oblíbenou píseň od Marka Ztraceného.
2: Moje milá, to je srdcovka, mě se strašně moc líbí.
3: Já mám ráda Léto 95. Pivole pátek.
4: Ta nejnovější, protože jsem se v ní trošku zhlídnul, obuj si mé boty.
3: Opravdu mám strašně ráda písničku Ztrácíš. Poslouchala jsem ji po cestě, když jsem před 18 lety nastupovala do rádia. Takže Marku, dík za Ztrácíš.
1: Na fotky a videa z koncertu Marka Ztraceného se můžete podívat na našich sociálních sítích. Rodina a veřejnost dali poslední s Bohem Milanu Knížákovi. Rozloučení s umělcem dnes proběhlo ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích. Na umělcovu počest zazněly 3 čestné salvy a česká hymna. S umělcem se přišla rozloučit rodina, studenti, veřejnost, umělci i politici. Na pohřbu promluvili ministr kultury Otto Klempíř a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel v neděli 26. července, bylo mu 86 let. Čeští vědci jsou na špičce ve vývoji létajících robotů. Impulzu to řekl vedoucí skupiny multirobotických systémů z pražské ČVUT Martin Saska. Katedra kybernetiky pracuje na vývoji dronů, které jsou schopné fungovat naprosto autonomně. Tým českých vědců je známý tím, že s létajícími roboty pracuje v reálném prostředí. Podle Sasky je takové zařízení pak využitelné třeba při živelných katastrofách, jako jsou zemětřesení nebo požáry.
5: Náš robot de facto nemusí využívat žádnou externí infrastrukturu, nemusí komunikovat s člověkem vůbec, nemusí tam mít ani žádný počítač, který ho řídí zvenku. On je prostě opravdu sám nezávislý robot, tak jak to můžete vidět ve Hvězdných válkách. A opravdu on dokáže reagovat na to prostředí, v kterém se pohybuje.
1: Zkušenosti s vývojem autonomních dronů čeští vědci sdílí při letní škole multirobotických systémů, kterou pořádá ČVUT. Letos se akce v Praze zúčastnilo na 250 studentů z celého světa. Donald Trump musí přehodnotit plány s tanečním sálem Bílého domu. Americký federální odvolací soud dnes nařídil stavbu zastavit. Podle soudu je nutné, aby projekt za 400 milionů dolarů schválil kongres, informují o tom agentury AP a Reuters. Tak rok hodnotí jako vážný neúspěch Trumpa v případu, který prověřuje rozsah prezidentských pravomocí. Trump už řekl, že se odvolá k nejvyššímu soudu. Po dnešní předehrávce, při které zbrojovka Brno doma prohrála s Libercem 0-1, bude o víkendu pokračovat třetí kolo první fotbalové ligy s bílými 7 zápasy. Obhájce titulu Slavia přivítá Pardubice. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Jablonec v duelu se Slováckem a Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Sparta se před odvetou v lize mistrů v Lyonu představí v Mladé Boleslavi. Dnešní noc nám dá spát, bude nejvýš 15 stupňů, sobota pak bude slunečná s letními teplotami, čekáme jasno až polojasno a 26 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijde.

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pražská Letenská pláň žije písněmi Marka Ztraceného. Populární zpěvák tam před desítkami tisíc návštěvníků vystoupil jako první český hudebník. Na megashow na Pražskou Letnou vyrazila i naše rádiová rodina. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk vzali na společné jídlo a koncert šest našich posluchačů. Zpěvák Marek Ztracený byl z účasti lidí nadšený.
2: Když vidím venku teď ty davy, ty smějící se lidi, kamarádi a přátelé, jak se tady už smějí, prostě tohle to splnilo moje očekávání a já doufám, že si to všichni budeme pamatovat celý život.
1: Na fotky a videa ze společného setkání rádiové rodiny i z koncertu Marka Ztraceného se můžete podívat na náš Facebook a Instagram. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně jde k zemi. Firma Dnes zahájila likvidaci požárem zničeného objektu v bývalém baťovském továrním areálu. Zástupce majitele budovy Marcel Schmidt říká, že hlavní roli hraje obří demoliční bagr.
3: Ten 100-tunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Budova číslo 34 začala ve Zlíně hořet 9. července. Likvidaci požáru hasiči vyhlásili až o 13 dní později. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Celý objekt musí majitel odstranit do poloviny prosince. Požár ve Francii v departementu Var je po 18 dnech pod kontrolou, jak uvedla místní prefektura. Požár byl délkou trvání bezprecedentní, což podotkla agentura AFP. Plameny v této jižní části Francie spálily 6300 hektarů, ohrozily několik vesnic a zničily několik desítek domů. Ještě pár dní potrvá, než se oheň podaří definitivně uhasit. Na místě proto zůstává 450 hasičů. Po dobu 18 dnů z plameny bojovalo podle úřadu 10 000 hasičů z celé Francie. Stovka jich přijela z dalších evropských zemí.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Lékaři na popáleninových centrech varují. Třeba nemocnice v Brně letos kvůli těžkým popáleninám chodidel hospitalizovala 5 lidí, včetně ročního dítěte. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy. Chůzí po nich se lidé mohou popálit do několika vteřin. Nejohroženější skupinou jsou diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti totiž nemusí včas poznat, že jdou po nebezpečně horkém povrchu. Zvýšené riziko hrozí i dětem do 3 let. Jejich kůže je tenčí a termoregulační mechanismy ještě nejsou vyvinuté. Nejjednodušší a zároveň nejúčinnější prevencí je proto po rozpálených venkovních površích vždy používat vhodnou obuv. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně 1-0. Slovan tak připravil zbrojovku o neporazitelnost, když připravil nováčkovi soutěže první porážku. Brňané tak nenavázali na výtečný start do první ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval po domácí porážce s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti. V noci se schladíme, bude nejvýš 15 stupňů, přes den se oteplí až na 30 a k tomu se přidá jasno až polojasno.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek, a taky porcelán. Jsem odrýt.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: tak.
1: Chudák holka.
0: Jen mě nalitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Naše rádiová rodina se rozrostla o další členy. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk dnes vzali na společné jídlo a megakoncert Marka Ztraceného 6 našich posluchačů. Ti přijeli do Prahy ze všech koutů republiky. Náš tým ze sociálních sítí se výherců vstupenek zeptal, co mají na Marku Ztraceném nejraději.
6: Písničky
7: je skvělý, je fakt skvělý.
6: A jeho fakt komunikace s publikem, jo, opravdu je skvělý.
8: Mně se líbí ta jeho energie, kterou má při těch koncertech.
5: Fotky a videa ze společného setkání rádiové rodiny i z koncertu Marka Ztraceného si můžete prohlédnout na našem Facebooku a Instagramu. Provoz na trati mezi Prahou a Berounem dnes 3 hodiny stál. V Řevnicích u Prahy se v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. 3 lidé, včetně 2 dětí, jsou lehce zranění. Středočeští záchranáři je přepravili do pražské nemocnice Motol. Další nehoda vlaku a auta se stala u Kladna. Řidička vozu z místa ujela, policisté ji ale vypátrali a okolnosti vyšetřují. I tady se provoz zastavil až do téměř 7:30 večer. Rwanda jedná s evropskými zeměmi o spolupráci v oblasti migrace. Jak napsala agentura AFP, republika ve střední Africe by podle návrhu mohla přijímat rodiny migrantů, kteří uvízli na cestě, nemají kam jít, nebo jsou z různých důvodů v ohrožení. Následně by se vraceli do země původu, případně by požádali jinou zemi o azyl. Zatím se nic nerozhodlo. Rwanda ani neuvádí, se kterými zeměmi jedná. Podle organizace Human Rights Watch se africká země už zároveň dohodla se Spojenými státy na přijímání lidí deportovaných z USA. Podle organizace za to Rwanda získala, případně získá, značnou finanční podporu. Stadion fotbalové Plzně se otevírá veřejnosti. Fanoušci můžou navštívit běžně nepřístupná místa v rámci mimořádných prohlídek. První termíny jsou už dnes.
9: Prohlídky stadionu jsou novinkou, která bude nabízena ve dnech, kdy Viktoria hraje venkovní zápasy, během reprezentačních přestávek nebo mimo sezonu. Návštěvníci zamíří do reprezentativních prostor, podívají se do šatny hostujícího týmu, místnosti pro video přípravu i tiskové konference. Zažijí i pohled ze střídaček. Poprvé už v sobotu 8. a v neděli 23. srpna, vždy ve 4 časech. Lístky jsou v prodeji v infocentrech a síti Plzeňské vstupenky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Česko má juniorskou šampionku. Vodní slalomářce Valentíně Kočířové se daří i ve Francii. V Epinalu se stala juniorskou mistryní Evropy na kajaku. 17-letá Kočířová je juniorskou mistryní Evropy v individuálních závodech po druhé v kariéře. Už před 2 lety jako 15-letá vyhrála kontinentální šampionát na kánoji. Na červencovém juniorském mistrovství světa v Krakově získala 4 medaile. Stříbra na kajaku, na kanoji a v kajakrosu, v časovce kajakrosu pak brala bronz. V sobotu se v Epinalu bude bojovat o 4 sady medailí na kanoji. Dnes v noci bude nejvýš 15 stupňů, sobota pak bude slunečná s letními teplotami. Čekáme jasno až polojasno a 26 až 30 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Pražskou Letnou zněly písně Marka Ztraceného. Známý zpěvák tam vystoupil jako vůbec první český muzikant. Před 30 lety se na Letenské pláni v Praze představil Michael Jackson, o 7 let později Rolling Stones. Na dnešním koncertě je i naše rádiová rodina. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk tam vzali 6 našich posluchačů. Náš tým ze sociálních sítí se výherců vstupenek i ranních moderátorů ptal na jejich oblíbenou píseň od Marka Ztraceného.
3: Moje milá, to je srdcovka, mě se strašně moc líbí.
4: Já mám ráda Léto 95. Pivole pátek.
5: Ta nejnovější, protože jsem se v ní trošku zhlídnul. Obuj si mé boty.
6: Opravdu mám strašně ráda písničku Ztrácíš. Poslouchala jsem ji po cestě, když jsem před 18 lety nastupovala do rádia. Takže Marku, dík za Ztrácíš.
2: Na fotky a videa z koncertu Marka Ztraceného se můžete podívat na našich sociálních sítích. Čeští vědci jsou na špičce ve vývoji létajících robotů. Impulzu to řekl vedoucí skupiny multirobotických systémů z pražské ČVUT Martin Saska. Katedra kybernetiky pracuje na vývoji dronů, které jsou schopné fungovat naprosto autonomně. Tým českých vědců je známý tím, že s létajícími roboty pracuje v reálném prostředí. Podle Sasky je takové zařízení pak využitelné třeba při živelných katastrofách, jako jsou zemětřesení nebo požáry.
7: Náš robot de facto nemusí využívat žádnou externí infrastrukturu, nemusí komunikovat s člověkem vůbec, nemusí tam mít ani žádný počítač, který ho řídí zvenku. On je prostě opravdu sám nezávislý robot, tak jak to můžete vidět ve Hvězdných válkách. A opravdu on dokáže reagovat na to prostředí, v kterém se pohybuje.
2: Zkušenosti s vývojem autonomních dronů čeští vědci sdílí při letní škole multirobotických systémů, kterou pořádá ČVUT. Letos se akce v Praze zúčastnilo na 250 studentů z celého světa.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Lékaři na popáleninových centrech varují. Třeba nemocnice v Brně letos kvůli těžkým popáleninám chodidel hospitalizovala 5 lidí, včetně ročního dítěte. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy. Chůzí po nich se lidé mohou popálit do několika vteřin. Nejohroženější skupinou jsou diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti totiž nemusí včas poznat, že jdou po nebezpečně horkém povrchu. Zvýšené riziko hrozí i dětem do 3 let. Jejich kůže je tenčí a termoregulační mechanismy ještě nejsou vyvinuté. Nejjednodušší a zároveň nejúčinnější prevencí je proto po rozpálených venkovních površích vždy používat vhodnou obuv. Po dnešní předehrávce, při které Zbrojovka Brno doma prohrála s Libercem 0-1, bude o víkendu pokračovat třetí kolo první fotbalové ligy s bílými 7 zápasy. Obhájce titulu Slavia přivítá Pardubice. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Jablonec v duelu se Slováckem a Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Sparta se před odvetou v lize mistrů v Lyonu představí v Mladé Boleslavi. Dnešní noc nám dá spát, bude nejvýš 15 stupňů, sobota pak bude slunečná s letními teplotami, čekáme jasno až polojasno a 26 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunarku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Chováte nějaké zvíře? Jak se jmenuje? Naučili jste ho něco? Je doma lepší kočka nebo pes? A kolik peněz vás chovatelství stojí? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Pražská Letenská pláň žila písněmi Marka Ztraceného. Známý zpěvák tam před desítkami tisíc návštěvníků vystoupil jako první český hudebník. Na megashow na Pražskou Letnou vyrazila i naše rádiová rodina. Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk vzali na společné jídlo a koncert šest našich posluchačů. Zpěvák Marek Ztracený byl z účasti lidí nadšený.
3: Když vidím venku teď ty davy, ty smějící se lidi, kamarádi a přátelé, jak se tady už smějí, prostě tohle to splnilo moje očekávání a já doufám, že si to všichni budeme pamatovat celý život.
2: Na fotky a videa ze společného setkání rádiové rodiny i z koncertu Marka Ztraceného se můžete podívat na náš Facebook a Instagram. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou zavřené tunely Lochov a Cholupice na Pražském okruhu. Kromě pravidelné údržby se silničáři pustí také do oprav výtluků na dálnici D0 u křížení s D5. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl upozorňuje, že řidiči musí počítat s objížďkou a zdržením.
4: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
2: Technici během údržby tunelů kontrolují a testují všechny systémy, což za běžného provozu možné není.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Lék proti rakovině prsu už míří do českých lékáren. Jak uvedlo ministerstvo zdravotnictví na webu, jde o téměř 6 000 balení tamoxifenu. To pokryje dvouměsíční léčbu pro 1250 pacientek. Na informaci upozornila Česká televize. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Česko má juniorskou šampionku. Vodní slalomářce Valentíně Kočířové se daří i ve Francii. V Epinalu se stala juniorskou mistryní Evropy na kajaku. 17-letá Kočířová je juniorskou mistryní Evropy v individuálních závodech po druhé v kariéře. Už před dvěma lety jako 15-letá vyhrála kontinentální šampionát na kánoji. Na červencovém juniorském mistrovství světa v Krakově získala 4 medaile. Stříbra na kajaku, na kanoji a v kajakrosu, v časovce kajakrosu pak brala bronz. V sobotu se v Epinalu bude bojovat o 4 sady medailí na kanoji. Fotbalisté Liberce vyhráli v Brně 1-0. Slovan tak připravil zbrojovku o neporazitelnost, když připravil nováčkovi soutěže první porážku. Brňané tak nenavázali na výtečný start do první ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval po domácí porážce s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti. V noci se schladíme, bude nejvýš 15 stupňů, přes den se oteplí až na 30 a k tomu se přidá jasno až polojasno.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Z tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Z tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.